Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach, ani spích, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, ani šáty neplatí. Jenom já, jen

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měl jí v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Promluvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Arrives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou, ano, pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily. Tak, děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Že? Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když vám na Globeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tak je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

právě se mi nezdá,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavel, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. A je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg,
8: nějaký dramaturg,
2: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím,
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků. To jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Je proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat. Hlavu vzhůru, ale s chutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zapnete, přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Naschalou. Macha gorily.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od ano. Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příjem.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému daberu.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců.
1: To o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci, a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy bude

0: že budou tálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány. Takže to je takový předskokanský moment pro tálie.
1: Jsme rádi, že Kříček. Jsme u toho.
0: No tak určitě. Jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
1: Tak a vracíme se nám do humoriády.
0: Ano.
1: A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček. Tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900. Dobrý den. Haló? Haló, haló?
2: No haló, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zesacký.
1: Ano.
2: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
1: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven.
0: Ano.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Ano.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
1: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
0: Já bych to klidně vydržel
1: delší
0: dobu.
1: Konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
0: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím,
3: jak
0: na to
3: reagovat.
1: Berte nebo neberte.
0: Ano.
1: Kam dáme váš hlas, Petře?
3: Já bych měl chuť na pokračování.
1: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
0: děkuji,
4: pane Ketka.
0: Díky moc.
4: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením. Všem posluchačům do nového dne přeje Růža z humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
1: Ano,
0: no,
1: tak
0: prosím.
1: Všichni se pozdravili.
0: Ano.
1: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
5: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
0: Ano, visím.
1: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
0: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
1: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala po druhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Jihočeští policisté evidují od začátku roku přes 4000 střetů se zvěří. S příchodem podzimu očekávají další nárůst. Prachatice vyprodukují nejméně směsného odpadu ve srovnání s většími jihočeskými městy. Během dne bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
1: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc než například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Přes 4000 střetů se zvěří řešili od začátku roku jihočeští policisti. Riziko se zvyšuje s příchodem podzimu a horší viditelnosti. Řidiče by měli být opatrní, hlavně na silnicích mezi lesy, loukami a poli. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
3: Nejčastěji samozřejmě se jedná o srnky a tady v jižních Čechách teď jsme zaznamenali vyšší počet střetů i s divokými prasaty. Nejrizikovější čas je za svítání, za soumraku a samozřejmě ty místa, kde k těm střetům dochází nejčastěji, tak jsou označena příslušnou dopravní značkou.
1: Prachatice zvítězily mezi městy nad 5000 obyvatel v krajském srovnání odpadového Oscara. Soutěž organizace Arnika porovnává množství směsného komunálního odpadu přepočtené na jednoho obyvatele. Prachatice si oproti loňsku polepšily o 2 příčky, říká mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.
4: Mezi městy nad 5000 obyvatel nově vedou Prachatice. Meziročně snížili produkci SKO o více než 10 kg na obyvatele a z loňského 3. místa se posunuli na 1. Loňský vítěz Písek je se 148,5 kg 2.
0: Sport.
1: Hokejisté Českých Budějovic podlehli Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Sparta je po úvodním kole Tip Sport Extraligy na 1. místě tabulky. V Olomouci zvítězila 5-2. V dalších zápasech Hradec Králové vyhrál v Pardubicích 5-3, Litvínov porazil brněnskou Kometu 2-1 a Plzeň přehrála Liberec 2-1 po nájezdech.
0: Počasí.
1: Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet. Přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně na silnici 39 u obce Volary na Prachaticku srazilo se tam auto se zvěří. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Po
5: té propršené noci bych řekla, že je tuze příjemně venku, krásné brzké ráno vám všem a krátce po 5. hodině začíná dnešní jihočeské ráno. Nese datum 17. září roku 2026. Je to ráno čtvrteční a aby bylo příjemnější, tak pro vás jako vždy chystáme písničky, které nestárnou. Zazní kapela Krištof, bude Donna Summer, Jiří Korn a už za chvíli také Selaví zaspívá Martin Maxa. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu, tak věřím, že se máte hezky. Jsme zase o krůček blíže víkendu. To platí samozřejmě pro ty, které dnes čekají další pracovní povinnosti. Tak ať to s námi uteče. Příjemné ráno.

0: Na svém samém počátku je čtvrtek s datem 17. září. Své jméno dnes slaví Naděžda, jméno, které znamená přesně to, co bychom si na začátku dne mohli přát. Naději. A ta se hodí vždycky. Naděždám tedy přejeme jen to nejlepší. Počasí se v historii 17. září dokázalo předvést pořádně ze široka, řekla bych. V pražském Klementinu naměřili v roce 2015 rekordních 31,3 stupně, zatímco roku 1952 teplota klesla na pouhých 4,5 stupně Celsia. A tak se můžeme těšit na cokoliv, vždyť podle pranostiky platí teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. Před 239 lety, v roce 1787, byla ve Filadelfii podepsána Ústava Spojených států. A v roce 1939 Sovětský svaz napadl Polsko a podpořil tak německou invazi do Polska. O dost příjemnější kapitolu představuje rok 1988, kdy v Soulu začaly letní olympijské hry. A pro milovníky počítačů roku 1991 se na internetu objevila první verze Linuxového jádra. Dnes má narozeniny také několik známých osobností, například legendární horolezec Reinhold Messner, malíř Michael Rittstein, výtvarník Maxim Belčovský, modelka Adriana Sklenaříková nebo tenista Tomáš Berdych. Tak krásný čtvrtek a hlavně dost naděje po celý dnešní den. A já mám také naději, že tady na to nejsem sama, že vy jste tam na druhé straně a dejte mi vědět o tom, do jakého dnešního rána se probouzíte, zdali je také po dešti, kolik je stupňů, jestli je pořád ještě tma. Napište nám 90 011 03, SMSku ve tvaru CB mezera počasí mezera text. Za chvíli se tomu pověnujeme. Těším se.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: 6:15, k tomu 1,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde si už za chvíli zaspíváme Život je krásný s kapelou Kryštof. Tak si na to počkejte.
1: Počasí.
0: Krásné čtvrteční ráno od Vimperka, 9 stupňů, zataženo, příjemný a pohodový den, snad se sluníčkem. Hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Děkuju za tuhle SMSku a hned mám pro vás odpověď. Teď k ránu bude, nebo máme ještě deštivo jen na jihu a východě našeho jihočeského kraje. Teploty jsou, řekla bych, příjemné, 14 až 11 stupňů Celsia. Během čtvrtečního dne očekáváme polojasno až oblačno. Během dne již jen ojediněle slabé přehánky, 18 až 21 stupňů Celsia. To jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní nebo severozápadní vítr, bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu, večer se změní na jihozápadní. Předpokládané množství srážek dnes pouze do 2 mm, rozptylové podmínky dobré a bio při čtvrtečním dni na stupni číslo 1, což značí mírnou zátěž.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Barandovské vily, filmová studia i pražský palác Lucerna. Za těmito ikonickými stavbami stojí rodina Havlových. Jaký vztah měl k architektuře sám prezident Václav Havel? Přiblíží nová brněnská výstava. Více o ní uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Čtvrtek s datem 17. září je na svém samém počátku. Krásné ráno.

0: Vedle literatury, divadla a politiky měl bývalý prezident Václav Havel blízko také k architektuře. K 90. výročí jeho narození otevírá Národní památkový ústav novou výstavu. V areálu brněnské vily Šťastny připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě v době, kdy byl prezidentem. Lidé ji mohou navštívit od zítřka, 18. září od 10 hodin až do konce prosince.
1: Vlastně bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Maria Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilový čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam význační umělci, učenci, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Hrad se od té doby dál měnil.
6: Zmizela Havlova pracovna, kterou projektoval, navrhoval Bořek Šípek, ale na druhé straně zůstala oranžerie Evíříčné, baldachín z leopardicí od Bořka Šípka.
3: Fotografie staveb a rodiny doplňují i výtvarné portréty samotného prezidenta.
6: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
3: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské vile Šťastny prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Jdeme na čerstvé zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 176 křesel, tedy o 3 víc než protistrana. Začíná rekonstrukce nádražní budovy v Táboře. Historickou část z 19. století Správa železnic kompletně opraví a doplní ji dvěma novými objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý umožní přímý přístup do podchodu. Přibude taky výtah na první nástupiště a stojany pro kola. Hotovo má být na jaře roku 2028. Stavba vyjde na víc než 164 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Správy železnic Nela Frýbová. Energetici včera kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Mluvčí elektrárny Marek Sviták upřesnil, že ke kontrole systému v řídící Po kontrole systému je v řídící skříni vyměněná dotčená elektronická karta. Po dalších kontrolách bude dnes provoz druhého bloku obnoven. Francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem světově známého herce Gérarda Depardieho. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety, kdy jí bylo 22 a jemu 69 let. Depardie to odmítá. Už loni dostal 18-měsíční podmíněný trest za sexuální napadení dvou žen při natáčení v roce 2021. Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet, přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný západních směrů a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nákladní auto se srazilo se zvěří na silnici 39 mezi Volary a Soumarským mostem na Prachaticku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přijít při raketovém nebo dronovém útoku jenom o okna se může jevit jako štěstí. Jenže okna neznamenají pouze světlo. Pomáhají také držet teplo v bytech a domech. Jenom v Charkově rozbili Rusové během války stovky tisíc oken. S jejich opravou a výměnou pomáhají také Češi. Podrobně se tomu budeme věnovat už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ukrajinskému Charkovu se někdy přezdívá město bez oken. Rusko od roku 2022 během dvou ofenzív, ale také neustálým ostřelováním a dronovými útoky zničilo až čtvrtinu města. V únoru to řekl starosta Charkova Ihor Terechov. Ne každý výbuch musí znamenat úplné zničení budovy, ale prakticky vždy ho doprovází tříštění skel v oknech. Ta přitom neslouží jen jako zdroj přirozeného světla v bytech a domech, ale v zimě pomáhají udržet teplo.
1: Tady mám astry, chryzantémy, tohle jsou pivoňky.
2: Paní Nataša, dříve malířka a štukatérka, dnes penzistka, popisuje, co jí roste na pestrobarevném záhonu hned u domu.
1: Ale je zázrak, že ten záhon vydržel. Tady všechno létalo a padalo, sklo, střecha, břidlice.
2: Květinový záhon se z nedalekého výbuchu ruské naváděné letecké bomby zotavil. Na malém domku jsou ale dodnes patrné škody.
1: Bože můj, to bylo opravdu děsivé. Já v tu chvíli spala a pak se ozvala strašná rána, výbuch. Vysypalo se na mě sklo. Na chvíli jsem ztratila sluch. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Nejdřív jsem nemohla nic a pak se mi podařilo vstát z postele. Šla jsem k oknu, ale to tam nebylo. Prostě zmizelo. Kam, nevím. Tak jsem chtěla vyjít z pokoje. Nemohla jsem ale otevřít dveře, byly zablokované. Tak jsem začala volat na sousedku, protože tu bydlíme dvě. Ona se taky nemohla dostat z pokoje. Nějak jsme se ale ven nakonec dostali.
2: Část střechy je pořád provizorně vyspravená modrou plachtou a OSB deskami. Okna jsou ale vyměněná. S tím pomohla nezisková organizace Člověk v tísni, která pomohla i dalšímu tuctu domácností ve stejné ulici.
1: Často tu smrdí kouř, často nám drnčí okna, jsou tu nálety. Nedávno to vybouchlo kousek tady od čerpací stanice. Nám drnčí podlahy, okna a já si říkám, pro boha, vždyť jsme je teprve nedávno vyměnili. Bože, chraň, ať je nemusíme měnit znovu. A tak tu žijeme. Jako na sudu se střelným prachem. A to není jen v naší ulici, tak je to v celém Charkově, ale držíme a vydržíme.
2: Abychom znovu nemuseli měnit okna. To je přání mnoha Charkovanů. Mnoho domácností od roku 2022 měnilo okna už několikrát. Například lidé žijící na sídlišti Saltivka nebo ti, kteří žijí v kyjevské čtvrti. Někteří dokonce opakovanou výměnu už vzdali a okna zatloukli OSB deskami. Ty ale mění vnitřky obydlí v té

0: Ohromné kopky. Od začátku úplné války Rusko zničilo přes 220 tisíc oken v Charkově. A škody stále rostou. Navíc rychleji. Město už je totiž v dosahu lehkých FPV dronů.
1: Náš Charkov. Já nevím, jak to říct. Válka zuří, ale Charkov je pořád krásné, čisté město. Všude jsou záhony a květiny. Já nejsem rodilá Charkovanka, ale jsem šťastná, že tu žiji, protože je to vážně krásné město. Je pravda, že pořád není všechno opravené, ale snažíme se pomalu, ale nějak to s boží pomocí dáme všechno do pořádku.
0: Okna ale nepotřebují jenom domácnosti v Charkově. Doslova je potřebují všichni a všude. Jak popisuje Kacper Lemieš, který dává dohromady zásilku rozměrných oken z modernizované kancelářské budovy v Katovicích.
2: Jako nadace se stěhujeme do budovy, kde vytváříme nový dům kultury Heimat na Progu. My budeme jen v části budovy, ale vlastník teď celou budovu rekonstruuje a mění v ní všechna okna. Je to 300 oken, dost velkých kancelářských, takže do bytových domů se nehodí. Ale už jsme vyslali dvě zásilky.
0: Okna našla uplatnění třeba v hospicu pro válečné veterány a dočasném azylu pro vnitřně vysídlené, nebo ve škole.
2: Teď doufám, že se nám naráz podaří expedovat 100 těch oken. Vezme si je škola v Kyjevě, které výbuch vybil okna a také nemocnice.
0: Dobrovolníci navíc okna před vysláním na Ukrajinu zdobí. Malují na ně třeba květiny, motýly a různé ornamenty, a to v rámci projektu Symboly pohostinnosti. Zatím poslední zásilka oken vyrazí z Katovic do Kyjeva příští víkend. Z Charkova a Katovic Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: Teď k ránu máme ještě deštivo, ale už jen na jihu a východě našeho jihočeského kraje a teploty se pohybují v rozmezí 14 až 11 stupňů Celsia. Jakýže bude čtvrtek, oproti včerejšku dojde k ochlazení, dnešní odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách naměříte 13 až 16. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno ještě tedy na jihovýchodě kraje až zataženo s doznívajícím deštěm, během dne se již jen ojediněle vyskytnou slabé přeháňky. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný, západní nebo severozápadní, bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu a večer se změní na jihozápadní. Předpokládané úhrny srážek dnes do 2 mm, rozptylové podmínky dobré a bio na nejnižším stupni zátěže, což je mírná zátěž.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Užít si kino jinak než v kinosále mezi čtyřmi stěnami můžete dnes v Českých Budějovicích. Kde konkrétně? I to prozradíme v typech pro volný čas. A také si řekneme, kam si dnes můžete vyrazit zaběhat a zároveň zazávodit. Tak si počkejte. Je tady čtvrtek s datem 17. září. Buďte vítáni do nového dne.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích začíná na Sokolském ostrově třídenní rodinný Chess Fest. Dnes večer od 8 tam pod širým nebem promítnou film Neporazitelní. Vstup je zdarma a kdo přijde, může si užít kino poněkud jinak než mezi čtyřmi stěnami. Odpoledne patří dětem. Ve 2 začíná v pobočce táborské knihovny na pražském sídlišti dílna z odpadu Poklad. Děti od 6 let si tam vyzkoušejí, co všechno se dá vyrobit z papíru, který by jinak skončil v koši. A jestli máte rádi pohyb než tvoření, respektive raději pohyb než tvoření, v Kaplici dnes v 15:30 odstartuje večerní běh Kaplicí. Startuje se na náměstí, běhat se bude až do večera a přidat se můžou malí i velcí. V 6 hodin odpoledne pak můžete zamířit do Českobudějovického kulturního centra Rabenštejnská. Večer tam spojí vernisáž výstavy sochařky Veroniky Psotkové s koncertem slovenské alternativní kapely Longital. Ta se do Budějovic vrací po více než 10 letech a přiveze svou osobitou kombinaci akustických nástrojů a elektroniky. A ještě jeden tip pro rodiny. Ve 2 odpoledne začíná v safari rezortu Hluboká u Borovan den se Stibusem. Děti si tam můžou hravou formou vyzkoušet, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, prohlédnou si techniku záchranářů nebo si mohou vyzkoušet řízení autobusu. Na své si dnes přijdou i milovníci historie. V 5 hodin odpoledne začne v rodném domě Adalberta Štiftra v Horní Plané přednáška Ivana Slavíka o příběhu Šumavského muzea a lidech, kteří stáli u jeho vzniku. A v Chelčicích na Strakonicku dnes můžete zavítat na Mezinárodní dny Petra Chelčického. Program začíná v 9 hodin a 15 minut u pomníku na návsi a letošní téma zní utrpení a svoboda člověka v díle Petra Chelčického. Čekají vás přednášky, prohlídka památníku, ekumenické setkání i odpolední divadlo a koncert. A na závěr voda. V Českých Budějovicích a na Hluboké pokračuje 23. ročník festivalu Voda, moře, oceány. Dnešním vrcholem bude světová premiéra dokumentu Levitan v kině Kotva, který osobně uvede režisér a prezident festivalu Steve Lichták. K tomu přednášky, dokumentární filmy a příběhy lidí, kteří mají k vodě opravdu blízko. Tak ať už dnes vyrazíte za během, filmem, hudbou anebo historií, ať máte večer co vyprávět.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lenka Rybáčková už usedá k mikrofonu a přináší nám další dnešní čerstvé zprávy.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození životního prostředí z nedbalosti. Hlava v písku vezme zájemce na běžně nepřístupná místa ve městě. Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V Kyjevě jsou zranění. Den bude oblačný až polojasný, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
5: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
3: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. V písku se tento týden můžou lidi podívat na běžně nepřístupná místa. Akce Hlava v písku otevře například zázemí lesního hřbitova nebo městskou kompostárnu. Návštěvníci se dozví, jak funguje městská infrastruktura a co se děje v areálech, kolem kterých běžně procházejí. Detaily přiblížila Karolína Voráčková, marketingová koordinátorka kanceláře Smart Písek, která akci organizuje.
6: Ve čtvrtek máte možnost nahlédnout do fungování a historie lesního hřbitova anebo do staré úpravny vody. Ta se v minulých letech veřejnosti v rámci této akce představovala v různých fázích rekonstrukce a letos bude možné vidět její fázi poslední, těsně před dokončením.
3: Na jednotlivé prohlídky je potřeba se předem registrovat. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou taky v Záporoží.
4: Sport.
3: Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si český univerzál musí hodně odpočinout.
7: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
3: Fotbalisté Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
4: Počasí.
3: Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet. Přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 a vítr mírný západních směrů. Biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: kalendáři dnes datum 17. stále zářijové ráno, jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi Adéla Jirkalová i po 6. hodině, tak věřím, že to dnes, pakliže vás čekají pracovní povinnosti, bude náležitě odsýpat s námi v uších, každopádně s úsměvem. O to se budou starat písničky, které nestárnou. Tudíž těšit se můžete například na Ivana Hlase. Zazní dvojice Ricky Martin a Meja, to se podíváme do let 90. Karel Zich anebo František Nedvěd hned na úvod této hodiny si dáme řemeslo. A co se týče tématu, které nás čeká v nejbližších chvílích, tak vás na něj také ráda pozvu. Mladých podnikatelů v Česku v posledních letech přibývá. Do podnikání se stále častěji pouštějí i čerství dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajetými firmami, prozradíme už za pár minut.

0: Ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak nejen dali zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu je takových firem za posledních 5 let o 40% více, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě voňavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp prodejního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z, lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guess Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student, za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Vida, stíháme to na vteřinu přesně 6:45, krásné čtvrteční ráno. A píšete i vy, dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je zataženo, 12 stupňů, přeji všem stále zdraví, podepsán je Jindra. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Teď k ránu máme ještě tu a tam deštivo, například na jihu a východě našeho kraje. Aktuální teploty okolo 12 stupňů Celsia. Dnes oproti včerejšku čekáme mírné ochlazení, no mírné, 18 až 21 stupňů Celsia naměříme. Na horách to bude mezi 13 a 16. Očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný západní nebo severozápadní, rychlost bude mít 2 až 5 metrů za sekundu a večer se změní na jihozápadní. Srážkové úhrny do 2 mm, rozptylové podmínky dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 6 hodin k tomu 20 minut pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli ruku v ruce s Ivanem Hlasem, tak se máte nač těšit. A dnes odpoledne po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát tentokrát?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání mini-alba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: vámi i nadále Český rozhlas České Budějovice. Pojďme si poslechnout, co je nového.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit překladiště se 17 zaměstnanci. Záměr už dřív představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na včerejším jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Českobudějovická teplárna spustila nový systém upozornění na odstávky a poruchy. Zákazníci se do něj můžou zaregistrovat na webu teplárny. Informace o přerušení dodávek pak dostanou automaticky. V upozornění z e-mailu i SMS se zákazníci dozví přesně, kterých míst se odstávka týká a kdy bude dodávka obnovena. Táborští fotbalisti podlehli Teplicím 0-5. Slavie porazila Molkapu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Hattrick si připsal jejich dnešní kapitán Ivan Šranc. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Z výher se radovali také fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky. Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet. Přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Naměříme až 21 stupňů, na horách kolem 15. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Raně gotický kostel svatého Václava stojí v Hodušíně už od 13. století, ale v březnu roku 1832 nechybělo mnoho a mohl zaniknout. Zachvátil ho požár a jeho obnova trvala déle než rok. Co všechno ještě tahle malá obec na Táborsku pamatuje? To uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Hodušín na severovýchodě Táborska patřil k menším obcím. Přesto tu najdeme dvě bývalé školy a hned tři památkově chráněné sakrální stavby. Jeho historii si připomeneme v Jihočeské vlastivědě. Návrší, na němž se rozkládá obec Hodušín, poskytuje ze své výšky 524 metrů nad mořem krásné výhledy do okolí. Historie nevelké obce spadá do období středověku, kdy ji založili Vítkovci. První písemná zmínka o Hodušínu pochází z roku 1291, kdy byla ves přičleněna k příbějnickému panství pánů z Rožumberka. V roce 1530 se novými majiteli Hodušína stali Švamberkové. Dalšími držiteli Hodušína byli Víta mladší ze Rzavého a od roku 1592 Bernard Hodějovský z Hodějova, pán na Milevsku a Konopišti. Ten Hodušín přičlenil k Milevskému panství a ve vesnici založil nový hospodářský dvůr. Jeho vnuk Bernard Hodějovský z Hodějova se za 30leté války připojil k odbojným stavům. Po jejich porážce přišel o většinu svého majetku a odešel do emigrace. Milevské panství i s Hodušínem připadlo řádu premonstrátů na Strahově. I když se Hodušín vždy řadil k menším obcím, najdeme tu dokonce dva objekty, které v minulosti sloužily jako škola, a tři památkově chráněné sakrální stavby. Jedná se o barokní faru z roku 1798 a kapli svatého Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století, která je cenným dokladem barokní lidové stavby se zajímavým vykrajovaným štítem a klasicistními dveřmi. Dominantou Hodušína je raně gotický kostel svatého Václava ze 13. století. Jehož současná podoba je výsledkem přestaveb prováděných v průběhu staletí. Nejnešťastnějším dnem jeho historie se stal 12. březen 1832, kdy kostel zachvátil požár. Naštěstí strahovští premonstráti kostel opravili a už 28. října 1833 kostel znovu vysvětili.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: 6:45, k tomu 1 minuta a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už vítám meteorologa Tadeáše Gregora. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Má první otázka směřuje k aktuálnímu počasí na jihu Čech.
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou zataženo, na severozápadě kraje až oblačno, na jihovýchodě kraje nám naopak ojediněle slabě prší a teploty jsou nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha 13,5 stupně, vánek proměnlivého směru do 1 metru za sekundu, tlak je 1017 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 8,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Jakého počasí se dočkáme v dnešní 17. zářijový den?
2: Ráno bude zataženo až oblačno, na jihovýchodě ojediněle s doznívajícím deštěm, během dne pak ale polojasno až oblačno a jen ojediněle se slabou přeháňkou. Dnešní odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: V kolik nám vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce nám vyšlo v 6 hodin a 42 minut a zapadne pak 10 minut po 7 hodině večerní. Dnešní rekordy pro dnešní den v Českých Budějovicích, ta maximální hodnota je z roku 2015 33 stupňů a ta minimální 1/10 nad nulou z roku 1941. Průměrná teplota pro dnešní den 13,5 stupně.
1: Tak jistota je asi taková, že teplotní rekordy dnes zřejmě lámat nebudeme. Jaká bude dnešní noc a co přinese zítřejší, tedy páteční den?
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý. Proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat oblačná obloha, ráno ojediněle s mlhami, ale během nebude přechodně i polojasno. Později večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22, na horách 15 až 18, bude vát slabý proměnlivý, během na jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Taková je aktuální předpověď počasí, měli pro nás Tadeáš Gregor a další přidá, aspoň doufám, opět za hodinu. Těším se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Téměř 700 vojáků ze 17 zemí právě teď nacvičuje na jihu Čech spolupráci letectva s pozemní podporou. Kromě vojenského újezdu v Boleticích na Českokrumlovsku a Bechyně na Táborsku se poprvé podívali také na českobudějovické letiště. Už za chvilku se za nimi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vypravíme.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Desítky armádních letounů a vrtulníků v těchto dnech přelétají nad hlavami Jihočechů. Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike navíc vůbec poprvé ve větší míře zapojilo českobudějovické letiště. Právě tam teď mají základnu stíhači a technici z čáslavské posádky, kteří se přímo u vzletové dráhy starají o čtveřici českých letounů L-159.
2: Provádím kontrolu motorů, první část proběhla, takže tady ten kryt zavřem.
3: Robin Musil z 212. letky L-159 se právě pouští do údržby jednoho z letounů, kterým se přezdívá Alka.
2: Jsme na druhé straně, vidím, že pomocná energetická jednotka je v pohodě, takže to můžu taky zavřít a můžeme chystat pomale na let.
3: Dalšího z avioniků na letištní dráze Romana Kocurka pro změnu čeká důsledná kontrola kokpitu.
4: Před vstupem do letounu zkontroluji veškeré zajišťovadla, aby nedošlo k nějakému nechtěnému odpálením zabezpečovacích prostředků. Následně si musím zkontrolovat všechny polohy přepínačů. Musím zjistit, v jakém stavu se nacházejí přístroje. Připojuji zdroj, spouštím všechny předepsané systémy, postupně zapínám a kontroluji jejich funkci.
3: Celý postup má podle něho jasně dané pořadí úkonů.
4: Není asi nic, co by nás překvapilo. Každý se naučí obsluhovat své auto a ví, která kontrolka co znamená. Tak my máme přehled v té kabině o všech přístrojích a indikacích, co se tam vyskytují.
3: Na přípravu letounu pro cvičení Ample Strike dohlíží velitel technického roje čáslavské základny stíhacího letectva Petr Martinec.
5: Je to lehký bitevník armády České republiky, určený k podpoře pozemních vojsk a leteckému výcviku. Připravujeme a udržujeme letouny, co se týče letových akcí. Vyzbrojujeme letouny, připravujeme je na lety, děláme předletový, meziletový, poletový přípravy.
3: Podle Martince jsou jednotliví technici roje úzce specializovaní na konkrétní činnosti.
5: Tady máme třeba avionika, který provádí předletovou přípravu z té avionické části. Technici letounu připravují letoun z té technické části a zbrojíři vyzbrojují ten letoun na let.
3: Příprava všech čtyř stíhaček na let trvá 2 až 3 hodiny. To ale na českobudějovickém letišti úplně neplatí, připomíná velitel roje Petr Martinec.
5: Snažíme se provádět ty přípravy trochu nestandardně. Krom toho, že tady vlastně provozujeme v těch polních podmínkách ty letouny, tak jsme vlastně omezení trochu personálem. Vlastně i v noci tady jsou vlastně zhoršené podmínky, co se týče osvětlení, pojíždění letounů i velikosti prostě těch provozních ploch.
3: Kromě letectva se do cvičení pravidelně zapojují pozemní síly nebo příslušníci aktivní zálohy. Čáslavští vojáci ale nemají s českobudějovickým letištěm moc zkušeností, potvrzuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přece nutní návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
3: Cvičení Ample Strike se účastní téměř 700 vojáků ze 17 zemí. Jejich trénink v Českých Budějovicích, Bechyně na Táborsku a vojenském újezdu Boletice skončí už zítra. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do Strakonic se dnes po čtyřleté pauze vrací charitativní běh Sportem proti rakovině. Zemědělci už třetím rokem po sobě vyseli méně řepky. Její pěstování je ztrátové i pro zemědělskou společnost Dubné na Českobudějovicku. Američtí poslanci schválili rozsáhlý balík sankcí proti Rusku. Přes den očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ve Strakonicích se dnes můžou lidé zapojit do charitativního běhu Sportem proti rakovině. Pořádá ho 25. protiletadlový raketový pluk. Jeho cílem je podpořit lidi s onkologickým onemocněním a přispět na jejich léčbu. Trasa dlouhá zhruba 2,5 kilometru povede Strakonickým Podskalím. První start z hradního nádvoří bude v 8.45 a poslední ve 12 hodin.
2: Na děti čekají na třetím hradním nádvoří soutěže. V Panské zahradě bude hrát DJ František Mareš a před letním kinem vojáci představí svoji techniku a vybavení. Na léčbu pacientů onkologického oddělení Strakonické nemocnice budou moct lidi přispět prostřednictvím QR kódu. Zapojit se můžou jednotlivci i školy všech stupňů. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Zemědělci v Česku letos snížili osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, upřesnil ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf. Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10. Ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
3: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
4: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
3: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
5: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
3: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Ráno je zatažené až oblačné, na jihovýchodě kraje může ještě ojediněle pršet. Během dne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přeháňkou. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstává na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla v Českých Budějovicích v ulici Lidická. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: I dnešní jihočeské ráno s datem 17. září se ocitlo ve své polovině. Máme 7 hodin, k tomu 5 minut. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Svátek slaví Naděždy, přejeme jen to nejlepší. A za chvíli dnešní rozhlasový sloupek, který se bude líbit především cyklistům s mnoha léty zkušeností. Počkejte si na něj.

0: vám splní všechna vaše přání. Leona Machálková dospívala ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a kdo ví, možná, že si přejete kolo s pořádnou převodovkou. O něm konec konců bude dnešní rozhlasový sloupek, konkrétně o lehkých převodech, a to nejen na kole. Slovo má celoživotní cyklista Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Je pár věcí, které mě od dětství nepřestaly bavit. A vedle čtení, focení a toulání přírodou taky rád jezdím na kole. Moje první kolo nemělo přehazovačku a ke všemu bylo dámské, protože se rodiče báli, že mi štangle zkomplikuje nasedání. Do 15 jsem ale příslušně poporostl a k narozeninám už dostal vytouženého favorita se štanglí a z 10 převody. Většina z těch koleček se mi zdála zbytečná, protože jsem pořád jezdil jen na ta nejtěžší a nejrychlejší. Po rovině to šlo snadno a do kopců jsem se rozjížděl, šlapal ve stoje a přehazovačka byla až poslední instance. U nás na vsi jsme tak jezdili všichni, z frajeřiny, protože nikdo nechtěl vypadat před ostatními změkčile. Tahle šlapací strategie mi vydržela léta a zásadní ránu dostala, až když jsem se už jako otec rodiny poprvé vypravil s kolem na Šumavu. Výchozí úvaha byla pořád stejná. Pod kopcem to pořádně rošlapu a hotovo. Pod prvním šumavským kopcem jsem opravdu nasadil impozantní tempo a ve stoje hnal kolo vzhůru v očekávání vítězného přehoupnutí se přes vrchol. Šlapu, šlapu a vrchol nikde. Najednou mě zastavil pocit, že se mi trhají plíce a srdce se chystá vyskočit z krku. Před očima mi naskočila rudá plachta, jako kdybych narazil do zdi. Trvalo pěknou chvíli, než se mohl znovu nasednout a začít objevovat ta další kolečka. Později jsem se dostal s kolem do terénu, proti kterým je Šumava rovina. A tam odkoukal způsob, jak přežít. Vlastně opak mé předchozí metody. Totiž zařadit hned pod kopcem, ještě neunavený, tak lehký převod, abych na něj vydržel šlapat třeba 15 kilometrů a pak se dá zvládnout skoro jakýkoliv kopec. Což se hodí zvláště teď, když kondice už není jako v 15 a už není důležité dojet první, ale zůstat v sedle. S léty jsem si všiml, že tenhle přístup se osvědčuje i jinde než na kole.
1: Český rozhlas České

0: vámi Český rozhlas České Budějovice pár vteřin před 7:45. Možná jste právě teď na cestě do práce, tak přejeme, ať to ubíhá společně s námi v uších, ať ten den stojí za to a jestli za to bude stát i ohledně počasí, to uvidíme.
1: Počasí.
0: Několik pozdravů od vás. Pozdrav z Prachatic, 14+, pofukuje, pěkný den přeje Helča, ve Velešině oblačno 10 stupňů, dobré ráno a pohodu všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno, 13 stupňů, hezký den přeje Marie. Černovice u Tábora, 13 stupňů Celzia, podepsán Folta. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, klidno a teplota je plus 11 stupňů, napršelo 9 mm, zdraví a hezký den přeje Marie. Ráno je v Táboře oblačno, klidno, teplota 10 stupňů. Mějte se rádi a příjemný den všem přeje děda Pája. To je krásné, děkujeme. Vimperk hlásí polojasno, 11 stupňů a vlhkost vzduchu 93%. Zdraví Zdeněk. Takové jsou aktuální SMSky od vás. Moc si toho vážím, že jste se ozvali a těším se na nějakou další, která ještě může dorazit na číslo 90 01 03 ve tvaru CB Mezera Počasí. Mezera text. Ráno máme zataženo až oblačno, na jihovýchodě kraje ojediněle s doznívajícím deštěm, během dne pak polojasno až oblačno, ojediněle se slabou přehánkou. Dnešní odpolední maxima okolo 19 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách kolem 14, vítr povane slabý odpoledne, přechodně mírný západní, rychlost bude mít 2 až 5 metrů za sekundu, večer se změní na jihozápadní, předpokládané množství srážek dnes do 3 mm, rozptylové podmínky dobré a bio na stupni číslo 1.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Celkem 10 stran hnutí a uskupení svede 9. a 10. října pomyslnou bitvu o Českobudějovickou radnici. Jaká témata zatím ovládají předvolební kampaň? Obhájí menšinová koalice v čele s novým hnutím Naše Česko pozici ve vedení města? A jak promluví celostátní politika do jihočeské komunální úrovně? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme politického reportéra a komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího. Nalaďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: A za chvíli už pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si počkejte na pár užitečných rad. A teď už Tina Turner. Hezké ráno.

0: 7 hodin k tomu 21 minut pokračuje jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A je nejvyšší čas osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, protože celá řada z vás je aktuálně na cestě do práce, potažmo třeba do školy vezete děti, tak ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v tuto dobu povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.

0: Česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: A teď už vzhůru za čerstvými zprávami. Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová potvrdila, že policisti přijali v této souvislosti trestní oznámení a kriminalisti z odboru hospodářské kriminality zahájili úkony trestního řízení. Policie nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Koaliční rada dnes znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Začíná rekonstrukce nádražní budovy v Táboře. Historickou část z 19. století Správa železnic kompletně opraví a doplní ji dvěma novými objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý umožní přímý přístup do podchodu. Přibude taky výtah na první nástupiště a stojany pro kola. Hotovo má být na jaře roku 2028. Stavba vyjde na víc než 164 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Správy železnic Nela Frýbová. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. Jako první omezila přístup na sociální sítě loni v prosinci Austrálie. Online platformy tam nesmí používat nikdo mladší 16 let. Hokejisté Českých Budějovic podlehli Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Sparta je po úvodním kole Tipsport Extraligy na prvním místě tabulky. V Olomouci zvítězila 5-2. V dalších zápasech Hradec Králové vyhrál v Pardubicích 5-3, Litvínov porazil brněnskou Kometu 2-1 a Plzeň přehrála Liberec 2-1 po nájezdech. Ráno je zatažené až oblačné, na jeho východě kraje může ještě ojediněle pršet. Během dne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přehánkou. Naměříme nejvýše 21 stupňů, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstává na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě dvou aut došlo na ulici Lidická třída v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Utrpení a svoboda člověka. 13. ročník Mezinárodních dnů Petra Chelčického přiblíží úvahy evropského myslitele, teologa a spisovatele. Více podrobností uslyšíte v rozhovoru už za pár chvil tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady čtvrtek s datem 17. září. Krásné ráno.

0: Chelčicemi se dnes dopoledne ponesou hlasy zvonů svatého Linharta a svaté Máří Magdalény. Jejich zvonění bude lidi svolávat k programu Mezinárodních dnů Petra Chelčického. 13. ročník této akce pod vedením Chelčického domova svatého Linharta nese název Utrpení a svoboda člověka a tematicky se kloní k úvahám tohoto evropského myslitele. Mezi hosty budou taky představitelé církví a jednotlivých farností. Více o programu nám prozradí organizátorka a ředitelka Chelčického domova svatého Linharta, paní Klára Kavanová-Mušková. Přeji dobré ráno.
1: Krásné ráno, milí posluchači. Moc děkujeme, že jste se takhle k nám podívali do Chelčic skrze Český rozhlas. My opravdu dneska máme význačný den v Chelčicích. Máme již 13. ročník Mezinárodních dní Petra Chelčického. My je máme jako bienále jednou za 2 roky, takže je pořádáme už od roku 2003. A je mi velkou ctí, že právě od začátku je podporuje a spolupořádá naše obec Chelčice, místní akční skupina Rozkvět tady z Lhenicka, Chelčický domov svatého Linharta a samozřejmě římskokatolická farnost, tady místní chelčická a plus další církve a sbory. A vlastně pořádáme takové setkání, rozpravy, ekumenické bohoslužby, koncerty, divadla. A to vlastně všechno proto, abychom jednou takhle za 2 roky více se zastavili a pozvali návštěvníky a hodně také studenty k myšlení Petra Chelčického, protože je to význačný středověký myslitel, filozof, reformátor a také velký pacifista, který zcela zásadním způsobem ovlivnil ten pohled na svět bez násilí. A ty letošní dny Petra Chelčického opravdu mají zajímavé téma, zvlášť takové nadčasové v dnešní době. Utrpení a svoboda člověka v díle Petra Chelčického a vůbec i v nás. Takže myslím, že to bude krásný den a když byste někdo chtěl ještě zavítat, tak jste srdečně zváni.
0: Program začíná už za necelé 2 hodiny setkáním u pomníku Petra Chelčického. Očekáváte mnoho hostů z řad církevních představitelů. Kdo všechno přijede?
1: Letošních Mezinárodních dní Petra Chelčického se zúčastní opravdu vzácní hosté, zejména ze 3 církví. Přijede za námi pan patriarcha Tomáš Buta a pan biskup Lukáš Bujna, pan farář Karel Filip z církve československé Husické, potom pan farář Daniel Freitinger z českobratrské církve evangelické a kněží římskokatolické církve Josef Prokeš, Jan Turek a Bohuslav Švehla. Ale také očekáváme vzácného hosta, našeho milého pana senátora Tomáše Fialu.
0: Mezinárodních dnů Petra Chelčického se stejně jako v předchozích letech účastní také studenti středních škol. Jaký program jste pro ně připravili?
1: Máme velikou radost, že vlastně studenti budou takovými poutníky a opravdu doputují k nám do Chelčic pěšky, ze 2 tříd Vodňanského 8letého gymnázia a také studenti se sborem ze střední pedagogické školy z Prachatic a také hudebníci ze základní umělecké školy z Prachatic, kteří nám zahrají takové krátké fanfárové skladby na zahájení u pomníku. Tak máme z toho velikou radost, studentů bude kolem 80 a je to velká radost, že o takovéto témata mají zájem mladí lidé.
0: Dnešní akci symbolicky ukončí divadelní představení. Co se bude hrát a kdo si divadlo vzal na starost?
1: Od 13 hodin studenti divadelního souboru při Městském kulturním středisku Vodňany zahrají pod vedením herečky Lenky

0: Belové zajímavé divadelní představení Festina Lente a neb čtyři svatby Viléma z Rožumberka. A je toto motto spěchej pomalu, což vlastně nás vybízí tak nějak hledat rovnováhu mezi tou rychlostí a rozvahou, tak myslím, že je to moc hezký závěr těch dnů Petra Chelčického a bude se to divadlo odehrávat ve venkovním amfiteátru za kostelem svatého Martina, takže když by někdo ještě chtěl po obědě se přijet podívat, tak všichni jsou srdečně zváni.
1: To byla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice organizátorka Mezinárodních dnů Petra Chelčického, ale také ředitelka Chelčického domova svatého Linharta, paní Klára Kavanová-Mušková. Děkuji, že jste si takto po ránu udělala čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Jdeme opět za meteorologem Tadeášem Gregorem, a to proto, že se nachýlil čas. 7.45 máme právě teď. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak prozraďte, jak máme aktuálně na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, na jihu kraje nám místy prší a teploty jsou mezi 11 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 13,5 stupně, vane vánek proměnlivého směru do 1 metru za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 7,5 stupně, mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu a kouřmo.
1: Jaké počasí máme čekat dnes přes den?
2: Ráno bude zataženo až oblačno, na jihovýchodě kraje ojediněle s doznívajícím deštěm. Během dne pak polojasno až oblačno, ojediněle se můžou vyskytnout slabé přehánky. Dnešní odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Změnil se nějak stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Trošičku se změnil, ale zásadní změna to není. Na Vltavě na Soumarském mostě máme 44 cm a je zakázáno splouvání. Vyšší brod 58 cm, což je tak akorát, aby se ještě dalo splouvat. Lužnice stále nesízná, pilař 105 cm. V Bechyni nám sice vodní stav povyrostl, ale 89 cm stále nestačí na splouvání. I Otava v Katovicích je pod hranicí síznosti a je tam 36 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 21,5 stupně.
1: Jaká bude dnešní noc a co přinese poslední pracovní den tohoto týdne?
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty nám klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu. No a zítra pak převážně oblačno, ráno ojediněle s mlhami, přechodně přes den bude i polojasno, později večer pak bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý proměnlivý, během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A ještě nahlédneme na sobotní den.
2: V sobotu bude slunce o trošku více než zítra, bude polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle s mlhami. Teploty kránu klesnou na 10 až 6 stupňů a odpoledne vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia. Bude vás slabý proměnlivý, během dne západní nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, se kterým se ráda uslyším opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. To je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 108 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2000 metrů, která vede po lesních stezkách kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. My si o Lipno Trail Runu popovídáme si jedním z hlavních organizátorů Vojtěchem Kolaříkem. Naleďte si nás ve čtvrtek 17. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: A za chvíli už si prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne už za pár chvil vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si to ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nenechte ujít. Aktuální čas 7.49. Čtvrteční ráno v plném proudu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: si zaspívá.
1: Na každým rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lenka Rybáčková už je připravena se zprávami.
7: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Českobudějovické letiště slouží při výcviku Apple Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Děti můžou ode dneška navštívit nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci. U Slapské přehrady pokračuje záchranný sběr škeblí kvůli nízké hladině vody. Dobrovolníci jich tam zatím nazbírali přes 5 000. Obloha bude během dne polojasná až oblačná, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Apple Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
8: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
7: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává taky v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nové dobrodružné hřiště se dnes ve 14 hodin otevře v Denisově ulici v Jindřichově Hradci. Vzniklo na místě bývalého tenisového kurtu u plovárny. Projekt zvítězil v městském participativním rozpočtu a na jeho realizaci bylo vyčleněno 700 tisíc korun. Čím se liší od běžných dětských hřišť, vysvětluje městský architekt Lukáš Soukup.
9: Možná i je zavádějící termín hřiště, protože tam přesně nenajdeme nějaké klasické herní prvky nebo branky na míčové hry, ale je to tak, že to je volný prostor, který je určený pro dětskou hru. V tom prostoru jako takovém tak se nachází různé zóny a celou tou hrou ty skupiny dětí, které tam přichází, tak provázejí takzvaní herní asistenti.
7: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5 000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
10: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
11: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
12: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
11: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Sport.
7: Prohrou 1-3 se Slovinskem ukončili čeští volejbalisté skupinovou fázi na mistrovství Evropy v italské Modeně. Trenér Jiří Novák připustil, že jeho tým, který vyhrál první set a dva ztratil ve vyrovnaných koncovkách, už neměl dost fyzických sil.
13: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to budeme schovávat porážku. Bejt to v jiný fázi turnaje, tak jsme jim dali, ale potkalo nás to. Dostali jsme se do koncové, který ale Slovinci řešili potom už líp, no.
7: Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v prvním kole ligové fáze Evropské ligy v Jerevanu. Ararat Armenia porazili 4-1.
2: Počasí.
7: Ráno je zatažené až oblačné, na jihovýchodě kraje může ještě pršet. Během dne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přehánkou. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstává na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: K nehodě došlo v Českém Krumlově u kruhového objezdu Budějovická na Svahu. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pokračujeme dál pěkně z vesela. Možná, že už začal váš pracovní proces, tak to krátce po 8 hodině, tak ať vám to s námi v uších utíká, hlavně s úsměvem. Písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, už pro vás mám nachystané. Zazní Buty, Iveta Bartošová, Boniem a také Karel Gott. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a míříme k první reportáži této hodiny. Celorepublikový projekt Noc literatury včera oživil více než 100 míst po celém Česku. Do akce se zapojily i knihovny v Českých Budějovicích. Více za pár minut.

0: Současní evropští autoři, netradiční místa a hlasy známých osobností se včera propojili v projektu Noc literatury. Do jubilejního 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst a obcí po celé České republice. V Českých Budějovicích měli lidé možnost navštívit hned 5 předčítání na různých místech ve městě.
1: Alfred Hanson čekal na našího uchazeče. Každou chvilku měl vstoupit do jeho kanceláře.
2: Herec Jihočeského divadla Jan Dvořák začíná své první letošní předčítání v knihovně Jihočeského muzea. Návštěvníkům představí povídkovou sbírku Dáme vám vědět od švédského spisovatele Jakoba Sundberga.
3: A je to o tom, jak jistý Alfred Hanson přijímá nové uchazeče o práci. Je to vlastně psáno satiricky.
2: Do projektu Noc literatury se v Českých Budějovicích zapojuje pravidelně každý rok. A jak sám uvedl, tak má na přípravu předčítaného textu osvědčené postupy.
3: Jednou si to přečtu úplně v klidu, potichu, a pak si začnu to číst nahlas a začnu si dělat poznámky, kde teda dělat tečky, kde to nechat otevřené. Pokud je tam přímá řeč, tak jako chytit trošku charakter toho člověka.
1: Jak jste viděl, inzerátu hledáme někoho, kdo by nám pomohl s rozvojem naší obchodní značky.
2: Prostor knihovny Jihočeského muzea hned na začátku celý zaplnili první posluchači. Mezi nimi je i Petra Hybšová s kamarádkou, která projekt veřejného čtení navštěvuje opakovaně.
4: Když se člověk dostane do míst, kam se prostě běžně nedostane. Já většinou vyberu a pak třeba když jsem loni, tak jsem si asi z těch 4 2 přečetla, takže mě to třeba zaujalo.
2: Z muzea jsem se i s několika dalšími lidmi přesunula na druhé stanoviště, a to do knihovny Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Tam teď v úzké uličce mezi regály s knihami předčítá Bohdana Majerová z knihy Vymazána.
5: Je to příběh, který se skutečně odehrál, kdy v roce 1992 bylo během jedné noci vymazáno 25 671 osob z evidence obyvatel Slovinska.
6: Tak fajn, uklidni se. Myslíš, že jsem tě neviděl?
2: Veřejné čtení se mnou poslouchala i Jana Petráková, která na akci přišla úplně poprvé.
7: A teď jsem náhodou potkala tady kamaráda ve městě a měla jsem hodinu čas, takže jsem se k němu připojila. Je to skvělý, moc se mi to líbí. A myslím si, že je to velmi důležitý, třeba tohle téma jako dost zásadní, že někomu prostě zruší identitu a neexistuje.
2: V Českých Budějovicích pořádá projekt od roku 2018 jeho Česká vědecká knihovna. Její ředitel Ivo Kareš vysvětlil, že letošní program, který se odehrává současně na 5 různých místech, stihnou lidé navštívit celý. Každé čtení totiž začíná v půlhodinových intervalech. Lidé si tak můžou sestavit vlastní trasu a během večera vystřídat více stanovišť.
8: Účelem celé té akce je zaprvé představit současnou evropskou literaturu a moderní literaturu, současnou literaturu vůbec, ale druhá věc je představit lidem zajímavá místa, kam se normálně nedostanou.
2: Kromě knihovny Jihočeského muzea a Teologické fakulty mohli lidé předčítání slyšet taky v britském centru GT centru a v prostorách jazykové školy Francouzské aliance Jižní Čechy. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Čtvrt na devět a k tomu jedna minuta. SMSka od vás. Dobré ráno, polojasno, klidno, 17 stupňů. Pohodový den vám i posluchačům přeje Věra Stýna. Já si velmi vážím toho, že každý z vás, kdo jste napsali, jste si ten čas na napsání dnes ráno udělali. A odměnou vám budiž, řekla bych, příjemná zářijová předpověď počasí. Dnes čekáme během dne polojasno až oblačno, ojediněle se slabou přehánkou, 18 až 21 stupňů Celsia, to jsou přislíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 13 až 16, vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, západní, bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu, večer se změní na jihozápadní, srážkové úhrny dnes do 3 mm, rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Festival, vernisáž, netradiční tvořivá dílna a také historie. Zatím vším vás vezmeme už za chvíli v tipech pro volný čas.

0: 8 hodin k tomu 19 minut, já jsem vás nalákala, že mám pro vás několik lákadel, tak pojďme na tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Českých Budějovicích začíná na Sokolském ostrově třídenní rodinný Chess Fest. Dnes večer od 8 tam pod širým nebem promítnou film Neporazitelní. Vstup je zdarma a kdo přijde, může si užít kino poněkud jinak než mezi čtyřmi stěnami. Odpoledne patří dětem. Ve 2 začíná v pobočce táborské knihovny na pražském sídlišti dílna z odpadu Poklad. Děti od 6 let si tam vyzkoušejí, co všechno se dá vyrobit z papíru, který by jinak skončil v koši. V Kaplici v 15:30 odstartuje večerní běh Kaplicí. Startuje se na náměstí, běhat se bude až do večera a přidat se můžou malí i velcí. V 6 hodin odpoledne pak můžete zamířit do Českobudějovického kulturního centra Rabenštejnská. Vernisáž výstavy sochařky Veroniky Psotkové s koncertem slovenské alternativní kapely Longita tam na vás čeká. Ta se do Budějovic vrací po více než 10 letech a přiveze svou osobitou kombinaci akustických nástrojů a elektroniky. A ještě jeden tip pro rodiny. Ve 2 odpoledne začíná v safari rezortu Hluboká u Borovan den se Stibusem. Děti si tam mohou hravou formou vyzkoušet, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Prohlédnou si techniku záchranářů nebo si vyzkoušejí řízení autobusu. Na své si dnes přijdou i milovníci historie. V 5 hodin odpoledne začne v rodném domě Adalberta Štiftra v Horní Plané přednáška Ivana Slavíka o příběhu Šumavského muzea a lidech, kteří stáli u jeho vzniku. A v Chelčicích na Strakonicku dnes můžete zavítat na Mezinárodní dny Petra Chelčického. Program začíná v 9 hodin 15 minut u pomníku na návsi a letošní téma zní utrpení a svoboda člověka v díle Petra Chelčického. Čekají vás přednášky, prohlídka památníku, ekumenické setkání i odpolední divadlo a koncert. A na závěr voda. V Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou pokračuje 23. ročník festivalu Voda, moře, oceány. Dnešním vrcholem bude světová premiéra dokumentu Leviathan v kině Kotva, který osobně uvede režisér a prezident festivalu Steve Lichták. K tomu přednášky, dokumentární filmy a příběhy lidí, kteří mají k vodě opravdu blízko. Tak ať už dnes vyrazíte za během, filmem či hudbou, anebo historií, ať máte večer co vyprávět.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: A teď už tady vyvstává prostor pro další zprávy. Přináší je Lenka Rybáčková.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit překladiště se 17 zaměstnanci. Záměr už dřív představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce. Přes 4000 střetů se zvěří řešili od začátku roku jihočeští policisti. Riziko se zvyšuje s příchodem podzimu a horší viditelností. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích mezi lesy, loukami a poli, doplnila policejní mluvčí Lenka Krauzová. Nejčastěji se auta střetnou se srnkami. Letos na jihu Čech policisti zaznamenali vyšší počet srážek s divočáky. Nejrizikovější čas je za svítání a za soumraku. Na místech, kde dochází ke střetům nejčastěji, jsou umístěné pro varování dopravní značky. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, a to tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí pomocí videokonference z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Ráno je zatažené až oblačné, na jihovýchodě kraje může ještě pršet. Během dne bude polojasno až oblačno, ojediněle se slabou přeháňkou. Naměříme nejvýše 21 stupňů, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ke dvěma srážkám aut došlo v Českých Budějovicích, a to v ulici Hroznová a v ulici Na Sadech u křižovatky s Husovou třídou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Křišťálové ocenění nebo přízeň veřejnosti, to si můžou odnést výherci soutěže Stavba roku 2026. Jaké stavby jsou nominované, už za chvíli v našem vysílání uslyšíte. Počkejte si, Helena Vondráčková, ta vás zajisté potěší s písničkou Já půjdu dál.

0: nápad pro svého favorita, který získá neformální doplňkovou cenu. Hlavní titul a křišťálové ocenění udělí porota 16. listopadu na gala večeru Stavba roku 2026 v pražském Rudolfínu. Jaké stavby byly nominovány za Jihočeský kraj, to nám teď prozradí architektka a ředitelka soutěže Marie Špačková. Vítám vás v Jihočeském ránu. Dobré jitro.
1: Dobré ráno.
0: Soutěž se koná už 34 let. Jak se může stavba dostat mezi nominované?
1: Tak hlavně by se měla přihlásit. Měl by přihlásit investor, projektant, dodavatel nebo uživatel. Základem pak je, že porota každou tu přihlášenou stavbu skutečně osobně navštíví. Letos tedy během 4 týdnů projela celou republiku, viděla všech 150 českých staveb přímo na místě. A teprve z nich vybírala nominace. V letošním roce získala nominaci 50 staveb a ještě asi stojí za to podotknout, že stavba roku není rozdělena do kategorií. Vedle sebe tak mohou stát škola, most, kulturní dům, rodinný dům nebo třeba rekonstrukce historického objektu. Rozhodující je ta celková kvalita toho výsledního díla.
0: O udělení titulu rozhoduje porota složená z architektů a inženýrů. Jak vypadá samotné hodnocení jednotlivých staveb?
1: Hodnocení staveb je to hlavně osobní hodnocení staveb, které je pro stavbu roku velmi důležité. Ta nerozhoduje jen podle zaslaných fotografií, dokumentace, technické zprávy, ale každou stavbu skutečně vidí v jejím skutečném prostředí. Sleduje architektonické řešení, technickou realizační kvalitu, její vztah k místu a samozřejmě i to, jak výsledné dílo funguje jako celek. A při návštěvě právě často vidíte věci, které z fotografie nebo z dokumentace vůbec nepoznáte. Detaily provedení, materiály, prostory, návaznost na okolí, na to, jak stavba slouží skutečně lidem. Proto je ta osobní návštěva všech přihlášených staveb jedním z hlavních důležitých principů soutěže. A vlastně stavba roku, ta celorepubliková, je vlastně jedinou soutěží tohoto formátu v republice, která opravdu poctivě objede všechny přihlášené stavby.
0: Z celé republiky se do soutěže přihlásilo 150 staveb. Kolik z nich je z Jihočeského kraje a můžete posluchačům některé z nich představit?
1: Jihočeský kraj je v letošním roce velice pěkně zastoupený, má přihlášeno 12 staveb, ale hlavně je to soubor přihlášených staveb mimořádně pestrý. Máme tady například Žitný mlýn v Baršově, což je velice zajímavá konverze historického průmyslového areálu. V Českých Budějovicích je to pak rekonstrukce kulturního domu Slávie, tedy spojení historické budovy se současnou architekturou a moderním kulturním provozem. Úplně jiným typem stavby je potom třeba parkovací dům Tábor, který ukazuje, že i technická stavba může být kvalitní součástí města a právě Žitný mlýn, Slávie a parkovací dům Tábor se letos dostali mezi celostátní nominace. Ale těch 12 staveb je mnohem pestřejších. Je tam také například návštěvnické centrum v Trocnově, Lávka v Hluboké nad Vltavou, cyklostezka mezi Loučovice a Vyšším Proudem, revitalizace na vsi Lutová, přístavní molo na soutoku Malče a Vltavy a silnice Líšovranín, což je vlastně velice nádherné obraz toho, co všechno se dnes v jižních Čechách staví a jak se jižní Čechy obnovují. A je to takový obraz kraje.
0: A že bude co objíždět, že?
1: Lidé můžou... My už máme oběto.
0: No, už máte oběto, výborně.
1: A samozřejmě, už máme oběto.
0: Lidé můžou pro stavby také hlasovat a jejich favorit získá neformální doplňkovou cenu. Jak můžou zájemci poslat hlas právě svému favoritovi a kdy se dozví výsledek?
1: Tak to je velmi jednoduché. Na webu stavbaroku.cz mohou lidé otevřít letošní ročník stavby roku 2026. Najít mezi 150 stavbami to svou oblíbenou stavbu a přímo u jejího profilu zvolit hlasovat. Hlasování běží až do 15. listopadu do půlnoci. Cena veřejnosti je samostatná, doplňková cena, která neovlivňuje vlastně to rozhodování poroty. A výsledky stejně jako tituly stavba roku 2026 a další ocenění budou představeny a předány 16. listopadu právě na gala večeru v Rudolfínu, což je taková, to je, někde to nazývám takový ty stavební Oscaři. Je to takový ten vrchol vůbec toho dění v architektuře, ve stavitelství a jižní Čechy jsou u toho.
0: O soutěži Stavba roku jsem si povídala s architektkou a ředitelkou soutěže paní Marií Špačkovou.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: počasí.
1: Za pár vteřin při 8:45 nejvyšší čas spojit se s Českým hydrometeorologickým ústavem. Telefon opět, stejně jako v předchozích relacích, zdvihl Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, na jihu kraje ještě ojediněle prší a teploty jsou mezi 12 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro zatažená obloha 14,5 stupně, jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1017 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 8,5 stupně a oblačnou oblohu.
1: Jaké bude dnešní odpoledne a večer?
2: Polojasno až oblačno, ojediněle se slabou přeháňkou. Teploty nám vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný západní, vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
1: Co přinese noc na zítřek a samotný páteční den?
2: Noci bude polojasno, postupně až oblačno a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně oblačno, ráno ojediněle s mlhou. Bude přechodně i polojasná obloha a později večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý proměnlivý, během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Já osobně jsem ohledně víkendu hodně zvědavá, čeká nás dělání dřeva, budeme na čerstvém vzduchu a zajímá mne, jaké k tomu budeme mít počasí. Tak jak bude v sobotu, tím začneme?
2: V sobotu bude slunce relativně nejvíce, ale rozhodně to nebude zcela bez oblačnosti. Bude polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle s mlhami. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a odpoledne vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne západní nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: To zní přívětivě. A co přinese neděle?
2: V neděli bude ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne pak oblačno až zataženo a večer dorazí na většinu území slabý déšť nebo přeháňky, takže dřevo lépe dodělat už do večera a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Řekla bych, že to byla pozitivní předpověď počasí od Tadeáše Gregora. Děkuji za váš čas, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
5: Celkem 10 stran hnutí a uskupení svede 9. a 10. října pomyslnou bitvu o Českobudějovickou radnici. Jaká témata zatím ovládají předvolební kampaň? Obhájí menšinová koalice v čele s novým hnutím Naše Česko pozici ve vedení města? A jak promluví celostátní politika do jihočeské komunální úrovně? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme politického reportéra a komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího. Nalaďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: 8 hodin 52 minut dnešní jihočeské ráno s datem 17. září pomalu, ale jistě dospělo do svého závěru. Než se s vámi já úplně rozloučím, tak přivítám Hanku Šoberovou ve studiu. Ahoj, Hani.
1: Ahoj, Adelko. Hezké dopoledne tobě i našim posluchačům. Já vím, že už si toho tu dneska ráno napovídala hodně, ale já se tě budu ještě ptát k tomu všemu. Jestli pak máte doma pejska?
0: Pejska nemáme, již máme kocoura, ale dva pejsky jsme měli.
1: Neuvažujete o nějakém dalším?
0: Hele, a ono by se i uvažovalo, ale pro pejska musí člověk hodně obětovat jako z lásky samozřejmě, aby netrpěl. Je potřeba spousta času a my ho teď máme velice poskrovně, musím říci.
1: No dneska možná, když si poslechneš jeho české dopoledne, třeba vás nalákáme na basety. Psi s krátkýma nohama, velkým nosem a ještě větším srdcem, tak to je jeden z příspěvků a tak se k tomu dostáváme jihočeského dopoledne. My ale taky zamíříme na vinici, kde letos hrozny dozdarávaly rychleji, ale ta úroda bude skromnější, nežli se vinaři slibovali. Dozvíte se taky, jak předejít požárům komínu a kdy je potřeba kontrola, kdy revize anebo jenom poctivé vyčištění. Zasoutěžíme o zajímavou knihu po čase a Jarka Vykoupilová v Babských radách ta nám vysvětlí, co mají společného slimáci, zuby a ořechové skořápky. Já si to asi poslechnu.
0: Já si to snad ani nechci představovat, to, co mě teď napadá. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí a těším se u dnešních písniček pro radost po 12. hodině.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Do Strakonic se dnes po 4leté pauze vrací charitativní běh Sportem proti rakovině. 13. ročník Mezinárodních dnů Petra Chelčického dnes začíná v Chelčicích na Strakonicku. Obloha bude přes den polojasná až oblačná, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
3: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
1: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Ve Strakonicích se dnes můžou lidé zapojit do charitativního běhu Sportem proti rakovině. Pořádá ho 25. protiletadlový raketový pluk. Jeho cílem je podpořit lidi s onkologickým onemocněním a přispět na jejich léčbu. Trasa dlouhá zhruba 2,5 kilometru povede Strakonickým Podskalím. První start z hradního nádvoří byl v 8.45 a poslední bude ve 12 hodin.
4: Na děti čekají na třetím hradním nádvoří soutěže. V Panské zahradě bude hrát DJ František Mareš a před letním kinem vojáci představí svoji techniku a vybavení. Na léčbu pacientů onkologického oddělení Strakonické nemocnice budou moct lidi přispět prostřednictvím QR kódu. Zapojit se můžou jednotlivci i školy všech stupňů. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Divadlo, spirituální zpěvy nebo představení úvah Petra Chelčického. Nejenom to dnes nabídne program Mezinárodních dnů Petra Chelčického v Chelčicích na Strakonicku. Do akce se zapojilo i několik škol, říká organizátorka a ředitelka Chelčického domova svatého Linharta Klára Kavanová-Mušková.
5: Ze dvou tříd vodňanského osmiletého gymnázia a také studenti se sborem ze střední pedagogické školy z Prachatic a také hudebníci ze základní umělecké školy z Prachatic, kteří nám zahrají takové krátké fanfárové skladby. Studentů bude kolem 80.
1: Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu. Při záplavách tam zemřelo nejméně 1300 lidí. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu více než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem. Podle výzkumu má adaptace na změnu klimatu své limity a je potřeba rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu.
2: Počasí.
1: Ráno je zatažené až oblačné, na jihovýchodě kraje může ještě pršet. Během dne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přeháňkou. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstává na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke dvěma srážkám aut došlo v Českých Budějovicích v ulici Hroznová a taky v ulici Na Sadech u křižovatky s Husovou třídou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dneska máme čtvrtek 17. září a svátek slaví Naděžda, jméno, které v sobě nese naděje. A naděje při dopolední není nikdy dost. Pronostika na dnešek říká Lamperta a Řehoře, den a noc v jedné míře. A opravdu podzim už se pomaličku hlásí o slovo, i když slunce se ještě úplně vzdát nechce. A my jsme za to samozřejmě rádi. No a když už jsme u dnešního data, narozeniny slaví americká zpěvačka Anastasia, která před lety dobila svět hitem Am I Ta Love, Outa Love. No a své narozeniny má taky australský režisér Baz Luhrmann, tvůrce filmu Moulin Rouge anebo Velký Gatsby. No co nás čeká v jeho českém dopoledni, tak my se podíváme třeba za komíníky a připomeneme, proč se vyplatí nepodceňovat péči o komín. Taky vás pozveme mezi basety, kteří mají sice krátké nohy, ale dlouhou dávku trpělivosti, no a nebo zavítáme na vinici, kde letos hrozny dozrály rychleji nežli obvykle. Přejeme vám pohodové čtvrteční dopoledne, dobrou náladu a pokud možno co nejméně starostí. Hanka Šuberová vás zdraví od mikrofonu.

0: V jižních Čechách loni nejčastěji hořelo kvůli nedbalosti lidí. Hasiči evidují 382 takových požárů. Druhou nejčastější příčinou byly technické závady a 121 požárů souviselo s komíny. V některých případech za nimi byla právě nedbalost, v jiných případech potom technická závada. Letošní statistika ještě není uzavřena a aby v ní těchto požárů bylo co nejméně, máme pro vás praktické rady. Jak často komín čistit, kdy je potřeba jeho každodenní a každoroční kontrola a kdy už je nutná revize. Zdeněk Zajíček se na to ptal kominíka Josefa Bažanta, člena profesního spolku Společenstvo kominíků České republiky.
1: Pokud právě děláte, nebo se chystáte dělat
2: to, co já, čili otevíráte vchod na půdu a stoupáte směrem ke komínům, abyste si je prohlédli a sami vyčistili, tak dobře poslouchejte. To je potřeba vzít komínickou růžici, potom štětku, přenést to ke komínu, otevřít dvířka a především v první chvíli vytáhnout velkého pomocníka. Malé zrcátko. Vzít růžici a začít drhnout. Jestli to dělám správně, na to jsem se zeptal kominíka Josefa Bažanta.
3: No, vzhledem k tomu, že to je sezónní topení, tak dvakrát až třikrát je správně. A že si to děláte své pomocí, to musíte, protože vám to nařizuje zákon. A jednou ročně by měl přijít kominík, který má kebír na to, že to může zkontrolovat, případně vyčistit tu vaši práci. Jo? My to máme nařízený vlastně jednou ročně. Kominík provede kontrolu a čištění spalinových cest. Tolik znění zákona. Revize se dělá při prvním výstupu, kdy postavím barák, vyměním spotřebič, tak tam musí být výstupní revize. Během provozu pak už je to kontrola a čištění spalinových cest. Každý ten uživatel si má za povinnost pozvat si odborníka, který to zkontroluje. Každý ten uživatel toho spotřebiče si musí průběžně to čištění zajistit své pomocí. V případě, že na to nestačí, tak se veme kominíka. Kominík musí ze zákona jednou ročně na ten spotřebič nebo na tu spalinovou cestu vystavit protokol. Ten protokol slouží v případě problému při plnění nějaký pojistné události a zároveň jako doklad pro hasiče o tom, že teda skutečně ty kontroly byly prováděny. Hasiči na tom bazírujou, pojišťovna to bude chtít v případě problému. Přeju všem, aby ty problémy nikdy nenastaly.
2: No, pak už je tam zavřít komín a jít zkontrolovat všechny dokumenty a razítka, jestli vám ještě platí. Že je dobré si hlídat nejenom stav komínu, ale i vývodu z kamen a kamen jako takových, svědčí i to, že technické závady jsou ve statistikách druhou nejčastější příčinou vzniku požáru. Ještě se obrátím na Josefa Bažanta, kominíka a člena profesního spolku Společenstvo kominíků České republiky. I když už sem tam vidíme na vesnických střechách fotovoltaiku, tak přece jenom si myslím, že typická kamna a komíny jen tak nevymizí.
3: To bude fungovat ještě hodně dlouho, protože při cenách energií, které dneska jsou, se samozřejmě lidi vracejí k tomu prvotnímu druhu topení, takže jdou do pevných paliv. A přímo uměrně s tím zase se lidi vracejí, jsou kamna, krby, sporáky. Takže při připojení, při instalaci spotřebiče je uzákoněný vzít si odborníka, který to připojení udělá, případně zkontroluje veškerou spalinovou cestu, vyčistí případně komín, zkontroluje vzdálenosti spalných prvků, které jsou kolem komínového tělesa, aby se předešlo nějakému následnému problému.
2: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, za komínem.
0: No a pokud byste se chtěli o kominících dozvědět i něco víc, třeba o jejich historii, tak můžete navštívit jediné české kominické muzeum. To najdete ve vesničce Záříčí, nedaleko státního zámku Červená Lhota.

ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. To je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 108 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2000 metrů, která vede po lesních stezkách kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. My si o Lipno Trail Runu popovídáme s jedním z hlavních organizátorů Vojtěchem Kolaříkem. Naleďte si nás ve čtvrtek 17. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Klidný, dobromyslný a snášenlivý, tak takový je Basset, tedy psí plemeno s dlouhým tělem, krátkýma nohama, které pochází z Francie. Jeho vznik sahá až do konce 16. století. Tito psi se pro skvělý čich využívali při sledování zvěře v hustším nízkém porostu. Hajný Pavel Keclík z Písku má doma dva Bassety, ale chodí s nimi tedy pravidelně do lesa. Redaktorce Jitce Cibulové Vokaté je ale představil na dvoře u svého domu.
2: Dva Basseti nás hned uvítali, sotva jsme přišli na dvůr. Chtějí se mazlit, vidí pánička, je to logické, ale skáčou i na mě. Naštěstí neštěkali.
3: No, neštěkali, ale protože jsme přišli, ale když někdo cizí jde kolem plotu, nebo cyklista nějaký, když jede, tak to se můžou zbláznit a běhají dokola, štěkají pořád celou dobu.
2: Teď jsou náramně spokojení, protože je drbu, takže tenhle ten krasavec se jmenuje jak?
3: Kabaret.
2: A Fenka?
3: Bejla.
2: Překvapilo mě, jak je pes velký, kolik váží?
3: Ten má určitě přes 40 kilo, takže do auta sám nevyskočí, když si ho beru sebou do lesa, tak ho musím vyzvednout a to je velký nápor na záda.
2: Na vaše.
3: Na moje. On se nesnaží, on si jenom sedne a čeká, až k němu přijdu, aby jsem ho do toho auta hodil. Je přerostlej, no ale máme ho rádi takový, jaký je.
2: Teď si mě sednul na nohu zadkem, radši ji vyndám, protože jsem opravdu zjistila, že je to váha. Jsou to vítací psi, ale řekla bych, že jsou míru milovní.
3: Myslím si, že by neublížili. Čekají na pohlazení, jsou to takový hraví mazlíčci.
2: Baseti určitě nepatří k nejrozšířenějším plemenům. Proč zrovna Basset a vy?
3: Když jsem byl malej, tak co jsme sousedili zahradama, tak sousedi si ho přivezli a jednu ráno, když jsem přišel na zahradu, tak tam proti mě stálo tohle zvíře a to už jsem prostě věděl, že to asi tak dopadne.
2: To bylo v kolika letech?
3: Bylo to poměrně pozdě, ale já bych se k tomu asi neodhodlal si je pořídit, ale našel jsem na internetu štěňata, takže jsem si je pořád prohlížel a syn se domluvil s babičkou a vlastně s celou rodinou a ke 40. narozeninám mi přivezli na kolci prvního Basseta. Bylo to takový překvapení, takže vlastně jsem začal až poměrně pozdě.
2: Jste lesník, myslivec a z Bassety chodíte i lovit.
3: Chodím, jsou to sice pomalejší zvířata, ale zase jsou vytrvalí, takže když potom se dostanou na tu stopu a hlavně jsou hlasitý, když se dostanou na stopu a začnou hlásit, tak ten jejich zvonivý hlas se nese lesem. A je to i takový povzbuzení pro ty lovce, že i když nic nevidí, takže mají takovou nějakou představu, že ta zvěř tam je.
2: Oni jsou spíš delší než vyšší, mají kratší nohy, takže v tom lese toho asi moc nenaběhají.
3: No, tak nenaběhají, mají problémy s větvema, ale říkám, když potom nějakou stopu chytnou, tak jsou vytrvalí, že jsou schopní běhat dlouho sami bez nějakého dohledu.
2: Takže milují i dlouhé vycházky?
3: Mají rádi i dlouhé vycházky. Je to takový spíš pohyb, kousek odběhnout, vrátit se, prověřit si nějaký pachy a zase zpátky.
2: Jak se chová k ostatním členům rodiny? Je vhodný třeba pro rodiny s dětmi?
3: My máme 12-letou dceru, tej neublíží. Spíš, jak jste viděla, že si vám sednul na tu nohu, tak tohle to je jeho pozice, že se snaží přivlastnit toho člověka. Přijde, lehne si na nohy a leží a vyžaduje to hlazení a drbání.
2: Tak proto, já jsem ho hned začala hladit, tak to byl důvod.
3: Abyste mu nikam neutekla, neodešla.
2: Docela dost lína. Vy je máte venku nebo doma?
3: Jsou venku pořád, domů je nebereme. Když mají prostor a můžou být venku, tak si myslím, že je lepší, aby ty psy byly venku.
2: Teď mě i trošičku ožužlává Kabaret. To je také asi projev přízně.
3: To taky. To dělá, nebo přijde a když si tu přízeň chce vyžádat, tak třeba začne jenom lehce vokusovat nohu, nebo takový je to jenom žužlání.
2: Takže je to něžný obr.
3: Ano, to je.
2: Vím, že plemena, co mají dlouhé uši, a třeba chodí i do toho terénu, takže trpí na záněty očí a uší. Platí to i o basetech?
3: Platí. Občas kapeme do očí, vytíráme uši, aby jsme předešli těmhletěm problémům. Ale stejně z těch očí jim občas teče, protože ten pyl a semena z těch trav se jim do těch očí dostanou.
2: A co volná kůže? Není to také problém?
3: Zatím jsme s tím problém neměli, s tou volnou kůží. Naopak jednou vlastně zachránila tomu kabaretovi život, protože když jsme šli v lese při pochůzce, tak se dostal k praseti, který se po něm ohnalo a propíchlo mu jenom tu kůži, že to nezasáhlo žádný orgány na krku.
2: Komu byste basety doporučil?
3: Baset je specifický pes. Vzhledově někdo ho odsuzuje, někomu se nelíbí, někdo ho miluje a pro tu jeho povahu každému, kdo by chtěl klidnější procházku, i když tam je riziko potom, že když se probudí ty pudy, takže je schopnej utéct a dlouho potom se na něj musí čekat. Když by měli se dostávat dovnitř po schodech, tak trpí na záda a když přijdou z nějaký té procházky, tak z nich poměrně hodně padá i bahno, takže potom je pro manželku velký úkol, že musí uklidit celý byt a toho psa i vysprchovat. A ono zvednout 40 kilo potom do vany, aby se umyl, tak není to nic příjemného.
1: No, přátelé, tak tolik povídání o basetech. Možná jsme vás navnadili na jedno zajímavé psí plemeno a třeba máte o čem přemýšlet.
0: Pojďte s námi za zvířaty.

Everybody's Talking. Píseň se díky filmu Půlnoční kovboj stala jedním z velkých hitů Harryho Nilsona. A zatímco ve filmu se člověk vydává za svými sny do New Yorku, my se teď vydáme, nebo za chviličku vydáme na jih Moravy. Ne za sny, ale rovnou za hrozny. A jak se ukazuje, i tam může být docela živo. Když si mohli studenti střední odborné školy vybrat, jestli sedět v lavicích, anebo být na vinici, zvolili si kbelík a nůžky. Podle vinařů jsou ale letos hrozny menší než loni. Do vinice na Břeclavsku se za chviličku vypravíme, tak zůstaňte s námi.

0: Na vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letošních letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte, ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumbíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.

Tak to byl Robert Křesťan s kapelou Rangers, píseň Vím, vím, 9 hodin 41 minuta jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice stále s vámi a já tady pro vás mám, přátelé, připravenou soutěž. Ano, ano, je to soutěž o knihu, tu do vysílání věnovalo vydavatelství Grada. Jmenuje se Vyšetřovatel zločiny privilegovaných a jejím autorem je Vladimír Dzuro, bývalý šéf vyšetřovacích týmů OSN. Ve své knize nechává nahlédnout do případů, které osobně vyšetřoval a taky do zákulisí práce lidí, kteří hledali důkazy proti těm, kteří se mysleli, že na ně jednoduše

0: vše zákon nedosáhne. Je to silné svědectví člověka, který stál přímo u vyšetřování zločinů v bývalé Jugoslávii. No a právě Vladimíra Dzura se týká naše soutěžní otázka. Já už jsem vám vlastně dala poměrně velkou nápovědu. Ptám se vás, co Vladimír Dzuro vyšetřoval. Správnou odpověď mi zatelefonujte právě teď na 22 155 44 11 22 155 44 11. A kdybyste si přeci jenom nebyli jisti, budu tady pro vás mít nápovědu. Buď Vladimír Dzuro vyšetřoval válečné zločiny, nebo za B, kybernetické útoky, za C, padělání peněz, a nebo za D, doping sportovců. 22 155 44 11. Telefonní linka obsazená právě teď. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posluchačka Marie, já jsem to sice vůbec neposlouchala, takže ani nevím, o co se jedná, takže asi si tipnu, já nevím. No, můžete mi říct ještě ty možnosti?
0: Můžu. Válečné zločiny, kybernetické útoky, padělání peněz anebo doping sportovců. A ptám se, co vyšetřoval Vladimír Dzuro?
1: Ježiši, no tak já typnu, protože já jsem to vůbec neposlouchala, to pustila až teď.
0: Nevadí.
1: No, tak řeknu tu dvojku, Bčko.
0: Kybernetické útoky, a víte, že to nebyly? Bohužel nebyly. Ne, ale zdravím vás. Děkuji za ten pokus, mějte se moc hezky a přeju pěkný den. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschánou.
0: Tak, kniha stále ještě zůstává, přátelé. Máte příležitost vyzkoušet to právě vy. Telefonní linka 22 155 44 11 je vaše. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den, tady Antonín.
0: Antoníne, zdravím vás.
2: Já bych zkusil Ačko.
0: Zkoušíte Ačko? Ano. Naprosto správně, strávil roky vyšetřováním válečných zločinů pro OSN, kniha je vaše. Já vám gratuluji, vy jste někde na cestě, říkám to správně?
2: No, zastavil jsem, jsem v autě a zastavil jsem.
0: Výborně, tak to jste dobře udělal, nicméně za chvilinku už se budete moci rozjet, stále ještě chvilku. Postujte, protože já vás maloučko vyspovídám, aby jsme vám tu knížku dopravili. Mějte se moc hezky, děkuji za zavolání a ať se kniha líbí.
2: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak, přátelé, kniha vysoutěžená. My samozřejmě pokročíme dál, protože jeho české dopoledne soutěží samozřejmě nekončí. My jsme tady stále s vámi. Co vás ještě čeká před 10. hodinou? Tak bude to třeba jeho česká vlastivěda. Představte si scénu. Dva vojáci lezou po žebříku na půdu mlýna. No a muž, kterého hledají kvůli vojně, nemá kudy utéct. No tak přeskočí jejich hlavy, prchá jen v košili a zmizí v žitě, zatímco za ním padají výstřely. A tohle není scéna z pohádky Z čerty nejsou žerty. Takhle se skutečně v roce 1849 verbovalo v Ratajích u Bechyně. A právě o tom bude dnešní jeho česká vlastivěda. A poslechnout si ji můžete na našich rozhlasových vlnách za malou chvíli. Předtím vás čeká ale muzika Václav Neckář a nebo Robbie Williams právě teď. Pěkné dopoledne vám všem.

V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, jak se v roce 1849 v Ratajích u Bechyně chytalo na vojnu. Jan Karel Hrašek, pozdější archeolog a spisovatel, se narodil ve Mlýně v Ratajích u Bechyně. A právě odtud pochází i jeho pozoruhodná vzpomínka na to, jak se v roce 1849 násilně verbovalo na vojnu. Byl nedělní červnový večer, ve Mlýně se nemlelo a celá rodina se stárkem seděla ve světnici. Tu někdo zaklepal. Do místnosti vstoupil rychtář, konšel a s nimi voják v bílém kabátě. Mlynář hned pochopil, o co jde. Řádné odvody neprobíhaly a vojáci prostě brali každého, koho mohli. A stárek byl přesně ten, koho hledali. Sotva zaslechl, že se na něj ptají. Vyskočil, proběhl kuchyní a zmizel přes vantroky do lednice mezi kola mlýna. Voják se ho pokusil pronásledovat, ale v neznámém prostředí se ztratil a komise odešla s nepořízenou. Stárek od té doby raději spal na půdě v seně. Jednoho rána sekáči na louce zahlédli dva vojáky mířící k mlýnu. Jedna z žen běžela stárka varovat. Ten vyskočil z půdy jen v košili a běžel k vikýři, kde byl opřený žebřík. Když viděl vojáky už na příčkách, nezbylo mu než prostě skočit přes jejich hlavy. Prosmíkl se do zahrady a utíkal k polím. Vojáci třikrát křikli stůj a vystřelili. Ale marně. Přeskočil plot, vyprostil se z uvázlé košile a zmizel v poli vysokého žita. Vojáci tehdy odešli s prázdnou. V celé vsi nakonec chytili jen jednoho mladého čeledina, který právě oral pole. Vojáci se k němu tiše připlížili, nic netušícího mladíka chytli přímo u pluhu a odvedli ho do Bechyně. Potah i s pluhem zůstal stát na poli. Byl to jediný rekrut z Ratajů, kterého v roce 1849 opravdu dostali.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Knihovna Jihočeského muzea nebo Britské muzeum v centrum včera ožily akcí Noc literatury. Šéfka Evropské komise von der Leyenová představí návrh zákazu sociálních sítí pro děti. Bude polojasno až oblačno, ojediněle slabá přeháňka. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
3: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
1: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává taky v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Celorepubliková akce Noc literatury včera večer zaplnila přes 100 míst po celém Česku. Do projektu se zapojilo i 5 knihoven v Českých Budějovicích. Tam akci od roku 2018 organizuje Jihočeská vědecká knihovna. Další informace přiblížil její ředitel Ivo Kareš.
4: Účelem celé té akce je zaprvé představit současnou evropskou literaturu a moderní literaturu, současnou literaturu vůbec, ale druhá věc je představit lidem zajímavá místa, kam se normálně nedostanou. A v kombinaci s tou knížkou samozřejmě je to velice zajímavý zážitek.
1: Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
5: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavl poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor Michail Jevrajev s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. Údery na ropné cíle podle Trumpa vedou k nedostatku paliva, což má podle něj negativní dopady pro celý svět.
2: Počasí.
1: Během dne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přeháňkou. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetly v ulici Hroznová v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 10 hodin 4 minuty jihočeské dopoledne pokračuje po zprávách. Hanka Šoberová vás od mikrofonu zdraví a přeje vám dobrý poslech. Dneska je to, přátelé, přesně 500 let od dopisu Adama I. z Hradce, kterým svolával stavy Vltavského a Bechyňského kraje do Tábora po smrti českého krále Ludvíka Jagellonského. Co se dělo v kraji, když české království náhle zůstalo bez krále? No tak to vám povíme za malou chvilku. Muzika v dobrém jihočeském dopoledni samozřejmě nemůže chybět. Tak co vás čeká v této hodině? Dívám se do playlistu. Tak určitě a věřím, že potěší Víťa Vávra, taky kapela Scorpions, Marie Rotrová, Činasky, kapela Olympic a nebo Věra Špinarová právě teď.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my si teď, přátelé, připomeneme jedno kulaté výročí, které propojuje jižní Čechy s evropskými dějinami. Přesně před 500 lety napsal Adam I. z Hradce důležitý dopis, kterým svolával šlechtické stavy do tábora po tragické smrti českého krále Ludvíka Jagellonského. Tématu se dneska věnuje náš regionální stopař Petr Kubát, který je s námi. Hezké dopoledne, Petře, vítej.
2: Hezké dopoledne. Ten dopis, který 17. září roku 1526 napsal na zámku v Jindřichově Hradci Adam I. z Hradce, je opravdu velmi důležitý dokument. Tento vlivný šlechtic svolává do tábora zástupce stavů Bechyňského a Vltavského kraje. To byly zemské správní a politické obvody Českého království. Do Bechyňského kraje tehdy patřily dokonce i České Budějovice. No, české země byly v té době bez krále teprve několik dní. Bitva u Moháče se odehrála 29. srpna 1526. 20letý český a uherský král Ludvík Jagellonský při ústupu z bojiště proti turecké přesile tragicky zahynul v Močálech. Jenže zprávy se šířily tehdy pomalu a nějakou dobu nebylo v Čechách ještě ani jisté, zda je král skutečně mrtvý. Panovala nejistota, strach z budoucna a v této atmosféře píše Adam I. z Hradce tento klíčový dopis. A teď je důležité si položit otázku, proč právě on. Adam I. z Hradce totiž zastával v té době nejvlivnější funkci v českých zemích. Jakou? To už popisuje historik a průvodce Jindřichohradeckého zámku Filip Růžička.
3: Úřad nejvyššího kancléře Českého království, což, když to řeknu moderně, je něco jako premiér českých zemí. A právě tady ten úřad získal po Zdeňkovi Lvovi z Rožmitálu, což byl v té době opravdu velice významný, bohatý a také údajně trošku lakotný šlechtic, který byl ale jeho tchánem, protože Adam I. z Hradce měl od roku 1515 za ženu jeho dceru Anu z Rožmitálu, která pak pro náš zámek a pro panství Jindřichův-Hradec byla velice, velice důležitá.
1: Petře, kde je ten dopis dneska uložený a co všechno obsahuje?
2: Originál dokumentu je dnes uložený ve státním okresním archivu v Třeboni. Je dostupný taky elektronicky v digitální knihovně, takže si ho můžete přečíst. Já jsem si ho pročetl, je psaný takovým tím dobovým květnatým jazykem. Adam I. z Hradce tam doslova píše, že po smrti krále jsme jako ovce bez pastýře a proto svolává pány, rytíře, vladyky a zástupce měst Vltavského a Bechyňského kraje. Ti se mají na svatého Václava, tedy 28. září, dostavit do města, které slově Hradiště hory Tábor. A následující den mají společně jednat. Nešlo ale tehdy ještě o volbu krále, šlo o to, jak se vůbec české stavy mají postavit k té situaci a co mají dělat. Důležité ale je, že Adam I. z Hradce už je v té době klíčový spojenec Ferdinanda Habsburského a sehraje za pár týdnů důležitou roli při jeho volbě českým králem. Víc už říká Filip Růžička.
3: České království bylo volební, volili si svého zástupce, svého panovníka, takže právě tam bylo několik takových volebních táborů a vítězný byl ten právě Adama I. z Hradce za Ferdinanda Habsburského. Habsburkové pak vlastně tedy vládli v Českém království po další dlouhá staletí.
2: No a já doplním, že české stavy zvolili Ferdinanda I. Habsburského českým králem 23. října roku 1526 a hned z kraje roku následujícího byl korunován. A tím začala habsburská éra českých dějin, která trvala až do roku 1918. No a jak vidíme, tak jižní Čechy, konkrétně Jindřichův Hradec, v tom sehrál klíčovou roli.
1: Jak vypadaly jižní Čechy před 500 lety, kdy se rozhodovalo o budoucnosti Českého království? To nám připomněl náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: No a přátelé, my už teď pojďme z historie do hudby. Vanessa Paradis a její Joe Letaxi. Příjemný poslech.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Tipy pro volný čas.
1: Máme čtvrtek a s ním i několik tipů, kam dneska vyrazit. Za kulturou, za pohybem, anebo třeba trošku neobvyklým dobrodružstvím. V Českých Budějovicích začíná na Sokolském ostrově třídenní rodinný Chess Fest. Dneska večer od 8 tam pod čirým nebem promítnou film Neporazitelní. Vstup je zdarma a kdo přijde, může si užít kino poněkud jinak než mezi čtyřmi stěnami. Odpoledne patří dětem, ve 2 začíná v pobočce táborské knihovny na pražském sídlišti dílna z odpadu Poklad. Děti od 6 let si tam vyzkoušejí, co všechno se dá vyrobit z papíru, který by jinak skončil v koši. A jestli máte raději pohyb nežli tvoření, v Kaplici dneska v 3:30 odstartuje večerní běh Kaplicí. Startuje na náměstí, běhat se bude až do večera, no a přidat se můžou jak malí, tak velcí běžci. No a ještě tip pro rodiny. Ve 2 odpoledne začíná v safari rezortu Hluboká u Borovan den se stibusem. Děti si tam můžou hravou formou vyzkoušet, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, taky nahlédnout na techniku záchranářů, prohlédnoucí, anebo si vyzkoušet řízení autobusu. No a nakonec voda. V Českých Budějovicích a na Hluboké totiž pokračuje 23. ročník festivalu Voda, moře, oceány. Dnešním vrcholem bude světová premiéra dokumentu v kině Kotva, který osobně uvede režisér a prezident festivalu Steve Lichták. A k tomu přednášky, dokumentární filmy a příběh lidí, kteří mají k vodě opravdu blízko.

0: Před chviličkou zaznělo v našem vysílání několik pozvánek a já přidám ještě jednu. Dneska večer se totiž v Českých Budějovicích potká hudba se sochařstvím. Do Rabčenské se po více než 10 letech vrací slovenská kapela Longital, která zahraje v rámci vernisáže výstavy Veroniky Psotkové. Právě ona pro kapelu vytvořila masky do jednoho z jejich videoklipů. Longital a Veronika Psotková už spolupracovali. Jak se jejich spojení promítne do dnešního večera, tak na to se ptáme Kláry Kislingerové z Rabenštejnské, kterou vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
1: Krásný den z Rabenštejnské.
0: Kláro, jak se vlastně zrodil nápad spojit vernisáž Veroniky Psotkové právě s koncertem Longital?
1: My moc koncertů nepořádáme, protože se zaměřujeme primárně na výtvarné umění, ale v posledních letech se nám podařilo udělat několik hezkých koncertů na náměstíčku u Rabenštejnské věže v rámci zahájení jednotlivých ročníků Festivalu umění ve městě. A mně osobně to přijde fajn propojovat výtvarné umění s hudbou, protože ti fanoušci, co přijdou na koncerty, by se možná k sochám ani nedostali a naopak. A tak jsme si říkali s kolegyní, že bychom mohli udělat nějaký koncert v rámci vernisáže Veroniky Psotkové. Ale chtěla jsem, aby to spojení dávalo smysl, proto jsem hledala, zda s nějakými hudebníky Veronika již v minulosti nespolupracovala nebo nemá třeba nějaké oblíbené interprety a vypadlo na mě právě duo Longital, které jsem shodou okolností znala, protože můj otec Josef Veverka pořádal několik jejich koncertů v Milevsku a měl s kapelou také přátelské vztahy, takže se to hezky propojilo z více stran a kapelu jsem zkusila oslovit a od začátku byli nadšení, protože na jihu Čech již přes 10 let nehráli a pozvání vnímají jako dlouho očekávaný návrat.
0: No a teď k Veronice Psotkové, co uvidí návštěvníci na její nové výstavě Hledání Zenu?
1: Veronika proslula hlavně figurálními instalacemi, které vyrábí unikátní autorskou technikou zručně prošívaného drátěného pletiva. Její sochy většinou oživují veřejný prostor. I u nás v Budějovicích jsme měli možnost některé její sochy vidět v rámci minulých ročníků Festivalu umění ve městě. Ale momentálně v galerii Rabenštejnská představí svou nejnovější tvorbu v netradičních menších formátech. Návštěvníci uvidí 13 unikátních instalací z černé nebo pozinkované ocelové sítě. A chybět nebudou ani nástěnné objekty. Veronika je uznávaná sochařka, její význam na mezinárodní scéně potvrdil prestižní projekt v italských Benátkách, kde v loňském roce měla v jednom z renesančních kostelů site specific instalaci, takže bych si její výstavu rozhodně nenechala ujít. Pokud by někdo neměl dneska čas, tak bude k vidění až do 22. listopadu.
0: Jinak Veronika Psotková už s Longitalem spolupracovala, jak jsem v úvodu zmiňovala, vytvořila třeba masky pro jejich videoklip. Jak tahle spolupráce souvisí s tím dnešním večerem?
1: Jak už jsem říkala na začátku rozhovoru, dramaturgické spojení vernisáže s koncertem skupiny Longital není náhodné. Umělce pojí dlouholeté přátelství, které začalo v roce 2013 na jazzovém festivalu na tehdy ještě ukrajinském Krymu, kde Veronika vystavovala, oni hráli, tam se teda seznámili a když později připravovali klip ke skladbě Nahoru a dolů, tak pro něj potřebovali vyrobit masky a napadlo je uslovit právě Veroniku. A myslím si, že obě strany mají z dnešního plánovaného setkání velkou radost.
0: No a radost budou mít jistě i návštěvníci. Longital letos slaví 25 let na pódiích a přiveze i své nové album. Na co se můžeme během koncertu těšit? Pozvěte nás, Kláru.
1: Ano, oni jsou výrazná alternativní skupina z Bratislavy. Jedná se vlastně o partnerské duo Šinu a Daniela. Jsou známí jako vynalézaví bořiči hranic folkové, rockové a elektronické hudby, přičemž Daniel často používá smyčecké hře na kytaru a Šina má krásný podmanivý vokál, mají poetické texty. V rámci dnešní vernisáže by se mělo jednat o plnohodnotný koncert, když už k nám jedou z takové dálky. A jak jste říkala, kapela má za sebou 25 let na scéně, takže to bude průřez jejich tvorby a také nám představí své poslední album.
0: Ten program začíná jinak 6 hodin. Jak bude tam večer probíhat, na co se mají návštěvníci připravit? Co je čeká?
1: Zhruba od těch 6 by měla kapela zahrát něco na úvod, pak bude probíhat zahájení výstavy, kterou si uvede sama autorka Veronika Psotková spolu se zakladatelem našeho spolku Michalem Trpákem a přibližně asi tak od 6:30 by měl začít samotný koncert.
0: No a já snad už jenom dodám, že do Rabenštejnské nás pozvala Klára Kislingerová. A my za to samozřejmě moc krát děkujeme. Mějte se hezky a ať se to celé vydaří podle vašich představ. Mějte se fajn a zase někdy naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za pozvání a těším se na setkání s posluchači a krásný den všem.
0: Tak přátelé, tohle už je píseň. Kapela Scorpions a jejich Send Me an Angel, jedna z jejich nejznámějších balad z roku 1990, tak si pojďme společně užít.

Co adoptovaného Tobiáše baví ve školce a proč tam nechtěl jít, když byla mikulášská nadílka, taky to uslyšíte v dnešním dílu seriálu Deníky adopce. Kromě toho vám taky řekneme, kolik dětí našlo loni v Česku nové adoptivní rodiče. Ale než se k tomu dostaneme, zahrajeme si předtím Nedalo mi to, přátelé. Pátrala jsem v naší hudební databázi. No a jak se říká, kdo hledá, ten najde. Já bych vám ráda pustila alespoň ukázku písničky Longital, tedy dua, které zahraje dneska v Rabenštejnské. Když už jsme o tom mluvili, tak abyste tak měli představu, co vás tam čeká, když už vás lákáme na takovou akci. Takže pojďme si pustit malou ukázku Longital a píseň Dočista.

0: taková nějaká pohodinda vás čeká dneska od 18 v Rábenštejnské v Českých Budějovicích v rámci akce, na kterou jsme vás před chviličkou zvali a vystoupí tam mimo jiné i Longital. Ale teď už pojďme k našemu seriálu Deníky adopce. Přes 300 dětí našlo loni v Česku nový domov u adoptivních rodičů. S finálním osvojením, o kterém rozhodují soudy, získávají nové příjmení i rodné číslo. Adoptivní rodiče pak mají stejná práva a povinnosti jako ti s vlastními dětmi. V časozběrném seriálu Deníky adopce jsme natáčeli 6 let s Lenkou a Tomášem, kteří se právoplatnými rodiči Tobiáše stali v roce 2024. A v dnešním díle uslyšíte o tom, jak jejich syn nastoupil do školky.
1: To bych se do školky ku podivu těšil a má to tam moc rád.
2: Ahoj, ne to mám hát, tam hau a vařím.
1: V kuchyňce vaříš? Už tam má i kamarády. A jaké tam máš učitelky? Jak se jmenujou?
2: Paní Hanka.
1: Aha.
2: A pana Monika.
1: Monika, a máš rád?
2: Jo.
1: A co tě nejvíc baví ve školce?
2: Nevím.
1: Asi tam hraješ se stavebnicema?
2: Jo.
3: Povídá si Tobiáš s maminkou Lenkou o mateřské škole, je prosinec 2025. To slaví zároveň 4. narozeniny. Vypráví, jak ve školce všechno sní a jak se mu tam nelíbilo, když přišel Mikuláš, čert a anděl.
2: Tam netapavé byl čert a Mikulák a já tam vůbec nechcel. A potom je tam bál.
4: Dneska tam byl čert a Mikuláš a ty se zbál? Ale jinak je statečný a zvládá to.
1: Chodíte i na procházky?
2: Jo.
1: A na hřiště? Máte tam velké hřiště?
2: Uh-huh.
1: Tak to je fajn. A pak se těšíš domů?
2: Uh-huh. Pojedu domů.
3: Lenka s Tomášem začala

0: Začali s adopčním procesem na konci roku 2019. Syna mají doma na Ostravsku od února 2023.
1: A jaký ten náš Tobík je teda?
2: Leo.
1: Tak ve školce je takový pidlín, že?
3: Trošku někdy si hraje sám, říkala paní učitelka.
1: Takový introvert. No a potom, když přijdeš domů, tak jsi taková veselá kopa, že?
3: No je to veselá kopa, ale máme s ním i samozřejmě horší chvilky, že?
2: Já.
3: Když něco nechce, co rodiče?
2: A já ho nehodím a hnatami.
0: Popisuje sám Tobiáš, že někdy chodí a je naštvaný. Rodiče si s ním už odmala prohlížejí a čtou pohádky, které souvisejí s adopcí. Táta Tomáš zmiňuje i hračku, kterou má syn od porodnice do dneška.
3: Povídáme pohádku vyloženě o jeho plyšové hračce.
2: Pavel Mulatek, jim tam všem.
3: Žužlálek, on mu říká Mulatek, a která s ním je už z porodnici. A tam ví, že se narodil mamince, pak z porodnice si ho vzala teta a pořád ten žužlálek šel s ním. No a jak bydlel u tety a u strejdy, tak si pro něho přijela maminka s tatínkem a žužlálek šel zase až k nám domů.
0: Pro rodiče je důležité, aby se syn o adopci dovídal postupně od nich a ne od někoho jiného. Tobiáš byl přes rok u přechodných pěstounů, až pak zamířil k adopci. Lence a Tomášovi se proměnil život.
1: Teď je prostě Tobík středobod všeho, jako celý náš život, dalo by se říct. Je to radostný čas, užíváme si to jako rodiče, prostě všechno řídíme podle něho.
3: Ten čas prostě jenom o něm. Vyřeší Tobíka a pak je čas na nás.
2: A mám tady nové autíko, a teď tohle, ne to dotal, tak to lepavé a teď dotali.
3: Je, že je upovídaný.
1: A chceš něco říct, Tobí?
2: To namalovat.
3: Tobí, jsi rád, že nás máš?
1: Rád, že nás máš? Jo. Chceš něco namalovat?
0: Pátý díl seriálu Deníky adopce bude z letošního léta. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. Ano, 7 minut před 11. hodinou pomaličku budu předávat rozhlasový mikrofon, ten vysílací Matějovi Vodičkovi. Je se mnou už ve studiu, Matěj, ahoj. Hezké dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Ano, ty očekáváš netrpělivě svého hosta. Kdo jim dneska bude?
1: No, dneska jim bude Vojtěch Kolařík, který je jedním z hlavních organizátorů víkendového závodu Lipno Trail Run. Takže je to téma docela blízké tobě, Hanko, protože já vím, že ty jsi vášnivá běžkyně. Tenhle ten závod teda je opravdová šichta, protože účastníci budou zdolávat trasu více než 100 kilometrů dlouhou s převýšením přes 2000 metrů. A je to trasa, která vede vlastně po březích Lipenské přehrady, ale zároveň vede jak po lesních cestách, tak i po různých zaniklých nebo stále živých obcích. Je to docela zajímavé. Samozřejmě to má i docela bohatý doprovodný program. No a já se Vojtěcha Kolaříka budu ptát na to, jak vůbec tenhle ten závod vzniknul, co je jeho hlavním cílem a smyslem, protože to má několik zajímavých přesahů a taky samozřejmě, co bude součástí toho doprovodného programu.
0: Tak co jsem tak pochopila, tuhle akci si nechám ujít, tedy alespoň jako aktivní účastník,
1: já taky.
0: Ale jako divák si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé. Ostatně víc se dozvíte po 11. hodině. Matěj Vodička a jeho host tady budou jenom pro vás.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Úvahy teologa a spisovatele Petra Chelčického dnes přiblíží program Mezinárodních dnů Petra Chelčického v Chelčicích na Strakonicku. Děti můžou ode dneška navštívit nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci. Dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. 13. ročník Mezinárodních dnů Petra Chelčického dnes začíná v Chelčicích na Strakonicku. Program nabízí divadlo, spirituální zpěvy nebo představení úvah Petra Chelčického. Mezi hosty budou taky představitelé církví a farností, přibližuje organizátorka Klára Kavanová-Mušková.
3: Přijede za námi pan patriarcha Tomáš Buta a pan biskup Lukáš Bujna, pan farář Karel Filip, potom pan farář Daniel Freitinger z Českobratrské církve evangelické a kněží římskokatolické církve Josef Prokeš, Jan Turek a Bohuslav Švehla.
0: Nové dobrodružné hřiště se dnes otevře v Denisově ulici v Jindřichově Hradci. Vzniklo na místě bývalého tenisového kurtu u Plovárny. Projekt zvítězil v městském participativním rozpočtu a na jeho realizaci bylo vyčleněno 700 tisíc korun. Čím se liší od běžných dětských hřišť, vysvětluje městský architekt Lukáš Soukup.
4: Možná i je zavádějící termín hřiště, protože tam přesně nenajdeme nějaké klasické herní prvky nebo branky na míčové hry, ale je to tak, že to je volný prostor, který je určený pro dětskou hru. V tom prostoru jako takovém tak se nachází různé zóny a celou tou hrou ty skupiny dětí, které tam přichází, tak provázejí takzvaní herní asistenti.
0: Ve Strakonicích se dnes můžou lidé zapojit do charitativního běhu Sportem proti rakovině. Pořádá ho 25. protiletadlový raketový pluk. Jeho cílem je podpořit lidi s onkologickým onemocněním a přispět na jejich léčbu. Trasa dlouhá zhruba 2,5 kilometru povede Strakonickým Podskalím. Na děti čekají na třetím hradním nádvoří soutěže. V Panské zahradě bude hrát DJ František Mareš a před letním kinem vojáci představí svou techniku a vybavení. Na léčbu pacientů onkologického oddělení Strakonické nemocnice budou moct lidi přispět prostřednictvím QR kódu.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se slabou přeháňkou. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní. Biozátěž zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo na silnici 160 u Rožmitálu na Šumavě na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Propojení sportovní výzvy s poznáváním krajiny. To o nadcházejícím víkendu přinese běžecký závod Lipno Trail Run. Závodníci při něm budou zdolávat trasu dlouhou přes 100 kilometrů s velkým převýšením, vedoucí po stezkách kolem zaniklých míst i stále živých obcí u Lipenské přehrady. Součástí bude taky bohatý doprovodný program a nejen o něm si už za chvíli popovídáme s jedním z hlavních organizátorů Vojtěchem Kolaříkem. Zvu vás k poslechu a přeji dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Vojtěch Kolařík, organizátor závodu Lipno Trail Run, je naším dnešním hostem. Vojto, vítej ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Já musím na úvod posluchačům jenom vysvětlit, my se známe dlouho, takže by to bylo asi trošku zvláštní, kdybychom si vykali, tak si budeme tykat. My se budeme bavit samozřejmě o tom zmíněném závodu Lipno Trail Run. Docela mě pobavilo, máme tady k dispozici brožuru, kdyby posluchači chtěli navštívit vaše webové stránky, tak je to, myslím, lipnotrailrun.com, úplně jednoduše, ale ta zkratka je zajímavá, LITR. Skoro to působí, jako kdyby vlastně na ty závodníky čekala trasa dlouhá tisíc metrů nebo tisíc kilometrů LITR, že jo? Ale to tak není, přesto ta trasa je docela dlouhá. Vy už jste loni uspořádali ten nultý ročník, pokud vím, tak letošní první ročník bude asi výrazně ambicioznější než ten minulý, je to tak?
2: No je to tak, bude zhruba 10x větší. My jsme na tom nultém ročníku si tak jako testovali takovou hezkou myšlenku, se kterou jsme jako kamarádi přišli. My všichni rádi běháme a rádi se pohybujeme v přírodě. Ten běh nám dává nějakou svobodu a potom, co kolega Marek přišel s tou myšlenkou, že bychom mohli oběhnout nějakou vodní plochu a když už teda jsme takhle všichni tady z jižních Čech, tak to Lipno se samozřejmě nabízelo. Takže jsme si to vyzkoušeli loni a bylo to pro kamarády a jejich kamarády, bylo to asi pro 60 lidí. Ta trasa tenkrát měla 80 kilometrů a my jsme tam nazbírali spoustu zpětní vazby, se kterou jsme teď do toho prvního ročníku přišli. Upravili jsme trasu, prodloužili ji, udělali ji víc na stezkách, na těch přírodních místech a obíháme teda to Lipno na 111 kilometrech a 2500 výškových metrech.
1: No, zmiňoval jsi, že minulého nultého ročníku se zúčastnilo zhruba 60 lidí, čili ten zájem byl docela...
2: Jo, lidi baví běhat a baví je to čím dál tím víc. Letos nás bude zhruba 550, možná 600 na tom startu a bude se tam pohybovat asi 80 dobrovolníků, takže už je to docela jako slušný tým, který celý ten závod připravuje. My jako organizátoři jsme tak nějak všichni zvyklí dělat různé společenské, sportovní anebo kulturní akce, festivaly, takže trošku víme, o čem to je. Nicméně obsloužit tu trať na těch 111 kilometrech je docela výzva a bez těch spousty dobrovolníků, kamarádů, rodičů, nakonec i prarodičů, tak bychom to nezvládli. Takže je to taková hezká, některé rovině rodinná akce, ale vlastně na druhé straně za náma jezdí běžci až třeba z Lovosic, teď jsem zjistil z Ostravy, takže z celé republiky.
1: Je to... řekněme, nějaká meta těch 500 až 600 lidí, nebo je to třeba takový zájem, se kterým jste možná ani nepočítali?
2: Tak já myslím, že jsme byli docela sebevědomí, že se nám to podaří udělat v takovémhle rozsahu. To číslo jsme si tak jako trošku nastřelili, když jsme seděli hned druhý den po tom nultém ročníku někde na kafi, tak jsme si říkali, že 500 taky jako hezký číslo. My se hodně snažíme, abychom to Lipno jako nevytěžovali, nepřetěžovali, abychom tam nepůsobili nějak jako predátorsky a spíš za sebou jako nechávali hezkou atmosféru a dojem i pro ty místní.
1: Aby to nebyla zátěž pro tu přírodu.
2: Pro přírodu přesně a i pro ty obyvatele. Mm-hmm. Takže 500 lidí ve chvíli, kdy my máme teda tři kategorie, velkých štafet, malých štafet a solo běžců, tak tenhle počet těch běžců obslouží maximálně 100 aut. A to je pro nás vlastně ten hlavní limit, kterým se řídíme, abychom sami sebe na těch silnicích neomezovali a hlavně neomezovali jako ty místní.
1: No, když si člověk přečte, že úkolem závodu je uběhnout 111 kilometrů, jak jsi říkal, kolem Lipna, tak nejen, řekněme, netrénovaní, ale určitě i trénovaní jedinci mají z takového úkolu velký respekt. Já osobně bych si na to teda nevěřil úplně. Komu konkrétně je tedy ten závod určen?
2: No je to zajímavý, já myslím, že jako lidem, kteří rádi běhají, rádi se pohybují v přírodě a pak se to trošku dělí na někoho, kdo si chce užít nějaký extrém, trošku překonat možná sám sebe a troufne si teda na těch 111 kilometrů oběhnout to Lipno, limit má 19 hodin a možná na druhou skupinu lidí, kteří zase víc třeba mají radši kratší tratě, anebo tam jdou kvůli nějakému jako týmovému a společnému zážitku. To znamená, my sice máme obtížnou dlouhou trať, která ale je dostupná vlastně, řekl bych, široké veřejnosti, nebo takovému jako člověku, který je zvyklý sportovat, ale ne nějak extrémně rekreačně. Takže jsou to často kolegové z práce, kamarádi ze školy, a kteří si tam užijou hezký víkend, protože my jim vlastně okolo toho celého celého závodu. Připravujeme ještě i doprovodný program, pár přednášek, promítání filmů, hudební doprovod a tak dál. Takže to je hodně jako velkou součástí celého toho festivalu.
1: Takže pokud nejsem úplně, řekněme, trénovaný jedinec, mám něco málo naběháno, tak si můžu vybrat třeba nějakou vícečlennou skupinu, se kterou ten závod zaběhnu.
2: Přesně tak. Máme tam kategorie 2 až 3 členů v týmu, to je tam ta menší štafeta, a nebo 4 až 5 v případě těch velkých štafet.
1: No a stihnete si i vy jako organizátoři zaběhnout závod.
2: My už to máme za sebou, měli jsme jednu takovou netradiční rozlučku se Svobodou, která právě měla za cíl to Lipno oběhnout. Zvládli jsme to v součtu za 2 dny, začali jsme teda v pátek večer a skončili v neděli lehce před obědem. A takže jsme si to užili už takhle dopředu a během toho, co jsme ty trasy objevovali, tak jsme na všech těch místech byli několikrát vlastně, takže jsou tu trať dobře známe, baví nás hrozně a teď o víkendu bohužel běhat nebudeme, nebo budeme, ale ne proto, abychom závodili.
1: Říká Vojtěch Kolařík, jeden z hlavních organizátorů víkendového závodu Lipno Trail Run.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vojto, vám prý byl inspirací závod kolem Balatonu v Maďarsku, je to pravda? To je samozřejmě jezero, které je známé svou velikostí především.
2: Jo, je to tak. No, už jsem zmiňoval kolegu Marka, ten přišel jednou s myšlenkou do takové naší sportovní skupinky, se kterou děláme více či méně šílené sportovní výpravy a pokusy, bych tak řekl. A s tím, že obíhal Lipno právě taky jako štafetový závod a že ten jako faktor toho, že udělal nějaký okruh okolo velké vodní plochy, byl skvělý. Jednak to, že pořád nějak jako vnímal, že tam to jezero je, že ho má ať už po pravici nebo po levici, nevím přesně, jakou stranou Balaton obíhali, ale že je to krásný, že se k tomu člověk vlastně dokáže jako pořád tak nějak během toho závodu vztahovat a nakonec má pocit, že opravdu jako obkroužil něco signifikantního. A to prostě pro to Lipno a pro ty Jižní Čechy, pro to jeho České moře krásně sedělo a my jsme ten zážitek, který Marek vlastně takhle popisoval a který my v rámci toho trailového běhání tak vnímáme, chtěli přinést i sem. Ta inspirace přichází možná i jako z Rakouska, kde já jsem nějaký čas strávil, kde jsem se vlastně k tomu trailovému běhání nějak dostal. A tady úplně nemáme jako převýšení, jako je v Alpách. Nemůžeme asi konkurovat těm jako nejnáročnějším, nejextrémnějším závodům. Můžeme do nich být nějakou vstupenkou, ale zároveň si myslím, že máme spoustu jako dalších zábavnějších věcí, které do toho přinášíme, ať už je to ten kulturní program, nebo se koukáme hodně i na tu historii toho celého kraje, kterým probíháme. Upozorňujeme ty běžce spíš před tím, než sami běží, protože během toho běhu možná nemají tolik pozornosti na to, že ta krajina teď je možná jako hluboký šumavský les, ale před několika desítkami let to byla živá vesnice a nebo možná městečko. A tohle jsou témata, které tím chceme odevírat a ukazovat, o čem to pohraničí je.
1: No, já jsem třeba v minulosti zaznamenal nějaký hodně náročný trailový závod v Jeseníkách, kde je zapotřebí zdolat několik vrcholů taky v krátkém čase a zároveň trať dlouhou přes 100 kilometrů. Ale vy zmiňujete, že podobný závod kolem tak velké vodní plochy v Česku je vlastně raritou u nás. Je to tak?
2: No, my si myslíme, že jo. Jsou tady určitě jako zajímavý závody, který překonávají i větší vzdálenosti, běhá se často okolo řek. Posluchačům možná bude nejznámější teďka nedávný běh Beskydská sedmička, která vlastně myslím, že má podobnou vzdálenost jako my, ale zase jako výrazně větší převýšení, bych řekl. A takže těch závodů tady u nás několik takových jako příbuzných je a myslím, že jich bude jenom přibývat. My sami bychom rádi možná do budoucna nějaký další takovýhle přidali a možná jenom posluchačům do vysvětlím ještě, my tady se bavíme o tom trailovém běhání a to znamená běhání v přírodě, po stezkách, po kamenech. Jsou to lidé, kteří se snaží vyhybat asfaltu a tvrdému povrchu.
1: Jasně, do kopce, z kopce taky hodně. Že, proč podobné závody možná třeba v té nabídce tak trochu chybí? My můžeme zmínit ještě třeba Vltavarán, taky štafetový závod, poměrně oblíbený, ale je to Může to být jednak tou složitostí přípravy, zároveň tou fyzickou náročností. To prostě není úplně pro každého zaběhnout za 24 hodin takovou vzdálenost ještě v takovém terénu.
2: Hmm. Já si myslím, že se to rozvíjí, že těch závodů přibývá a myslím, že ten takový boom nebo rozkvět těch městských závodů, maratonů, půlmaratonů už zažíváme nějakou dobu a mám pocit, že teď se ten fokus nebo ta pozornost jako přesouvá víc do té přírody. Lidé v ní chtějí trávit víc a víc času. Myslím si, že i aspoň v tom mém okolí nebo v mé věkové skupině se lidé začínají víc a víc zajímat o to, jak sami tráví volný čas, jak jsou aktivní. Ten zdravý životní styl, myslím, jako nabývá na důležitosti, ať už jako z hlediska fyzického zdraví, tak i toho mentálního, si myslím. A ten sport prostě lidi baví víc a víc. A takže i těch závodů si myslím, že bude přibývat. No a proto, co si ještě říkal, si myslím, že ten argument je, že my jsme jako o něco dostupnější vlastně. U nás stačí, když ten jeden člověk uběhne minimálně 10 kilometrů, což je vlastně jako jeden úsek na té trati, my jich tam máme 10 celkem a tam může tu štafetu předat dál a může přijít někdo, kdo už si uběhne 20, 30 třeba, nebo zase jenom 10, ale musí to jako oběhnout nakonec celý v maximálně 5 lidech, ale můžou si to rozdělit tak, aby přizvali kamarády, který třeba zatím si na ty větší vzdálenosti netroufají.
1: Ty už jsi to tady sám zmiňoval, máš za sebou osobně už hodně závodů tohoto typu, protože těch zmíněných 10 kilometrů, to je třeba vzdálenost pro mě maximální. Já jsem nikdy neuběhnul ve svém životě víc než 10, možná 15 kilometrů. Představa, že jedu na Lipno víkendu a tam si dám prostě závod přes 100 kilometrů, je úplně vlastně pro mě až utopická. Vůbec si nedovedu představit ani, jak to může člověk zvládnout fyzicky.
2: Ty hranice se posouvají. Myslím, že na začátku rychle, pak trošku pomaleji, ale pak člověk najednou uběhne 50-60 kilometrů a vlastně, když už to běží po několikáté, tak mu to ani jako nepřijde tolik nereálný prostě, nebo už s tím tu zkušenost má. Já těch závodů za sebou několik mám na různých vzdálenostních úrovních. 100 kilometrů jsem nikdy neuběh, maximum bude asi něco okolo 60-70 za den.
1: Taky hodně.
2: Ale to jsou jako ty moje limity, ty, který už jsem si osahal v různých intenzitách taky, takže už taky o sobě vím trošku víc a člověk tak nějak i s těmi roky získává jako zkušenosti, ať už pro tu přípravu, nebo pro to, jak vnímá jako sám sebe během toho závodu. A to si myslím, že je docela důležitý. Uvidíme, kolik lidí vlastně z těch 150 solo běžců, teda, které máme na trati, což nás hodně překvapilo. Kolik z nich to dokončí, já věřím, že co nejvíc, ale zároveň je to jako nevyzpytatelná věc, i když je člověk dobře připravený.
1: Samozřejmě, pokud bych se ptal, co je klíčové pro to se na tento závod dobře připravit, tak je to mít naběháno. Ale když si pak vezmeme ten samotný závod, tak tam je to otázka i nějakého, řekněme, vhodného oblečení, pak nějakých stravových doplňků a tak dál. Prostě člověk nemůže bez toho zvládnout takovouhle dardu kilometrů.
2: Jo, to určitě jo. Zároveň to běhání je poměrně jako jednoduchá věc. Jo. A to si myslím, že nás na tom taky baví. Prostě si zbalíš boty, tričko, šortky, občas nějakou bundu a kšiltovku. A možná opalovák, ale jo, pak stačí mít prostě po cestě vodu a tečinku někde ze samošky a nebo prostě pivo v hospodě. Jo, a člověk může takhle vyrazit a to je na tom hrozně, hrozně jednoduchý. A ano, je potřeba se připravit, je potřeba počítat s tím, že na té trati jsou ty občerstvovací stanice, kde my jako hodně konkrétně komunikujeme, co všechno na nich bude dostupný, jakým způsobem, aby ty běžci věděli, že si mají brát svoje gely nebo tam něco najdou. Jsou lidi, kteří na tom nezáleží a kteří chtějí chleba s vysočinou a nealko pivo prostě v půlce trasy a někdo prostě má vyladěný poměr cukru ve svým nápoji, který si míchá doma. Jo. Takže jsou různý přístupy k tomu.
1: Jinými slovy říkáš, že i na chlebu s vysočinou se dá zvládnout takový závod.
2: No jasně, jako ta práce, ta energie, kterou má člověk v sobě uloženou v tom tuku, je mnohem větší, než kterou je jako člověk schopný uložit v cukru, takže vlastně, když si tvoje tělo zvykne na to, že čerpá z toho tuku co nejdýl během toho závodu nebo během té zátěže, tak je to pro tebe super výhoda.
1: Jsme tedy teď podrobně rozebrali tu fyzickou stránku závodu po všech možných hlediskách, ale jak je náročné takový závod i s nějakým doprovodným festivalem uspořádat? Kolik lidí se na tom podílí a jak dlouho třeba na tom společně pracujete?
2: My jsme jako tým kamarádů pořád, snažíme se dělat profi závod a myslím, že i z té odezvy, kterou zatím od těch účastníků máme, se nám to daří. Doufám, že se tak, že tohle budu moct říct i v neděli po tom závodě, ale věřím, že jo. A my se scházíme v nějakém týmu zhruba 6 lidí, pravidelně jednou za 14 dní, jednou za týden, už vlastně celý rok. V těch posledních měsících je to mnohem intenzivnější a okolo nás je zhruba tak 8-10 kamarádů nebo nějakých jako uších, v nějakém uším okruhu prostě lidí, kteří nám občas pomůžou vyložit dodávku anebo pomůžou s nějakou další přípravou nebo značením na trase. No a nakonec je tady dalších zhruba 70 dobrovolníků, kteří jsou převážně z jižních Čech, ale nejenom, a přijíždějí za náma třeba i z Brna a ty vlastně nám pomáhají obsloužit ty občerstvovací stanice, vyznačit tu trasu, připravit medaile, startovní balíčky a tak dále.
1: Říká Vojtěch Kolařík, jeden z hlavních organizátorů víkendového Lipno Trail Runu. My si už za chvíli v našem vysílání popíšeme konkrétně taky trasu, která na závodníky čeká, ale uděláme tak až po písnice.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krátce před 11:30 stále posloucháte jeho české dopoledne, ve kterém se dnes bavíme o víkendovém závodu Lipno Trail Run. Já musím jenom ještě opravit informaci, aby jsme nezmátli posluchače. Webové stránky závodu jsou lipnotrailrun.cz, nikoli .com, nebo můžete taky úplně jednoduše napsat do prohlížeče litr.cz. Se mnou je stále samozřejmě ve studiu hlavní organizátor nebo jeden z hlavních organizátorů Litru Vojtěch Kolařík. Vojto, slíbil jsem posluchačům, že si podrobně popíšeme tu trasu. Tak možná můžeme nejdřív říct, jak konkrétně je ten závod postavený. Co musí tedy účastníci zdolat a za jakých podmínek?
2: Tak je to teda 111 kilometrů, 10 úseků, na konci každého úseku je takzvaná předávačka nebo občerstvovačka, což je stánek s pitím, s jídlem, s ovocem, na něco napekly naše maminky, na něco jsme nakoupili banány a všude jsou nějaké takzvané jonťáky nebo ty nápoje, které vám jako dodají energii.
1: Ten chleba s Vysočinou, pardon.
2: Chleba s Vysočinou taky bude, polívka bude, máme takové jako specialitky po trase a to všechno právě máme popsané právě v trasách na webu nebo tady v té knížečce a spolupracujeme i se spoustou jako, nebo s velkým množstvím kaváren a bister po cestě, kteří taky napekli super věci a zapojují se skrze tu gastrokulturu, kterou my do toho taky se snažíme trošku přinést. Takže jim všem za to moc děkujem. Tohle je teda nějaký jako základní profil. Ty úseky mají různé obtížnosti, některé jsou kopcovitější, některé méně, celkem teda 2500 výškových metrů. A což teda na tu vzdálenost jakoby není jako v té komunitě nic, co by se považovalo za extrém. A co se týče vlastně povrchů té trasy, tak ty se taky jako rozlišují. Některé jsou vyloženě jako silniční, protože prostě se nenabízí jiná možnost, než běžet po cyklostezce. Ale kde to jde, tak se snažíme ty stezky využít a běžet tou přírodou, což vlastně pak i zohledňujeme pro ty závodníky v nějakých informacích o tom, jestli si vzít takové či jiné boty, mají tam možnost zrovna ty solo běžci si je v půlce trati třeba vyměnit, my jim je dovezeme do poloviny trasy a tu druhou si už uběhnou třeba v nějakých jiných. Takže tohle je zhruba to, co tam ty závodníky čeká. Zároveň to značení té trati je docela oříšek, na kterém teď pracujeme. To je to, proč jsem tady za Matějem přijel pár minut později. Protože už jsme pomalu začali, pevně doufáme, že všichni místní nás budou respektovat a snažili jsme se jim vysvětlit, že nechceme moc omezovat a že naopak se snažíme to Lipensko ukázat někomu, kdo ho možná nezná nebo ho zná v jiném světle, přivést ho do té přírody, která okolo toho jezera je, protože sami jsme ji v posledním roce hodně objevovali a dost nás překvapila na mnohých místech.
1: A vybíhá se tedy z Lipna nad Vltavou. Na první dobrou bych si asi tipnul, že se poběží proti proudu, řečeno vlastně po levém břehu, ale proti proudu. Doběhne se někam k Nové Peci, tam se závodníci otočí po proudu, zase po pravém břehu zpátky až dolů do Lipna.
2: Přesně tak. Po směru hodinových ročíček v podstatě startujeme v Lipně, čeká nás průběh Loučovicemi, pak takzvaná vyklestilka, takový hřeben nad Loučovicemi, až do přední Výtoně přes svatého Tomáše na Pasečnou a podíváme se i do Rakouska potom, kde nějaký čas strávíme a vracíme se přes Šeneben, přes Novou Pec do Horní Plané, v Černé v Pošumaví, Frimburka a zpátky zbíháme vlastně po sjezdovce, to je taky něco, co tam dáváme takovou třešničku na dortu, po těch 110 kilometrech máte ten poslední ještě z kopce po sjezdovce.
1: Takže loukami, silnicemi a lesem.
2: Přesně.
1: No, vy samozřejmě vyzdvihujete, a ty už si to zmiňoval, že cílem není jenom ta sportovní výzva, ale taky poznání krajiny a její historie. Jak se tohle projevuje právě ve vámi vybrané trati, respektive podle čeho jste tu trasu vybírali s přihlédnutím právě k tomuto faktoru? Já si asi dovedu představit jeden takový typ na trati může být Schwarzenbergský kanál, zadní zvonková, zaniklá obec, to je třeba jedna z věcí.
2: Jo, přesně tak. No ano, určitě je to výrazný faktor. Podívat se na ty zajímavosti, které jsou tak nějak jako přírodně historického charakteru. My chceme, aby ta trasa byl zážitek. Děláme závod, je samozřejmě, člověk se tam hlásí proto, aby se ho snažil vyhrát, nebo aby za sebe dostal maximum, ale vlastně chceme, aby si to lidi užili, aby to nebylo jenom o nějakém extrémním výkonu, o tom jako přepínání a přehánění. Je úplně v pohodě ten okruh prostě doběhnout na pohodu nebo ho ani nedoběhnout a jenom to jako vyzkoušet, ale nechat na té trase ze sebe to, co chci a to maximum. No a takže jako vybíráme primárně hezké stezky, po kterých se bude dát hezky běhat, bude to hezká příroda, pak se koukáme na to, co se v těch místech dělo, snažíme se to lidem předat na sociálních sítích nebo právě tady v té knížečce a komunikujeme informace o těch zaniklých obcích, o tom, že pod Lipnem, než se zaplavilo, tak se tam těžila tuha například, nebo rašelina. Schwarzenberský kanál, přesně takovéhle jako historicko-technické památky a těch potrase není úplně málo, takže je o čem se bavit, o čem si povídat. A do budoucna bychom tady rádi šli asi i o něco hlouběji, třeba ve spolupráci s Pamětí národa nebo s dalšími organizacemi.
1: A samozřejmě taky jsme to už zmiňovali, nepůjde jen o běhání a sportovní výkon. V pátek 18. září, tedy zítra, máte na programu oficiální zahájení, ale spustí se taky doprovodný program, tak co všechno bude jeho součástí a můžeš potom klidně plynule přejít i k tomu doprovodnému sobotnímu programu.
2: Mm-hmm. Tak my se hodně soustředíme na to, aby jsme těm závodníkům předali nějaké informace, které je můžou zajímat jako v rámci toho závodu. A tam jako tradičně jsou pro mě aspoň takový jako tři okruhy, jak pracovat se svojí hlavou, s tím jako mentálním nastavením, protože to v tom primárně v tom ultrazávodě je jako velký faktor. Nakonec ty poslední kilometry, možná i desítky kilometrů, člověk už úplně nedobíhá těma nohama, ale spíš hlavou. A tak to je jako jedna věc, jeden okruh. Druhý je výživa, vlastně to, jak pracovat s tou svojí energií, jak ji doplňovat správně, ve správný čas a správným způsobem. A to třeba i při tom tréninku a při té přípravě a potom vlastně vyloženě to fyzično nebo vlastně jako jak pracovat s tím tělem, se svými svaly, s nějakou regenerací a tak dál. Takže tohle se snažíme všechno přibližovat. Máme tam i krátké pásmo nebo pásmo krátkých filmů, ve kterých se snažíme pak v pátek ty závodníky jako nabudit a trošku jim představit nějaké jako legendy toho trailového běhání, ať už současné nebo nějaké jako historické. Tam pro příklad byl krátký filmeček o člověku, který v současném závodě, který je na 100 mil, jmenuje se Western States, ten ho běžel jako první jako člověk. On byl původně, to byl závod pro koně a on se postavil jako první člověk na trať. Nikdo mu nevěřil, dokonce některé ty koně snad předběhl, myslím, v tom prvním roce. No a dneska už tam ty koně vůbec nezávodí a je to jeden z nejznámějších závodů v takhle jako trailovém ultraběhání.
1: Je možné se do Lipno Trail Runu ještě přihlásit?
2: Ano, jako dobrovolník. Bohužel ta startovní listina je uzavřená, čísla jsou vytisknutá. Nám se to podařilo vyprodat vlastně během nějakých 3 měsíců, myslím, a což nás jako příjemně překvapilo a

0: a snažíme se, aby to bylo trošku vtipný, možná zábavný a mělo to prostě atmosféru a ducha, takže přijďte jako diváci.
1: No a poslední otázka, protože i my jsme už v rámci dnešního rozhovoru v tom pomyslném cíli, tak pověz Vojto na závěr, jaké ceny získají vítězové těch jednotlivých kategorií, co jste si pro ně přichystali?
0: To je dobrá otázka, někde mám tabulku, musím se s ní trošku víc seznámit, budeme to dneska plnit do tašek, ale jsou tam zajímavé věci, jak jako z hlediska nějakých sportovních doplňků nebo výživy vlastně pro ten sport jako takový, budeme se snažit do toho dostat možná i něco vtipnějšího, jako lokálního na Lipně řeznictví, kremolínský bůl, takže myslím, že i z takovýhle šuplíčku budeme vytahovat zábavné věci, které si možná závodníci neodváží z každého závodu.
1: Takže možná nakonec si přijdu na své ty milovnice Vysočiny, tedy toho salámu.
0: Je to tak.
1: Organizátor víkendového Lipno Trail Runu Vojtěch Kolařík byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vojto, díky moc za tvůj čas a ať se o víkendu závod vydaří nejenom závodníkům, ale taky i vám organizátorům. Naslyšenou.
0: Díky moc, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost. Teď je 11 hodin a 40 minut. Za chvíli přijde ještě v Jihočeském dopoledni na řadu pravidelný rozhlasový sloupek, tak si ho nenechte ujít. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou hezký den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 11 hodin a 47 minut vás čeká rozhlasový sloupek. O čem bude? O lehkých převodech, a to nejen na kole. Slovo má celoživotní cyklista Jiří Březina starší. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Je pár věcí, které mě od dětství nepřestaly bavit. A vedle čtení, focení a toulání přírodou taky rád jezdím na kole. Moje první kolo nemělo přehazovačku a ke všemu bylo dámské, protože se rodiče báli, že mi štangle zkomplikuje nasedání. Do 15 jsem ale příslušně poporostl a k narozeninám už dostal vytouženého favorita se štanglí a z 10 převody. Většina z těch koleček se mi zdála zbytečná, protože jsem pořád jezdil jen na ta nejtěžší a nejrychlejší. Po rovině to šlo snadno a do kopců jsem se rozjížděl, šlapal ve stoje a přehazovačka byla až poslední instance. U nás na vsi jsme tak jezdili všichni, s frajeřiny, protože nikdo nechtěl vypadat před ostatními změkčile. Tahle šlapací strategie mi vydržela léta a zásadní ránu dostala, až když jsem se už jako otec rodiny poprvé vypravil s kolem na Šumavu. Výchozí úvaha byla pořád stejná. Pod kopcem to pořádně rošlapu a hotovo. Pod prvním šumavským kopcem jsem opravdu nasadil impozantní tempo a ve stoje hnal kolo vzhůru v očekávání vítězného přehoupnutí se přes vrchol. Šlapu, šlapu a vrchol nikde. Najednou mě zastavil pocit, že se mi trhají plíce a srdce se chystá vyskočit z krku. Před očima mi naskočila rudá plachta, jako kdybych narazil do zdi. Trvalo pěknou chvíli, než se mohl znovu nasednout a začít objevovat ta další kolečka. Později jsem se dostal s kolem do terénu, proti kterým je Šumava rovina. A tam odkoukal způsob, jak přežít. Vlastně opak mé předchozí metody. Totiž zařadit hned pod kopcem, ještě neunavený, tak lehký převod, abych na něj vydržel šlapat třeba 15 kilometrů. A pak se dá zvládnout skoro jakýkoliv kopec. Což se hodí zvláště teď, když kondice už není jako v 15 a už není důležité dojet první, ale zůstat v sedle. S léty jsem si všiml, že tenhle přístup se osvědčuje i jinde než na kole.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice,

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli památný zvon, zvaný Rožmberský, který je zavěšen ve věži kostela svaté Máří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermajer v Českém Krumlově. Na zvonu je veršovaný český nápis, který zní: Já jsem měď zvučící a zvon znějící, táhnutím a rozklácením hlas ze sebe vydávám, lid věřící ke slovu božímu a k modlitbám do domu božího svolávám. Léta 1576 slil mne Jošt Konvář z Krumlova. Na plášti zvonu je odlita velká pečeť s obrazem Rožmberského jezdce na koni. Patří významnému českému šlechtici Vilémovi z Rožmberka, který byl i nejvyšším purkrabím království českého, tedy zástupcem panovníka Maximiliána II. Teď už nechme znít Rožmberský zvon z Černice. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Knihovna Jihočeského muzea nebo Britské centrum včera ožily akcí Noc literatury. 13. ročník Mezinárodních dnů Petra Chelčického pořádají dnes v Chelčicích na Strakonicku. Odpoledne bude polojasno až oblačno, v noci se ochladí až na 7 stupňů. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET.
2: Účelem celé té akce je zaprvé představit současnou evropskou literaturu a moderní literaturu, současnou literaturu vůbec, ale druhá věc je představit lidem zajímavá místa.
0: Celorepubliková akce Noc literatury včera zaplnila přes 100 míst po celém Česku. Do projektu se zapojilo i 5 knihoven v Českých Budějovicích. Tam akci od roku 2018 organizuje Jihočeská vědecká knihovna. Další informace přiblíží její ředitel Ivo Kareš.
2: Účelem celé té akce je zaprvé představit současnou evropskou literaturu a moderní literaturu, současnou literaturu vůbec, ale druhá věc je představit lidem zajímavá místa, kam se normálně nedostanou. A v kombinaci s tou knížkou samozřejmě je to velice zajímavý zážitek.
0: Divadlo, spirituální zpěvy nebo představení úvah Petra Chelčického. Nejenom to dnes nabízí program Mezinárodních dnů Petra Chelčického v Chelčicích na Strakonicku. Do akce se zapojilo i několik škol, říká organizátorka a ředitelka Chelčického domova svatého Linharta Klára Kavanová-Mušková.
3: Ze 2 tříd Vodňanského 8letého gymnázia a také studenti se sborem ze střední pedagogické školy z Prachatic a také hudebníci ze základní umělecké školy z Prachatic, kteří nám zahrají takové krátké fanfárové skladby. Studentů bude kolem 80.
1: Sport.
0: Tenisté Česka a Spojených států amerických se v Libeňské hale připravují na zápas Davisova poháru. Světová čtyřka a finalista nedávného US Open Ben Shelton rozšířil počet levorukých hráčů v sestavě Američanů na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery. Utkání Česko-Spojené státy začne v pátek. Vítěz postoupí na finálový turnaj z Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Pořadí zápasů se bude losovat popolední.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Odpoledne bude polojasné až oblačné, výjimečně slabá přeháňka. Naměříme nejvýše mezi 18 a 21 stupni, na horách do 16. Mírný západní vítr se večer změní na slabý jihozápadní. Noc bude polojasná, postupně až oblačná, ochladí se na 10 až 7 stupňů, na horách až na 5. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den bude převážně oblačno, přechodně i polojasno nebo skoro zataženo. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách naměří do 18. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne jihozápadní nebo západní a biozátěž na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla ve Veselské ulici v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A já vás srdečně vítám u těch dnešních písniček pro radost. Nesou datum 17. září roku 2026. Svátek má dnes Naděžda. Je to ruské jméno staroslovenského původu, které znamená, a to je nejdůležitější, naděje. Tak milé Naděždy, přejeme vám krásný sváteční den. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a tato hodina bude věnována všem oslavencům a že se jich sešlo. Začneme Lukášem Veselým z obce Hudčice. Slaví 25. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v muzikantském životě za fanklub Rožmitalské venkovanky přeje místopředseda Pavel Sousa. Vše nejlepší Lukáši Veselému přeje i redakce Českého rozhlasu České Budějovice.

Milá redakce, chtěl bych vás touto cestou poprosit o zahrání pro mou přítelkyni Hanku Sivokovou z Plané u Českých Budějovic, která dnes 17. září slaví své 48. narozeniny. Chtěl bych jí popřát hlavně zdraví. Je to milovnice květin, o které se stará a některé zkouší i rozmnožovat, tak aby se jí to pěstování pořád vedlo jako doteď. To jí přeje přítel Karel Šafránek z Plané u Českých Budějovic, kamarádka Janča Jaroušková s přítelem Jirkou Roubíkem z Českých Budějovic. Zahrajte jí píseň od Babouků Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Paní Hanko Sivoková, věřím, že v Plané u Českých Budějovic posloucháte a k těm dnešním 48 nám posíláme babouky a přání všeho nejlepšího.

Pokračují písničky pro radost, ty čtvrteční, v kalendáři dnes 17. září a dále je zde psáno, 17. září oslaví diamantovou svatbu manželé Libuše a Jiří Kadlecovi ze Žirovnice. 60 let je nádherný důkaz toho, že láska a úcta dokážou překonat každou překážku. Děkujeme, že jste pro nás tak velkou inspirací. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu krásných chvil a mnoho radostí. Děkujeme za domov, kam se vždy rádi vracíme. Syn Jirka s Leonou, dcera Jana s Mírou, vnoučata Mirča, Barča, Jenda, Jurda a Áďa a pravnoučata Honzík, Aneška, Mireček, Amálka a Tádík. Páni, to je velká rodina. Prosím, zda by šla zahrát písnička Pampelišky. Písnička je připravena, veselá muzika také. My srdečně zdravíme manželé Libuši a Jiřího Kadlecovi ze Žirovnice, nebo do Žirovnice a k těm 60 společným létům po svatbě samozřejmě srdečně gratulujeme. Přidáme ještě jedny půlku latiny, tentokrát se bude slavit v obci Žabovřesky, slaví Jana Norková. Vážená paní Norková, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. To jsou 65 v obci Žabovřesky, my zdravíme i Janu Norkovou a posíláme písničku.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A máme tady další dva oslavence. Ráda se s vámi podělím o ty gratulace. Jedna z nich míří do Višňové Václavu Hovorkovi. Slaví 70 let. Milý oslavenče, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Přeje obec Višňová. Doubravanka, kterou si pro vás, pane Václave Hovorko, obec Višňová objednala, je připravena u okénka, jsem stával, zazní hned v zápětí a přidáme ještě jedno přání ke včerejším 75. narozeninám. Tentokrát gratulace letí do Opařan Josefu Hruškovi. 75 let, to je krásný čas, ať radost s láskou provází tě zas. Rodina je pro tebe ten největší dar, v jejím kruhu vždy domov máš. To ti přeje manželka Marie, syn Pepa s Marcelou, dcera Maruška s Pavlem, vnuk Pepa s Petrou, vnoučata Michalka, Kačka, Vojta, Klárka a pravnoučátka Magdalenka s Pepíčkem. Takové jest druhé přání pro tuto chvíli, tentokrát panu Josefu Hruškovi. My oběma oslavencům samozřejmě přejeme jen a jen to nejlepší a posíláme doubravanku.

Za námi Doubrovanka, před námi jihočeští rodáci v písničkách pro radost s datem 17. září. A jakéže gratulace se dočkáte teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zdravíme do Olešnice pana Josefa Nováčka, který slaví kulatiny 70. Vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti přeje obec Olešnice. Tolik tedy blahopřání panu Josefu Nováčkovi a přidáme ještě pozdrav do obce Lomy panu Zdeňku Čachockému, ten slaví 74. Milý Zdeňku, přejeme ti k tvým krásným narozeninám hodně, hodně zdraví, protože je nejdůležitější štěstí, spokojenost a spoustu lásky, kterou ti dává celá tvá rodina a ty ji ve velkém dáváš nám. Děkujeme ti za trpělivost, když se všichni sejdeme a že nás není málo, včetně pejsků, co přijedou s našimi dětmi. Přání posílá manželka Lada a děti s rodinami. Přáli jste si nějakou hasičskou písničku, tak i panu Zdeňku Čachockému letí my dobrovolní hasiči od jihočeských rodáků.

Paní Jaroslava Kubalová z Ratiboře slaví 75. narozeniny. Babičko naše, dnes slavíš svůj den 75 let, to je jako sen. Tvoje buchty jsou úplný hit, bez nich bychom snad ani neuměli žít. Hodně zdraví, štěstí, smích a spoustu krásných chvil v dalších letech tvých ti přejí děti a vnoučata. Bylo-li by možné zahrát písničku Ta holka jihočeská od Řečické kapely? Samozřejmě bylo. Řečická kapela a holky jihočeský jest připravena a zazní už za chvíli do Ratiboře pro paní Jaroslavu Kubalovou. Též 75. narozeniny v Klučenicích slaví Zdeňka Křikavová. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal. I paní Zdeňku Křikavovou srdečně zdravíme a tady už je Řečická kapela.

Posloucháte písničky pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Vážené písničky pro radost chtěli bychom nechat zahrát dne 17. září panu Václavovi Maršíkovi z Popelína, který ten den oslaví své 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. Panu Václavu Maršíkovi do Popelína, tedy k 75. nám samozřejmě gratulujeme a posíláme jeden milý úsměv od Budvarky.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dnešní gratulace od jihočeské Podhoranky.

Pokračují písničky pro radost s datem 17. září. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde teď budeme gratulovat a blahopřát do protivína paní Aně Kulhové. Mami, dnes 17. září slavíš svůj velký den. Je to neuvěřitelné, ale máš 80 let zkušeností a kdybys je prodávala po kusech, byla bys bohatá. Takhle jsi aspoň moudrá. 80 je věk, kdy máš plné právo říkat mladým, jak se věci dělají správně. Po obědě si zdřímnout bez pocitu viny a chodit na kulturu za sníženou cenu. Přejeme ti hodně.

Zdraví, štěstí a lásky. Toto krásné jubileum s tebou společně oslavíme, zaspíváme a zatančíme si. Jen to nejlepší přejí dcera Svatava a syn Pavel s rodinou, vnuk Tomáš s rodinou, vnuk Jakub a vnučky Maruška, Alenka a Evelínka, pravnoučata Josefínka a Vašík. Ke gratulaci se přidávají i neteře a synovec z rodiny Lišků. Paní Ano Kulhová, vy máte opravdu velikou rodinu a velké štěstí, že máte krásné narozeninové přání k 80. I my se s dovolením přidáváme a přidáme ještě jedny narozeniny. 17. září slaví 82. narozeniny a 8. října svátek paní Věra Motejzíková z Blatné. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí syn a Miloš Hrbek s manželkou z Českých Budějovic. Všichni jsme zahrádkáři. Prosíme zahrát písničku Škoda lásky. Je připravena. Všechno nejlepší i zde paní Věře Motejzíkové do Blatné a připomínám ještě paní Anu Kulhovou z Protivína, pro kterou též zazní písnička Škoda lásky.

Dospívali Svatava Černá a Alena Rychetská v dnešních písničkách pro radost. Před námi je Nektarka tou budějickou branou. A komuže budeme hrát? Dvě přání, jeden oslavenec. Václav Šašek, velký Ratmírov, je obec, kam ho srdečně zdravíme a slaví 680. narozeniny. Dnes toužíme ti gratulovat. Sice se budem opakovat. Přejeme bohaté narozeniny 680. K ním hlavně to zdravíčko. Silné srdíčko s bystrou hlavou a svěží myslí, ať prožiješ je všemi smysly. Štěstí plné vagóny, k humoru sklony, líbezné života tóny, do dalších let noty a na cestu spolehlivé boty. Hodně štěstí, velkou spoustu zdraví a radosti ti přejí dcery Pavlína, Naďa, Alena, vnoučata Tomáš, Alenka, David, Radim, Verča a pravnouček Matýsek. Tolik jedno z těch dvou zmíněných přání. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a krásných chvil se všemi blízkými ti ze srdce přeje sestra Anča s rodinou. Druhé přání, které míří do velkého Ratmírova, panu Václavu Šaškovi. Vše nejlepší.

12.52, před námi dnešní předposlední gratulace. Prosím o zahrání k narozeninám a svátku paní Ludmile Hadové, která 13. září oslavila 91. narozeniny a 16. září svátek. Hodně zdraví a dlouhá léta přeje celá rodina. Je-li to možné, zahrajte písničku Pohádka mládí. Děkuji za zahrání. Pro paní Ludmilu Hadovou do obce Libětice hrajeme k 91. narozeninám písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Pražská kapela Petra Finka.

A je to úplně poslední dnešní gratulace k úctyhodným 97. narozeninám. Budeme gratulovat do obce Skály u Protivína panu Václavu Čechovi. Jubilantovi přejeme k jeho dnešním krásným 97. především pevné zdraví, životní sílu, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a spoustu radosti ze své veliké rodiny. Za zastupitele a občany obce Skály přeje starostka Pavla Poláčková. My se též přidáváme se srdečnou gratulací a hrajeme panu Václavu Čechovi do Skal u Protivína k 97. narozeninám. Vše nejlepší, Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a naslyšenou.

0: 6 vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Zastupitelé Boršova nad Vltavou dnes rozhodnou o stavbě velké haly pro Amazon. Děti můžou ode dneška navštívit nové dobrodružné hřiště v Jindřichově Hradci. Zítřek bude převážně oblačný s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
2: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
1: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun na 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit předkladiště se 17 zaměstnanci. Záměr už dřív představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich by jim teď už teď umožňuje dřív schválený územní plán obce. Veřejné zasedání začne v obecní knihovně v 18 hodin. Nové dobrodružné hřiště se už za hodinu otevře v Denisově ulici v Jindřichově Hradci. Vzniklo na místě bývalého tenisového kurtu u plovárny. Projekt zvítězil v městském participativním rozpočtu a na jeho realizaci bylo vyčleněno 700 tisíc korun. Městský architekt Lukáš Soukup popsal, že jde o netradiční hřiště s volnou plochou a různými herními zónami. Děti tam provází takzvaní herní asistenti.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až oblačné, výjimečně se slabou přehánkou. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Mírný západní vítr večer zeslábne. Noční teploty budou kolem 8 stupňů. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den bude převážně oblačno, později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní. Biozátěž zůstane na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se srazila v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku ve Veselské ulici poblíž otáčivého hlediště. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou vzhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Jsem je splnila.
0: Do puntíku ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janu, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zazpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odspíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takový rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. Vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčilovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydoval, dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mhm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal, ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano,
1: v těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak,
1: který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano. To byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže

0: ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
0: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu, no, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne, ale opravdu srdcerivně vít, no.
1: On tak, má absolutní tak, sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru tak si to
1: třeba vás doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba no, z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct. Ne? Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano, ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duchnou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesů, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Davicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě skončilo, se,
1: já
0: to,
1: se měním, já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kraj nestanoví stavební uzávěru u Lipenské přehrady. Podle hejtmana na to nemá kompetence. Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Přijde o víc než 25 miliard korun. Hokejisti Motoru včera doma prohráli s Mladou Boleslaví, dařilo se naopak táborským Kohoutům. Během odpoledne se může na jihu Čech objevit slabá přeháňka. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný poslech. Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u Lipenské přehrady. Po dnešním jednání krajského zastupitelstva to řekl hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě. Podle hejtmana na podobný krok nemá kraj potřebné kompetence. Spolek poukazuje na to, že kvalita vody v přehradě se v posledních letech výrazně zhoršila. Podle něj za to z velké části může nárůst počtu domů a rekreačních objektů na břehu nádrže, které nemají dostatečně kvalitní čističky odpadních vod. Vědci poukazují na to, že v Lipenské nádrži se delší dobu výrazně množí sinice. Kraj plánuje s obcemi na Lipensku řešit otázku kanalizace a odpadů, aby se kvalita vody v přehradě zlepšila. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížemi je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu. K projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil si odpykává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud změnil na doživotí. Festival ČesFest ode dneška zaplní Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Program odstartuje promítáním filmu Neporazitelní pod širým nebem. Začátek bude v letním kině Háječek ve 20 hodin. Zájemci můžou akci navštívit až do soboty.
2: Páteční program bude patřit hudebním vystoupením a lidem zahraje třeba písničkář Pokáč. V sobotu je pak pro návštěvníky připravený sportovní den, který začne v 9 hodin ranním během. Naplánovaný je ale taky florbalový turnaj nebo parkourová exhibice. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisti Motoru vstoupili do nové sezóny Tipsport Extraligy domácí porážkou s Mladou Boleslaví. Ta uspěla 3-2 po prodloužení. V čele extraligové tabulky je po prvním kole Sparta, která vyhrála v Olomouci 5-2. Druhý je Hradec Králové, po triumfu na ledě obhájců titulu Pardubic 5-3. Ve zbylých včerejších duelech Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. A ve druhé nejvyšší hokejové soutěži se včera zadařilo Táboru. Doma porazil Havířov 2-1 a po čtvrtém kole mu patří třetí příčka v tabulce.
1: Počasí.
0: Odpoledne se může výjimečně vyskytnout slabá přeháňka. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 20 stupňů a mírný západní vítr večer zeslábne. Noční teploty budou kolem 8 stupňů. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den bude převážně oblačno, později večer bude mraků ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní. Biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Trhových Svinech na Českobudějovicku staví nový most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči i chodci musí využívat Bezručovou ulici kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dneska poradíme, jak často čistit u domu komín a kdy už je nutná revize. A také se dozvíte, že přibližně každý osmý člověk z deseti po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Důvod uslyšíte v naší reportáži. A z písniček, které nestárnou, si pustíme Daniela Hulku. Hezký poslech přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Kvůli snižování hladiny v okolí Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble. Povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu. Český svaz ochránců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by škeble sbírali a vraceli do vody.
1: No ta je krásná, může jít do vody.
2: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
1: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65. Zatím nejvíc jsme jich nazbírali v neděli 275.
2: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holínky. Je potřeba ještě něco jiného?
1: Ne,
3: pracovní oděv.
2: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
3: Ano, přesně tak, jak jste řekl.
1: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
2: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
3: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní, no a podívejte se, co tady je teď.
2: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
3: Tím, že jich je tolik, tak vlastně potlačují ty naše původní druhy.
2: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
3: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invazního mlže.
2: Já jsem tady nějakou našel.
1: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
2: Dobře, hodím, když je hodím klidně dál do hloubky.
3: Je to lepší, protože voda neustále ubývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
2: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
1: Výborně.
2: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5000 kusů.
4: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na slapy, tak pokud nám pomůže.
2: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vajt.
5: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
2: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Je tam!

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. Tak to je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 111 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2,5 tisíce metrů, která vede po lesních stezkách, a to kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. Moderátor Matěj Vodička si o Lipno Trail Runu dnes dopoledne v našem vysílání povídal s jedním z organizátorů Vojtěchem Kolaříkem.
1: Když si člověk přečte, že úkolem závodu je uběhnout 111 kilometrů, jak se říkal, kolem Lipna, tak nejen, řekněme, netrénovaní, ale určitě i trénovaní jedinci mají z takového úkolu velký respekt. Já osobně bych si na to teda nevěřil úplně. Komu konkrétně je tedy ten závod určen?
2: No, je to zajímavý. Já myslím, že jako lidem, kteří rádi běhají, rádi se pohybují v přírodě, a pak se to trošku dělí na někoho, kdo si chce užít nějaký extrém, trošku překonat možná sám sebe a troufne si teda na těch 111 kilometrů oběhnout to Lipno, limit má 19 hodin, a možná na druhou skupinu lidí, kteří zase víc třeba mají radši kratší tratě, anebo tam jdou kvůli nějakému jako týmovému a společnému zážitku. To znamená, my sice máme obtížnou dlouhou trať, která ale je dostupná vlastně, řekl bych, široké veřejnosti nebo takovému jako člověku, který je zvyklý sportovat, ale ne nějak extrémně rekreačně, takže jsou to často kolegové z práce, kamarádi ze školy, a kteří si tam užijou hezký víkend, protože my jim vlastně okolo toho celého závodu připravujeme ještě i doprovodný program, pár přednášek, promítání filmů, hudební doprovod a tak dál, takže to je hodně jako velkou součástí celého toho festivalu.
1: Takže pokud nejsem úplně, řekněme, trénovaný jedinec, mám něco málo naběháno, tak si můžu vybrat třeba nějakou vícečlennou skupinu, se kterou ten závod zaběhnu.
2: Přesně tak. Máme tam kategorie 2 až 3 členů v týmu, to je tam ta menší štafeta, a nebo 4 až 5 v případě těch velkých štafet.
1: No a stihnete si i vy jako organizátoři zaběhnout závod?
2: My už to máme za sebou, měli jsme jednu takovou netradiční rozlučku se Svobodou, která právě měla za cíl to Lipno oběhnout. Zvládli jsme to v součtu za 2 dny, začali jsme teda v pátek večer a skončili v neděli lehce před obědem. A takže jsme si to užili už takhle dopředu, a během toho, co jsme ty trasy objevovali, tak jsme na všech těch místech byli několikrát vlastně, takže jsou tu trať dobře známe, baví nás hrozně, a teď o víkendu bohužel běhat nebudeme, nebo budeme, ale ne proto, abychom závodili.
1: Slíbil jsem posluchačům, že si podrobně popíšeme tu trasu, tak možná můžeme nejdřív říct, jak konkrétně je ten závod postavený, co musí tedy účastníci zdolat a za jakých podmínek.
2: Tak je to teda 111 kilometrů, 10 úseků, na konci každého úseku je takzvaná předávačka nebo občerstvovačka, což je stánek s pitím, s jídlem, s ovocem, na něco napekly naše maminky, na něco jsme nakoupili banány, a všude jsou nějaké takzvané jonťáky nebo ty nápoje, které vám jako dodají energii.
1: Ten chleba s Vysočinou, pardon.
2: Chleba s Vysočinou taky bude, polívka bude, máme takové jako specialitky po trase, a to všechno právě máme popsané právě v trasách na webu nebo tady v té knížečce, a spolupracujeme i se spoustou jako s velkým množstvím kaváren a bister po cestě, kteří taky napekli super věci a zapojují se skrze tu gastrokulturu, kterou my do toho taky se snažíme trošku přinést. Takže jim všem za to moc děkujeme. A tohle je teda nějaký jako základní profil. Ty úseky mají různé obtížnosti. Některé jsou kopcovitější, některé méně, celkem teda 2,5 tisíce výškových metrů. A což teda na tu vzdálenost jakoby není jako v té komunitě nic, co by se považovalo za extrém. A co se týče vlastně povrchů té trasy, tak ty se taky jako rozlišují. Některé jsou vyloženě jako silniční, protože prostě se nenabízí jiná možnost, než běžet po cyklostezce. Ale kde to jde, tak se snažíme ty stezky využít a běžet tou přírodou, což vlastně pak i zohledňujeme pro ty závodníky v nějakých informacích o tom, jestli si vzít takové či jiné boty, mají tam možnost zrovna ty solo běžci si je v půlce trati třeba vyměnit, my jim je dovezeme do poloviny trasy a tu druhou si už uběhnou třeba v nějakých jiných. Takže tohle je zhruba to, co tam ty závodníky čeká. Zároveň to značení té trati je docela oříšek, na kterém teď pracujeme. To je to, proč jsem tady za Matějem přijel pár minut později. A protože už jsme pomalu začali. Pevně doufáme, že všichni místní nás budou respektovat a snažili jsme se jim vysvětlit, že nechceme moc omezovat a že naopak se snažíme to Lipensko ukázat někomu, kdo ho možná nezná nebo ho zná v jiném světle, přivést ho do té přírody, která okolo toho jezera je, protože sami jsme ji v posledním roce hodně objevovali a dost nás překvapila na mnohých místech.
0: Řekl v našem vysílání Vojtěch Kolařík. Celý rozhovor s ním o Lipno Trail Runu si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si moderátor Matěj Vodička bude po 11. hodině dopoledne povídat s výživovým poradcem Jakubem Škoudělíkem. Řeč bude konkrétně o výživě pro lidi se zdravotním postižením.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Celkem 10 stran hnutí a uskupení svede 9. a 10. října pomyslnou bitvu o Českobudějovickou radnici. Jaká témata zatím ovládají předvolební kampaň? Obhájí menšinová koalice v čele s novým hnutím Naše Česko pozici ve vedení města? A jak promluví celostátní politika do jihočeské komunální úrovně? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme politického reportéra a komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího. Nalaďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. V jižních Čechách loni nejčastěji hořelo kvůli nedbalosti lidí. Hasiči evidují 382 takových požárů. Druhou nejčastější příčinou byly technické závady a 121 požárů souviselo s komíny. V některých případech za nimi byla právě nedbalost, v jiných technická závada. Letošní statistika ještě není uzavřená a aby v ní těchto požárů bylo co nejméně, máme pro vás praktické rady. Jak často komín čistit, kdy je potřeba jeho každoroční kontrola a kdy už je nutná revize. Zdeněk Zajíček se na to ptal komíníka Josefa Bažanta, člena profesního spolku Společenstvo komíníků České republiky.
1: Pokud právě děláte, nebo se chystáte dělat
2: to, co já, čili otevíráte vchod na půdu a stoupáte směrem ke komínům, abyste si je prohlédli a sami vyčistili, tak dobře poslouchejte. To je potřeba vzít komínickou růžici, potom štětku, přenést to ke komínu, otevřít dvířka a především v první chvíli vytáhnout velkého pomocníka. Malé zrcátko. Vzít růžici a začít drhnout. Jestli to dělám správně, na to jsem se zeptal komíníka Josefa Bažanta.
3: No, vzhledem k tomu, že to je sezónní topení, tak dvakrát až třikrát je správně. A že si to děláte své pomocí, to musíte, protože vám to nařizuje zákon. A jednou ročně by měl přijít komíník, který má kebír na to, že to může zkontrolovat, případně vyčistit tu vaši práci. Jo? My to máme nařízený vlastně jednou ročně. Komíník provede kontrolu a čištění spalinových cest. Tolik znění zákona. Revize se dělá při prvním výstupu, kdy postavím barák, vyměním spotřebič, tak tam musí být výstupní revize. Během provozu pak už je to kontrola a čištění spalinových cest. Každý ten uživatel si má za povinnost pozvat si odborníka, který to zkontroluje. Každý ten uživatel toho spotřebiče si musí průběžně to čištění zajistit své pomocí. V případě, že na to nestačí, tak se veme komíníka. Komíník musí ze zákona jednou ročně na ten spotřebič nebo na tu spalinovou cestu vystavit protokol. Ten protokol slouží v případě problému při plnění nějaký pojistné události a zároveň jako doklad pro hasiče o tom, že teda skutečně ty kontroly byly prováděny. Hasiči na tom bazírujou, pojišťovna to bude chtít v případě problému. Přeju všem, aby ty problémy nikdy nenastaly.
2: No, pokušel tam zavřít komín a jít zkontrolovat všechny dokumenty a razítka, jestli vám ještě platí. Že je dobré si hlídat nejenom stav komínu, ale i vývodu z kamen a kamen jako takových, svědčí i to, že technické závady jsou ve statistikách druhou nejčastější příčinou vzniku požáru. Ještě se obrátím na Josefa Bažanta, komíníka a člena profesního spolku Společenstvo komíníků České republiky. I když už sem tam vidíme na vesnických střechách fotovoltaiku, tak přece jenom si myslím, že typická kamna a komíny jen tak nevymizí.
3: To bude fungovat ještě hodně dlouho, protože při cenách energií, které dneska jsou, se samozřejmě lidi vracejí k tomu prvotnímu druhu topení, takže jdou do pevných paliv. A přímo uměrně s tím zase se lidi vracejí, jsou kamna, krby, sporáky. Takže při připojení, při instalaci spotřebiče je uzákoněný vzít si odborníka, který to připojení udělá, případně zkontroluje veškerou spalinovou cestu, vyčistí případně komín, zkontroluje vzdálenosti spalných prvků, které jsou kolem komínového tělesa, aby se předešlo nějakému následnému problému.
2: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, za komínem.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. Každý osmý člověk z deseti přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nic nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V půl osmé ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes tisíc lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 7.

0: 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůře na tom Plzeň.
1: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
0: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
2: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Klidný, dobromyslný a snášenlivý, tak takový je Basset, psí plemeno s dlouhým tělem, krátkýma nohama, které pochází z Francie. Jeho vznik sahá až do konce 16. století. Tito psi se pro skvělý Čech využívali při sledování zvěře v hustším nízkém porostu. Hajný Pavel Keclík z Písku má doma dva Bassety, se kterými chodí pravidelně do lesa. Redaktorce Jitce Cibulové Vokaté je ale představil na dvoře u svého domu.
2: Dva Basseti nás hned uvítali, sotva jsme přišli na dvůr. Chtějí se mazlit, vidí pánička, je to logické, ale skáčou i na mě. Naštěstí neštěkali.
3: No, neštěkali, ale protože jsme přišli, ale když někdo cizí jde kolem plotu, nebo cyklista nějaký, když jede, tak to se můžou zbláznit a běhají dokola, štěkají pořád celou dobu.
2: Teď jsou náramně spokojení, protože je drbu, takže tenhle ten krasavec se jmenuje jak?
3: Kabaret.
2: A Fenka?
3: Bejla.
2: Překvapilo mě, jak je pes velký, kolik váží?
3: Ten má určitě přes 40 kilo, takže do auta sám nevyskočí, když si ho beru sebou do lesa, tak ho musím vyzvednout a to je velký nápor na záda.
2: Na vaše?
3: Na moje. On se nesnaží, on si jenom sedne a čeká, až k němu přijdu, aby jsem ho do toho auta hodil. Je přerostlej, no, ale máme ho rádi takový, jaký je.
2: Teď si mě sednul na nohu zadkem, radši ji vyndám, protože jsem opravdu zjistila, že je to váha. Jsou to vítací psi, ale řekla bych, že jsou míru milovní.
3: Myslím si, že by neublížili. Čekají na pohlazení, jsou to takový hraví mazlíčci.
2: Baseti určitě nepatří k nejrozšířenějším plemenům. Proč zrovna Basset a vy?
3: Když jsem byl malej, tak co jsme sousedili za hradama, tak sousedi si ho přivezli a jednu ráno, když jsem přišel na zahradu, tak tam proti mě stálo tohle zvíře a to už jsem prostě věděl, že to asi tak dopadne.
2: To bylo v kolika letech?
3: Bylo to poměrně pozdě, ale já bych se k tomu asi neodhodlal si je pořídit, ale našel jsem na internetu štěňata, takže jsem si je pořád prohlížel a syn se domluvil s babičkou a vlastně s celou rodinou a ke 40. narozeninám mi přivezli na kolci prvního Basseta. Bylo to takový překvapení, takže vlastně jsem začal až poměrně pozdě.
2: Jste lesník, myslivec a z Bassety chodíte i lovit.
3: Chodím, jsou to sice pomalejší zvířata, ale zase jsou vytrvalí, takže když potom se dostanou na tu stopu a hlavně jsou hlasitý, když se dostanou na stopu a začnou hlásit, tak ten jejich zvonivý hlas se nese lesem. A je to i takový povzbuzení pro ty lovce, že i když nic nevidí, takže mají takovou nějakou představu, že ta zvěř tam je.
2: Oni jsou spíš delší než vyšší, mají kratší nohy, takže v tom lese toho asi moc nenaběhají.
3: No, tak nenaběhají, mají problémy s větvema, ale říkám, když potom nějakou stopu chytnou, tak jsou vytrvalí, že jsou schopní běhat dlouho sami bez nějakého dohledu.
2: Takže milují i dlouhé vycházky?
3: Mají rádi i dlouhé vycházky. Je to takový spíš pohyb, kousek odběhnout, vrátit se, prověřit si nějaký pachy a zase zpátky.
2: Jak se chová k ostatním členům rodiny? Je vhodný třeba pro rodiny s dětmi?
3: My máme 12-letou dceru, tej neublíží. Spíš, jak jste viděla, že si vám sednul na tu nohu, tak tohle to je jeho pozice, že se snaží přivlastnit toho člověka. Přijde, lehne si na nohy a leží a vyžaduje to hlazení a drbání.
2: Tak proto, já jsem ho hned začala hladit, tak to byl důvod.
3: Abyste mu nikam neutekla, neodešla.
2: Docela dost lína. Vy je máte venku nebo doma?
3: Jsou venku pořád, domů je nebereme. Když mají prostor a můžou být venku, tak si myslím, že je lepší, aby ty psy byly venku.
2: Teď mě i trošičku ožužlává Kabaret. To je také asi projev přízně.
3: To taky, to dělá, nebo přijde a když si tu přízeň chce vyžádat, tak třeba začne jenom lehce vokusovat nohu, nebo takový je to jenom žužlání.
2: Takže je to něžný obr.
3: Ano, to je.
2: Vím, že plemena, co mají dlouhé uši a třeba chodí i do toho terénu, takže trpí na záněty očí a uší. Platí to i o Bassetech?
3: Platí. Občas kapeme do očí, vytíráme uši, aby jsme předešli těmhletěm problémům. ale stejně z těch očí jim občas teče, protože ten pyl a semena z těch trav se jim do těch očí dostanou.
2: A co volná kůže, není to také problém?
3: Zatím jsme s tím problém neměli, s tou volnou kůží. Naopak jednou vlastně zachránila tomu kabaretovi život, protože když jsme šli v lese při pochůzce, tak se dostal k praseti, který se po něm ohnalo a propíchlo mu jenom tu kůži, že to nezasáhlo žádný orgány na krku.
2: Komu byste Basety doporučil?
3: Baset je specifický pes. Vzhledově někdo ho odsuzuje, někomu se nelíbí, někdo ho miluje a pro tu jeho povahu každému, kdo by chtěl klidnější procházku, i když tam je riziko potom, že když se probudí ty pudy, takže je schopný utéct a dlouho potom se na něj musí čekat. Když by měli se dostávat dovnitř po schodech, tak trpí na záda a když přijdou z nějaký té procházky, tak z nich poměrně hodně padá i bahno, takže potom je pro manželku velký úkol, že musí uklidit celý byt a toho psa i vysprchovat. A ono zvednout 40 kilo potom do vany, aby se umyl, tak není to nic příjemného.
1: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli nejnovější zprávy, které pro vás toto odpoledne připravuje Lukáš Pelikán. Mezitím ještě písnička od Pavla Vítka s názvem Víš, jak se mi líbíš. Přejeme hezké jihočeské odpoledne.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česko bude příští rok předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Jídlo pro vojáky NATO na Slovensku dodává firma, která podle registru nevaří. Cena nafty se na některých jihočeských čerpacích stanicích přiblížila k 50 korunám za litr. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 8 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří, věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví, upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá tři subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
4: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Policisti ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richterová. Policie musela evakuovat desítky lidí, všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisti pátrají. Paliva na jihu Čech za poslední týden opět zdražila. Cena nafty se na některých čerpacích stanicích přiblížila k 50 korunám za litr. Benzín Natural 95 se u čerpacích stanic Jihočeského kraje prodává v průměru za 44 korun. Před týdnem byl o 15 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Nejlevnější paliva v kraji teď mají na Jindřichohradecku, nejdražší naopak na Písecku. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Slovenská alternativní kapela Longital se po víc než 10 letech vrací do Českých Budějovic. V kulturním centru Rabenštejnská dnes od 18 hodin naváže její koncert na vernisáž výstavy sochařky Veroniky Psotkové. Longital letos slaví 25 let na scéně a v Budějovicích představí své 14. studiové album. Psotková pro kapelu v minulosti vytvořila umělecké masky pro videoklip Nahoru a dolů.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasné až oblačné, výjimečně se slabou přeháňkou. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Mírný západní vítr večer zeslábne. Noční teploty budou kolem 8 stupňů. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den očekávejte převážně oblačno, později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní. zátěž zůstane na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ve Větřní na Českokrumlovsku v Rožumberské ulici srazilo auto motorkáře. V Českých Budějovicích na Lidické u Papírenské bourala cyklistka a porouchané auto překáží na křižovatce Žižkovy třídy a Dvořákovy ulice v Českých Budějovicích. A novou nehodu máme hlášenou z dálnice D3 u Tábora ve směru na České Budějovice na kilometru 80. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové jihočeské odpoledne, ladíte stále Český rozhlas České Budějovice. Aronie, neboli černý jeřáb, obsahuje řadu látek prospěšných našemu organismu. A právě teď dozrává. Jaké účinky má, tak to si dozvíte už za chvíli. Také budeme mít pro vás řidičskou abecedu. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Hana Zagorová. Máte se na co těšit. Tady je Český rozhlas České Budějovice a Michal Hovorka u mikrofonu. Pěkný poslech.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 10 minut. Aronie si v posledních letech získává stále větší oblibu, ať už kvůli nenáročnému pěstování, tak pro své zdravotní benefity. Jak může prospět našemu organismu, komu je určena a proč by neměla chybět v podzimním jídelníčku, tak to už prozradí v rozhovoru s Ankou Šoberovou bylinkářka Silvia Hovorková.
1: Aronie, nebo ji taky známe jako temnoplodec, je to takovej hezký keřík, krásně kvete, na jaře nám nádherně voní na zahradě a hodně přitahuje včely a různý hmyz a je to vždycky hezký se potom na to dívat. Je zajímavý, že i ty květy mají takovýto květenství, který je podobný černému bezu a potom ty plody jsou zase takový tmavý, černý a je to větší než ten černý bez. Aronie je úžasná v tom, že hodně podporuje imunitní systém, takže na podzim můžeme ji zase zpracovat tak, jak máme rádi, na marmeládu, na sirup nebo i na nějaký aroniový víno. Hodně lidí z toho vyrábí likér, který je potom dobrý i během zimy, buď na to podpoření imunity, nebo při horečkách, při pocení, anebo i takový jako dobrý digestiv po jídle.
2: My jsme si v jedné z přírodních lékáren říkali, že když je ten plod tmavý, tak podporuje cévy. Platí to i v případě aronie?
1: Platí to. Aronie podporuje cévy, podporuje jejich pružnost, podporuje, aby ty cévy jako byly v pořádku, aby ta krev v tom krevním řečišti správně proudila. Zase ta poučka, tmavý plod, tohle umí. A ještě ta aronie je úžasná v tom, že ona dokáže vylučovat nadbytečné soli z organismu. Takže i třeba v případě dny se osvědčuje jako taková podpůrná léčba.
2: Nějaké vaše oblíbené zpracování aronie, poraďte nám.
1: Já mám nejradši marmeládu a musím teda říct, že můj recept je takovej trochu od voka. Takže kolik mám natrháno aronie, tak zhruba tolik dávám cukru a úplná klasika. Svařit, předsedit a ta aronie dělá krásný rosol, takže tam není třeba nic dalšího přidávat.
0: A teď už si budeme zase hezky hrát, tady je Český rozhlas České Budějovice. Pěkné jeho české odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice. Velkou radost letos z úrody nemají čeští ovocnáři. Největší škody jim napáchaly jarní mrazy. Dozrávající plody tak poškodilo i extrémní sucho a horko. Někteří pěstitelé tak počítají se ztrátami až v desítkách procent. Třeba v rodinné moštárně v Tulešicích na Moravskokrumlovsku.
1: Stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: To je od ty vosy nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů, nových jabloní a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionu. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Celkem 10 stran hnutí a uskupení svede 9. a 10. října pomyslnou bitvu o Českobudějovickou radnici. Jaká témata zatím ovládají předvolební kampaň? Obhájí menšinová koalice v čele s novým hnutím Naše Česko pozici ve vedení města? A jak promluví celostátní politika do jihočeské komunální úrovně? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme politického reportéra a komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího. Nalaďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Už víme, jak bude o víkendu a dopředu mohu slíbit, že nás čekají stále ještě příjemné teploty.
1: Počasí.
0: Nyní už dostává slovo Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve se podíváme na pátek, ale ještě předtím, co nás čeká v noci.
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou kránu na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu. No a zítra pak převážně oblačná obloha, přechodně i polojasno nebo skoro zataženo, ráno ještě ojediněle s mlhami. Později večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý proměnlivý během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce, slabá zátěž.
0: Tady až jaký bude víkend, nejdříve co nás čeká v sobotu?
2: Sobota bude relativně slunečnější s polojasnou až oblačnou oblohou, v noci a ráno ojediněle s mlhami. Teploty kránu klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý během nezápadní nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Neděle bude obdobná?
2: Neděli bude oblačnosti o něco více a bude postupně přibývat. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak oblačno až zataženo a večer dorazí na většinu území slabý déšť nebo přehánky. Nedělní hraní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 20 až 24 a bude vát slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Ještě přidáme výhled pro příští týden, konkrétně pro pondělí.
2: Pondělí se citelně ochladí a bude větrno. V noci a ráno bude velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Během dne pak oblačnost postupně bude proměnlivá, ale stále převážně velká a přehánky budou již jen ojedinělé. Pondělní hraní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima pouze 13 až 17 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Rostlinná, vegetariánská, paleo, nízkosacharidová nebo ketogenní strava. Jak se ve všech těchto pojmech vyznat? Pro výživového poradce Jakuba Školoudíka je to obrazně řečeno každodenní chleba. Specializuje se dokonce třeba na specifické stránky oboru. Pracuje například s klienty po infarktu nebo se ženami po menopauze. A právě Jakub Školoudík bude naším hostem v pátek 18. září. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vlakové nádraží v Táboře bude kompletně bezbariérové a získá novou odbavovací halu. Jeho rekonstrukce začala právě dnes. Podvodník připravil muže z Prachaticka o víc než 1,5 milionu korun. Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Zítřek bude převážně oblačný, bez deště a s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Správa železnic dnes zahájila rekonstrukci nádražní budovy v Táboře. Stavba za víc než 164 milionů korun potrvá do jara roku 2028. Obě historické budovy dělníci obnoví a doplní je o dvě nové přístavby. Přístup na první nástupiště zajistí výtahy. Zhotovitel současně zmodernizuje stávající výtahy a zajistí bezbariérovost vnitřních prostor nádraží. Co nový projekt přinese, řekl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Novou odbavovací halu, která bude uprostřed historických budov a potom přístavek, který zakryje vchod do podchodu a zároveň dodá cestujícím nové toalety a další občanskou vybavenost.
2: Falešným investováním připravil podvodník muže z Prachaticka o víc než 1,5 milionu korun. Neznámý pachatel s mužem komunikoval během ledna až září prostřednictvím několika sociálních sítí. O peníze ho připravil postupným investováním do virtuální měny. O podvodu informovala jihočeská policie na svém webu. Případ teď prověřují prachatičtí kriminalisti. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
4: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
2: Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Informoval o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a považují ho za protiprávní. Podnik proto podá rozklad.
1: Počasí.
2: Odpoledne je na jihu Čech polojasné až oblačné, výjimečně se může objevit slabá přeháňka. Naměříme kolem 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní vítr večer zeslábne. Noční teploty budou kolem 8 stupňů. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den bude převážně oblačno, později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní. Biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se srazila na kruhovém objezdu u Borku na Českobudějovicku a porouchané auto stojí na jižní tangentě, to je silnice 143, v blízkosti sjezdu z dálnice D3 u Roudného na Českobudějovicku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu, jsem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v úvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale
0: samozřejmě.
1: Ta sklíčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jeleň, tak musím být jeleň.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a je to
0: funguje.
1: Pěkný.
0: To je dneska, super. V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A? A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, taky. Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zvláštní páni taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete je četet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Příměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No, je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byli oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až k té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie! Jsem ožral jako prase! ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
7: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profilně na odpoledne.
8: Vám taky.
7: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
6: Dobrý den.
7: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ano? Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
8: že jsou super,
7: dokud
8: že
7: jo? Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
8: ano,
7: na hodnotě je nevezmeme.
8: Ano, tak jděte rychle
7: ale
8: utratit.
7: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
6: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
8: Nešlo, berte to jako,
7: já jsem to věděl.
8: Berte to jako pozorovatel.
6: On to jenom zkoušel, Jirka.
8: Buďte,
6: on ví, že to neprojde.
8: Buďte pozorovatel a to pak
7: jo,
8: je docela legrace.
7: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
6: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
7: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
6: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
6: Nashledanou, dobré odpoledne.
9: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji ano. Vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
8: Já vás také zdravím.
6: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
6: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
11: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
8: Dobrý den.
11: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
6: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
12: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
6: Ano.
12: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako a souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
8: super,
12: se krásně.
8: Super, tak dobrou chuť.
6: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
12: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
8: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
12: Budeme tak, když co, o co
8: je. To je pravda.
6: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédi Šulisty.
8: Koukat.
6: Ano. Mm-hmm.

0: řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty kouká už.
1: Děkuji.
0: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
1: Nebojí hlava.
0: No. S vámi cítím.
1: Tadyhle.
0: Na hlavě, víte. No.
1: Už je tam.
0: Ano.
1: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
0: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
1: Jarmilko, to bude tlakem.
0: Tlakem, ano, ano.
1: On se taky na mě furt někdo tlačí.
0: No.
1: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
0: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
1: Je.
0: Kvůli tomu kontraktu.
1: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
0: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
1: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
0: No tak já umím.
1: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
0: chcete
1: se.
0: Chcete to vědět úplně přesně.
1: No tak přibližně,
0: ano,
1: prosím,
0: jenom prosím,
1: tak
0: prosím, tady ani haléř.
1: Tak to je přesně, že jo?
0: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
1: Ale ne. Jsme se rozšoupli,
0: no.
1: Víte.
0: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného od té poslední josefské oslavy.
1: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
0: Jste nemoh.
1: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá
0: ano.
1: odhalování rezerv.
0: No,
1: tak přineste tu lahvinku ano, a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
0: Ano, ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Ne, tři skleničky, tři.
0: Tři?
1: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
0: Prosím, tady je ta lahvinka.
1: No, vidá. To je to moravský,
0: tak,
1: že
0: ano,
1: jo?
0: Ano, tady
1: no.
0: je vrták.
1: Ano, děkuju.
0: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaný.
3: Z Alfy, vy posloucháte než... Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marí hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se. A dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Já bych hlasovat
1: za
6: Ačko.
1: Ačko máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
3: naschledanou.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejsme moje příbuzná? Já mám Marc. Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu
1: i
3: adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovou a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je lidno.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
11: Víte šojeně.
10: Já to nemůžu. Věřte mi to takhle. Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám vzadu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: No, no, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já bych nerada,
10: ale aby... Já jsem moc dostala do
9: flašky. No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to podržím.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
9: Špunty.
1: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperde, jak přeložila dítě Jiřina Hunzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Studenti Jihočeské univerzity se zapojili do soutěže. Hledají vhodné místo pro malý modulární reaktor. Noční teploty budou kolem 8 stupňů, zítřejší nejvyšší denní kolem 20. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
2: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
3: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
4: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
2: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými ho podaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. Pět studentů ze 4 fakult Jihočeské univerzity hledá vhodné místo v Česku pro malý modulární reaktor. V soutěži SMR Challenge musí vybrat lokalitu, kde dnes žádné jaderné zařízení není. Posoudí například její geologické podmínky, dopravní dostupnost nebo možnost připojení k sítím. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
5: Jaderná energetika je díky jaderné elektrárně Temelín nedílnou součástí našeho kraje. Proto jsme velmi rádi, že i naše Jihočeská univerzita byla jednou z vybraných vysokých škol, které byly k účasti na této výzvě osloveny. Pestrost našich fakult umožnila sestavit tým studentů s přesahem do oblastí, jako je energetika, radiační ochrana nebo třeba ekonomie.
1: Festival ČesFest ode dneška zaplní Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Program odstartuje promítání filmu Neporazitelní pod širým nebem. Začátek bude v letním kině Háječek ve 20 hodin. Zájemci můžou akci navštívit až do soboty.
6: Páteční program bude patřit hudebním vystoupením a lidem zahraje třeba písničkář Pokáč. V sobotu je pak pro návštěvníky připravený sportovní den, který začne v 9 hodin hraním během. Naplánovaný je ale taky florbalový turnaj nebo parkourová exibice. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou kolem 8 stupňů, v pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den bude převážně oblačno, později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní, biozátěž zůstane na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tři auta se srazila v Lomech na Jindřichohradecku na silnici 164 mezi Člunkem a Kunžakem. Počítejte tam se zdržením. Další nehody jsou v Netolicích, ve Vodňanské ulici a v Třeboni v Táborické. Jezděte bezpečně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Téměř 700 vojáků ze 17 zemí právě cvičí na jihu Čech spolupráci letectva s pozemními jednotkami. Poprvé ve větší míře využívají také českobudějovické letiště. Podíváme se přímo za nimi. A připomeneme i blížící se komunální volby. O co se letos hraje v Českých Budějovicích a jaká témata zatím dominují kampani? U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán. Je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u Lipenské přehrady. Po dnešním jednání krajského zastupitelstva to řekl hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle něj na podobný krok nemá kraj potřebné kompetence. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě. Kraj plánuje s obcemi na Lipensku řešit otázku kanalizace a odpadů koncepčně. V Táboře dnes začala oprava a přístavba historické budovy nádraží. Díky rekonstrukci budou nové prostory i nástupiště přístupné bez bariér. Obnova bude stát víc než 164 milionů korun a skončit má v květnu 2028. Po dobu nádraží i chystané úpravy sousedního Husova parku řešila správa železnic s městem. Historický ráz budovy zůstane zachovaný. O přípravách mluví generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Příprava trvala řádově 4-5 let. Vlastně najít tu odpovídající podobu, přistoupit citlivě k tady těm historickým budovám a zároveň dovést cestujícím bezbariérovost, tak to si ten čas opravdu zasloužilo.
2: Uzlem projede denně 200 vlaků a nádražím prochází přibližně 8 000 cestujících. Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojuje do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka.
4: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách.
2: Říká velitel letky Michal Veleba. Výcvik se kromě Českých Budějovic odehrává taky v Bechyni nebo ve vojenském újezdu Boletice. Co dalšího zjistil na místě náš reportér, prozradíme už za chvíli. Město České Budějovice vyhlásilo novou dotační výzvu zaměřenou na víceleté granty v oblasti kultury pro roky 2027 až 2028. Víceleté granty dávají organizátorům kulturních aktivit stabilitu a možnost plánovat své projekty. Ty nemusí bezprostředně souviset s projektem Evropského hlavního města kultury 2028. Žadatelům se pouze doporučuje své činnosti s touto akcí koordinovat. Žádosti bude možné podávat do 30. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Desítky armádních letounů a vrtulníků v těchto dnech přelétají nad hlavami Jihočechů. Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike navíc vůbec poprvé ve větší míře zapojilo českobudějovické letiště. Právě tam teď mají základnu stíhači a technici z čáslavské posádky, kteří se přímo u vzletové dráhy starají o čtveřici českých letounů L-159.
1: Provádím kontrolu motorů, první část proběhla, takže tady ten kryt zavřem.
2: Robin Musil z 212. letky L-159 se právě pouští do údržby jednoho z letounů, kterým se přezdívá Alka.
1: Jsme na druhé straně, vidím, že pomocná energetická jednotka je v pohodě, takže to můžu taky zavřít a můžeme chystat pomale na let.
2: Dalšího z avioniků na letištní dráze Romana Kocurka pro změnu čeká důsledná kontrola kokpitu.
3: Před vstupem do letounu zkontroluji veškeré zajišťovadla, aby nedošlo k nějakému nechtěnému odpálení zabezpečovacích prostředků. Následně si musím zkontrolovat všechny polohy přepínačů. Musím zjistit, v jakém stavu se nacházejí přístroje. Připojuji zdroj, spouštím všechny předepsané systémy, postupně zapínám a kontroluji jejich funkci.
2: Celý postup má podle něho jasně dané pořadí úkonů.
3: Není asi nic, co by nás překvapilo. Každý se naučí obsluhovat své auto a ví, která kontrolka co znamená. Tak my máme přehled v té kabině o všech přístrojích a indikacích, co se tam vyskytují.
2: Na přípravu letounu pro cvičení Ample Strike dohlíží velitel technického roje čáslavské základny stíhacího letectva Petr Martinec.
4: Je to lehký bitevník armády České republiky, určený k podpoře pozemních vojsk a leteckému výcviku. Připravujeme a udržujeme letouny, co se týče letových akcí. Vyzbrojujeme letouny, připravujeme je na lety, děláme předletový, meziletový, poletový přípravy.
2: Podle Martince jsou jednotliví technici roje úzce specializovaní na konkrétní činnosti.
4: Tady máme třeba avionika, který provádí předletovou přípravu z té avionické části. Technici letounu připravují letoun z té technické části a zbrojíři vyzbrojují ten letoun na let.
2: Příprava všech čtyř stíhaček na let trvá 2 až 3 hodiny. To ale na českobudějovickém letišti úplně neplatí, připomíná velitel roje Petr Martinec.
4: Snažíme se provádět ty přípravy trochu nestandardně. Krom toho, že tady vlastně provozujeme v těch polních podmínkách ty letouny, tak jsme vlastně omezení trochu personálem. Vlastně i v noci tady jsou vlastně zhoršené podmínky, co se týče osvětlení, pojíždění letounů i velikosti prostě těch provozních ploch.
2: Kromě letectva se do cvičení pravidelně zapojují pozemní síly nebo příslušníci aktivní zálohy. Čáslavští vojáci ale nemají s českobudějovickým letištěm moc zkušeností, potvrzuje velitel letky Michal Veleba.
5: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
2: Cvičení Ample Strike se účastní téměř 700 vojáků ze 17 zemí. Jejich trénink v Českých Budějovicích, Bechyně na Táborsku a vojenském újezdu Boletice skončí už zítra. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. Tak to je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 111 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2,5 tisíce metrů, která vede po lesních stezkách, kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. Moderátor Matěj Vodička si o Lipno Trail Runu dnes dopoledne v našem vysílání povídal s jedním z organizátorů, Vojtěchem Kolaříkem.
1: Když si člověk přečte, že úkolem závodu je uběhnout 111 kilometrů, jak se říkal, kolem Lipna, tak nejen, řekněme, netrénovaní, ale určitě i trénovaní jedinci mají z takového úkolu velký respekt. Já osobně bych si na to teda nevěřil úplně. Komu konkrétně je tedy ten závod určen?
2: No, je to zajímavý. Já myslím, že jako lidem, kteří rádi běhají, rádi se pohybují v přírodě, a pak se to trošku dělí na někoho, kdo si chce užít nějaký extrém, trošku překonat možná sám sebe a troufne si teda na těch 111 kilometrů oběhnout to Lipno. Limit má 19 hodin a možná na druhou skupinu lidí, kteří zase víc třeba mají radši kratší tratě, anebo tam jdou kvůli nějakému jako týmovému a společnému zážitku. To znamená, my sice máme obtížnou dlouhou trať, která ale je dostupná vlastně, řekl bych, široké veřejnosti nebo takovému jako člověku, který je zvyklý sportovat, ale ne nějak extrémně rekreačně. Takže jsou to často kolegové z práce, kamarádi ze školy, a kteří si tam užijou hezký víkend, protože my jim vlastně okolo toho celého závodu připravujeme ještě i doprovodný program, pár přednášek, promítání filmů, hudební doprovod a tak dál. Takže to je hodně jako velkou součástí celého toho festivalu.
1: Takže pokud nejsem úplně, řekněme, trénovaný jedinec, mám něco málo naběháno, tak si můžu vybrat třeba nějakou vícečlennou skupinu, se kterou ten závod zaběhnu.
2: Přesně tak. Máme tam kategorie 2 až 3 členů v týmu, to je tam ta menší štafeta, a nebo 4 až 5 v případě těch velkých štafet.
1: No a stihnete si i vy jako organizátoři zaběhnout závod?
2: My už to máme za sebou, měli jsme jednu takovou netradiční rozlučku se Svobodou, která právě měla za cíl to Lipno oběhnout. Zvládli jsme to v součtu za 2 dny, začali jsme teda v pátek večer a skončili v neděli lehce před obědem. A takže jsme si to užili už takhle dopředu a během toho, co jsme ty trasy objevovali, tak jsme na všech těch místech byli několikrát vlastně, takže jsou tu trať dobře známe, baví nás hrozně a teď o víkendu bohužel běhat nebudeme, nebo budeme, ale ne proto, abychom závodili.
1: Slíbil jsem posluchačům, že si podrobně popíšeme tu trasu, tak možná můžeme nejdřív říct, jak konkrétně je ten závod postavený, co musí tedy účastníci zdolat a za jakých podmínek?
2: Tak je to teda 111 kilometrů, 10 úseků, na konci každého úseku je takzvaná předávačka nebo občerstvovačka, což je stánek s pitím, s jídlem, s ovocem, na něco napekly naše maminky, na něco jsme nakoupili banány a všude jsou nějaké takzvané jonťáky nebo ty nápoje, které vám jako dodají energii.
1: Ten chleba s Vysočinou, pardon.
2: Chleba s Vysočinou taky bude, polívka bude, máme takové jako specialitky po trase a to všechno právě máme popsané právě v trasách na webu nebo tady v té knížečce a spolupracujeme i se spoustou jako nebo s velkým množstvím kaváren a bister po cestě, kteří taky napekli super věci a zapojují se skrze tu gastrokulturu, kterou my do toho taky se snažíme trošku přinést. Takže jim všem za to moc děkujem. A tohle je teda nějaký jako základní profil. Ty úseky mají různé obtížnosti. Některé jsou kopcovitější, některé méně. Celkem teda 2,5 tisíce výškových metrů. A což teda na tu vzdálenost jakoby není jako v té komunitě nic, co by se považovalo za extrém. A co se týče vlastně povrchů té trasy, tak ty se taky jako rozlišují. Některé jsou vyloženě jako silniční, protože prostě se nenabízí jiná možnost, než běžet po cyklostezce. Ale kde to jde, tak se snažíme ty stezky využít a běžet tou přírodou, což vlastně pak i zohledňujeme pro ty závodníky v nějakých informacích o tom, jestli si vzít takové či jiné boty, mají tam možnost zrovna ty solo běžci si je v půlce trati třeba vyměnit, my je dovezeme do poloviny trasy a tu druhou si už uběhnou třeba v nějakých jiných. Takže tohle je zhruba to, co tam ty závodníky čeká. Zároveň to značení té trati je docela oříšek, na kterém teď pracujeme. To je to, proč jsem tady za Matějem přijel pár minut později. A protože už jsme pomalu začali, pevně doufáme, že všichni místní nás budou respektovat a snažili jsme se jim vysvětlit, že nechceme moc omezovat a že naopak se snažíme to Lipensko ukázat někomu, kdo ho možná nezná nebo ho zná v jiném světle, přivést ho do té přírody, která okolo toho jezera je, protože sami jsme ji v posledním roce hodně objevovali a dost nás překvapila na mnohých místech.
3: Rostlinná, vegetariánská, paleo, nízkosacharidová nebo ketogenní strava. Jak se ve všech těchto pojmech vyznat? Pro výživového poradce Jakuba Školoudíka je to obrazně řečeno každodenní chleba. Specializuje se dokonce třeba na specifické stránky oboru. Pracuje například s klienty po infarktu nebo se ženami po menopauze. A právě Jakub Školoudík bude naším hostem v pátek 18. září. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví?
1: Zastupitelé Českých Budějovic tento týden zasedli do lavic naposledy v aktuálním volebním období. O složení nového pléna krajského města rozhodnou voliči 9. a 10. října. Jaké hlavní téma zatím vyplynulo z předvolební kampaně? Jaké šance mají kandidující strany, hnutí a uskupení? A promítá se třeba celostátní politika i do jihočeské komunální úrovně? Tématu věnujeme celý dnešní díl našeho diskuzně publicistického pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví a krásný podvečer přeje Matěj Vodička. Dnešním hostem pořadu O čem se mluví je politický reportér a komentátor Seznam zpráv Václav Dolejší. Václave, díky za váš čas, přeji dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy sice už řadu let působíte v hlavním městě, ale v Českých Budějovicích jste se narodil a taky jste zde nějakou dobu působil jako novinář. Jak tedy jako člověk s tímto v úzovkách, řekněme, odstupem politickou situaci v jihočeském krajském městě vnímáte a případně co vidíte jako hlavní téma nadcházejících komunálních voleb na této lokální úrovni?
2: No, ukazuje se, že vlastně v těch letošních komunálních volbách, a ne úplně překvapivě, ale vlastně ve všech krajských, ale i větších městech, jsou jako dvě témata, které naprosto dominují logicky, a je to doprava a je to bydlení. Tu a tam někde vystoupne ještě bezpečnost, ale ta doprava a dostupné bydlení je naprosto dominující. No, tak já si vzpomínám, že o dopravě se samozřejmě v Českých Budějovicích píše dlouhé roky a dlouho jsme si všichni přáli, aby i tohle krajské město bylo napojeno na dálniční síť, což se, no, řekněme, z části povedlo, byť ta dálnice pak za Táborem nepokračuje dál do Prahy, ale nějak se to hýbe. No, já jinak takhle s odstupem vlastně sleduju trochu fascinován to, že mám takové deja vu, že opět se v Českých Budějovicích řeší to, co s prvoligovým sportovním klubem, protože když jsem odcházel z Českých Budějovic, tak se řešila aféra, řekněme, okolo motoru České Budějovice a toho převzetí Lince Mountfieldem a přechodu do Hradce Králové. A jak se zdá, něco podobného se teď děje okolo fotbalového Dynama.
1: Pojďme teď trochu více do té politiky jako takové. Jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba de facto v závěru toho aktuálního volebního období opustil po několika letech ODS a založil nové hnutí Naše Česko, do kterého přetáhl mimo jiné i 14 ze 16 českobudějovických zastupitelů za ODS. Myslíte si, že právě výsledek Našeho Česka v jihočeském krajském městě bude takovým, řekněme, odrazovým můstkem pro to celostátní politické pole, když se Martin Kuba vlastně netají těmi ambicemi být součástí příští české vlády?
2: To si úplně nemyslím, že by nějak úspěch v krajském městě byl nějakým odrazovým můstkem. Myslím si spíš, že ne, a určitě to ví velmi dobře i hejtman Martin Kuba, že proto, aby uspěl v té celostátní politice, prostě bude muset představit jednak nějaký program a jednak i nějaké tváře, energie. On asi ukazovat nemusí, tu každý vidí, proto, aby zaujal vlastně, nebo aby mu uvěřili vlastně voliči nejen z jihočeského kraje a nejen z Českých Budějovic. Myslím, že to, že teď uspěje nebo neuspěje v Českých Budějovicích, v tom zase takovou roli hrát nebude.
1: Myslíte si, že mu stále ještě záleží na té komunální politice, nebo už se obrazně řečeno vidí ve Strakově akademii?
2: A to já myslím, že asi určitě záleží. Zároveň samozřejmě si asi uvědomuje, a je to na něm možná i vidět, že si vlastně už vzal velký sousto nebo kraj, že přece jenom řídí jako hejtman jeho český kraj. Teď vlastně, když dává dohromady Naše Česko a musí se starat vlastně i o tohle celostátní hnutí, tak asi mu to taky odebírá hodně energie. A do toho samozřejmě i má velký vliv prostě na město České Budějovice a záleží mu na tom, jak tam bude fungovat ten magistrát a jaký tam budou lidé a tak, tak si dovedu představit, že mu to jako velkou část energie samozřejmě bere. No.
1: Jak naopak vidíte situaci a vůbec, řekněme, pokračování české ODS po odchodu Martina Kuby? Bude to znamenat velký nebo třeba až fatální odliv voličů pro tuto stranu?
2: Já jsem na ten výsledek hodně zvědavý, protože i pro Martina Kubu a to jeho hnutí Naše Česko, to bude takové první měření toho, jak na tom je i ve svém rodném kraji, protože když si vzpomeneme, jak získal těch neuvěřitelných 47% v krajských volbách, tak teď se jako ukáže, bude to takové, jako bych řekl, jeho první měření v tom kraji, jak lidé jsou s ním spokojeni, čili uvidíme, kolik on ukrojí z toho, co dříve mívala ODS, co naopak ještě přibere. a nebo jestli naopak tolik toho neukrojí, toť otázka, ale bude to pro něj dobrý signál od těch vlastně nejbližších voličů, ty, které jako osloval, bych řekl, velmi úspěšně v tom regionu, teď bude mít poprvé nějakou jako zpětnou vazbu silnou.
1: Když postoupíme dál k těm dalším kandidujícím hnutím a uskupením, tak například hnutí ANO bylo součástí vládnoucí koalice v Českých Budějovicích mezi lety 2014 až 2022, tedy celá dvě volební období. Je podle vás hnutí ANO 2011 opět adeptem na převzetí pomyslného kormidla ve městě a přetavuje se právě třeba popularita Babišova hnutí na celostátní úrovni i do té úrovně komunální?
2: No, vidíme v těch krajských městech, že ano, že se to tak děje, že vlastně už v těch předchozích komunálních volbách dokázalo hnutí ANO uspět ve velké řadě krajských měst, ale i těch okresních, tedy těch měst velikosti řekněme 10, 30 tisíc nebo až 50 tisíc. A je to, jak známo, protože lidé v těch větších městech volí trochu víc jako v těch celostátních volbách, protože samozřejmě neznají úplně osobně, tak jako na vesnici nebo menším městě, ty jednotlivé kandidáty na starosty. A to hnutí ANO se opravdu možná k překvapení mnohých už jako usadilo, ale už minule, jak na té regionální krajské úrovni, tak i v těch krajských městech. No ale v Českých Budějovicích řekl bych, že právě ta situace je specifická, dalo by se říct, že dlouhodobě, protože tam pořád nějací lidé nějaké strany opouštějí, vstupují do nových stran a tak dále, ale tady je to přece jenom hodně ovlivněno tím fenoménem Martina Kuby, tak jsem sám zvědavý, jak tohle poměřování se dopadne, protože zase, když si vzpomenu na posledního primátora za ANO, který byl, myslím, pan Svoboda, tak ten, když jsem se s ním tehdy potkal, na mě působil sice jako takový jako milý, hodný člověk, ale bylo těžké ho trochu zastihnout, že v kanceláři byl taky hodně na rybách pořád a úplně to nevypadalo, že řídí to město s nějakým jako velkou energií a nadšením a má chuť to někam posunout. Ale to říkám jenom asi pro zasmání, ono tohleto samozřejmě v rozhodování voličů žádnou roli hrát nebude. Lidé, jak známo, vybírají spíš podle toho, kdo je jim jak sympatický, jak vypadá, jak mluví, než to, jaký má kdo program. Ostatně oni ty programy pro komunální volby jsou svým způsobem jako velmi podobné, takže všichni budou řešit to samé, ty samé problémy, možná budou mít leholilince jiné recepty, ale rozhodne to, komu lidé uvěří, že to dokáže a nebo naopak.
1: No, pokud si vezmeme to personální složení českobudějovické kandidátky hnutí ANO, tak jsou tam lidé vesměs velmi podobní, jako byli právě v těch předchozích dvou volebních období, včetně bývalého primátora Jiřího Svobody, kterého jste zmínil, ale vy jste to vlastně trošku naznačil v úvodu. Jinými slovy, nezáleží tak na těch kandidátech, jako spíš na tom, že jsou pod křídly Andreje Babiše. Ještě to řeknu možná konkrétně, lidem prostě nezáleží na těch jménech, co se týče hnutí ANO ve větších krajských městech, ale záleží hlavně na té nálepce Andrej Babiš, který se obrazně řečeno vyfotí s těmi kandidáty na billboard a je tam symbolicky s nimi.
2: Je to tak a ukazují to opravdu opakovaně výsledky v různých městech, že tohle je důvod, proč lidé hnutí ANO volí, takže určitě se bude moci ANO i v Českých Budějovicích opřít podle mě o nějaké jádro, které je opravdu dneska veliké, to jádro voličů hnutí ANO, to může být nějakých 20%, to žádná jiná strana nemá a pak vlastně už jenom co tou svou kampaní těmi konkrétními lidmi udělají navíc, bude jejich výsledek.
1: V posledních dnech a týdnech podle průzkumu rostou volební preference hnutí STAN, kterému se v Českých Budějovicích nikdy výrazně nedařilo a které podle těch celorepublikových aktuálních preferencí naopak ubírá údajně voliče právě hnutí ANO Andreje Babiše. Ale v minulém volebním období se hnutí STAN v Českých Budějovicích ani nedostalo do zastupitelstva. Letos starostové tady kandidují spolu s hnutím Občané pro Budějovice, které je úzce spojené s osobou bývalého primátora a náměstka primátora Juraje Tomy, který tedy mimochodem na té kandidátce už nefiguruje, tak je podle vás právě tohle spojení receptem na případný úspěch?
2: Asi ano, asi se jim díky tomu podaří možná i dostat do zastupitelstva. Ukazuje se to totiž i v dalších městech, že starostové, to celostátně úspěšné hnutí STAN, má neuvěřitelné jako rozdílné výsledky v různých regionech a záleží opravdu na konkrétní lokalitě. Ty starostové dneska jsou jako tradičně velmi silní ve středních Čechách, kde mají opravdu výsledky, které začínají dvojkou nebo někde i trojkou. Jsou tradičně silní docela ve Zlínském kraji nebo i třeba v Plzeňském, Libereckém, ale pak mají právě regiony, kde zas tak se o nich vlastně ani neví. Tím případem jsou přesně České Budějovice, takže to asi starostové vyhodnotili jako takovou záchranu, že se spojí tady s tím známým hnutím Juraje Tomy, ale jako pro mě to trochu znamená, tohle je lokální věc, ale že celostátně to ukazuje, že starostové jsou opravdu někdy tím pytlem blech a trochu jako taková konfederace nejrůznějších hnutí a spolků místních, kteří se spojili. A pak občas v té celostátní politice vidíme, že když mají jako tahnout za jeden provaz, tak úplně není jasný, jestli v tu chvíli starostové prosazují třeba svazky stejnopohlavních párů, anebo spíš, aby malinké obce dostávaly nějaké dotace na kanalizaci.
1: Když občanští demokraté po volbách v roce 2022 sestavovali jako vítěz koalici v Českých Budějovicích, tak Martin Kuba tehdy řekl, že vycházel z tehdejšího vládního půdorysu a proto se spojil s TOP 09, KDU, ČSL a taky s Piráty. Ona tedy ta koalice nevydržela do konce volebního období. Ale jak vidíte pozici těch zmíněných subjektů na místní českobudějovické úrovni, tedy TOP 09, KDU, ČSL, kteří kandidují spolu jako společně pro Budějovice?

0: kolem hranice 3%, tedy nic moc, nebo spíš by se chtělo říct nic. Tady opět uvidíme, pokud by ty dvě strany uspěly a získaly by část těch opozičních voličů na úkor právě hnutí Martina Kuby, tak to bude ukazovat, že tam možná chtějí, aby on už nebyl tak dominantním vládcem, ale aby tam měl vedle sebe nějaké partnery nebo nějakou alternativu. Pokud naopak Martin Kuba zopakuje teď i v komunálních volbách nějaký ten výsledek, který se bude blížit tomu, co dokázal v krajských, tak mu to ukáže, že ta důvěra je tam pořád ohromná a tyhle dvě strany se můžou snažit sebe víc, ale šanci nemají.
1: No a co Piráti, jak vidíte jejich šance v Českých Budějovicích? Můžeme dát příklad, že například v Praze dlouhodobě Piráti se jim daří oslovovat mladé voliče, střední věkovou generaci.
0: Jo, je to tak. Já říkám tak jako celorepublikově, že existuje nějakých až 10% lidí, kteří sdílejí to pirátské vidění světa, na kterém bychom našli spoustu pozitiv, asi i negativ, ale takoví lidé určitě žijí samozřejmě i v Českých Budějovicích a myslím si, že o úspěchu Pirátů v Českých Budějovicích rozhodne jedna jediná věc a to je, jestli ti voliči k těm volbám přijdou, jestli budou motivovaní, protože je známo, že ty komunální volby mají výrazně nižší volební účast než ty sněmovní a opravdu záleží hodně vždycky na tom, jak ta která strana nebo hnutí ty své příznivce mobilizují, anebo naopak třeba odradí, takzvaně demobilizují ty své odpůrce. No a víme ze všech typů voleb, že nejzodpovědnější voliči jsou seniori, jsou důchodci a víme, že ti volí nejčastěji právě hnutí ANO, takže z toho plynou jako takové předpoklady a rizika, která stojí tady před těma stranama, tak já trochu z legrace někdy říkám, že u těch Pirátů samozřejmě záleží na tom, volby jsou pátek, sobota, aby prostě nějak moc ti mladí voliči třeba nezapařili a pak v sobotu stihli ještě vstát a než se zavřou volební místnosti ve 2 hodiny, aby tam šli hodit ten lístek. No.
1: No a poslední věc, poprosím teď o stručnou odpověď. Když ještě zůstaneme u toho vládního půdorysu, tak zbývá zmínit ještě SPD a motoristy. Mají podle vás šanci tyto dva subjekty voliče na komunálního české úrovni oslovit, když oba prosazují spíš, můžeme říct, celostátní nebo i celoevropská témata? Mám na mysli v případě SPD, samozřejmě je to primárně migrační politika, u motoristů zase Green Deal a věci související s životním prostředím a klimatem obecně.
0: Neznám teda předvolební průzkumy pro České Budějovice, ale řekl bych spíš, že nemají, protože když se podívám na tu mapu, kde se daří SPD, tak jsou to spíš jako lokality, kde jsou velké problémy typu exekuce, nezaměstnanost, bezpečnost. Tak vím, že se teď Český Budějovicí hodně řeší jako problém s drogami, ale řekl bych, že to město i ve srovnání s ostatními krajskými městy je na tom nadstandardně dobře, prostě docela hezky se tam žije, když to jako vezmu v celku a z nadhledu. A motoristé bych řekl, že tím, že bojují jako o podobné voliče jako Martin Kuba nebo ten zbytek ODS, tak si myslím, že to budou mít taky těžké a oni těmi svými provokacemi bodují na celostátní úrovni, ale na té komunální, kde se jako přece jenom musí pracovat a musí být nějaké výsledky vidět, tam bych jim úplně moc šanci nedával.
1: Tak uvidíme. Hostem pořadu O čem se mluví byl dnes politický komentátor a reportér Seznam zpráv Václav Dolejší. Ještě jednou díky moc za váš čas, ať se vám daří. Zdravíme do hlavního města, naslyšenou.
0: Moc vám děkuju a hezký den do Českých Budějovic.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Náš diskuzně publicistický pořad O čem se mluví tu bude zase za týden, tedy ve čtvrtek zhruba v 17 hodin a 30 minut. Tentokrát pod taktovkou kolegy Filipa Černého, tak si nás naleďte. Krásný zbytek dne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.

0: počasí.
1: Nyní už dostává slovo Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejdříve se podíváme na pátek, ale ještě předtím, co nás čeká v noci.
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou k ránu na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu. No a zítra pak převážně oblačná obloha, přechodně i polojasno nebo skoro zataženo. Ráno ještě ojediněle s mlhami. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý proměnlivý během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce, slabá zátěž.
1: Tady až jaký bude víkend, nejdříve co nás čeká v sobotu?
2: Sobota bude relativně slunečnější, s polojasnou až oblačnou oblohou, v noci a ráno ojediněle s mlhami. Teploty k ránu klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý během nezápadní nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Neděle bude obdobná?
2: Neděle bude oblačnosti o něco více a bude postupně přibývat. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak oblačno až zataženo a večer dorazí na většinu území slabý déšť nebo přehánky. Nedělní hraní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 20 až 24 a bude vát slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ještě přidáme výhled pro příští týden, konkrétně pro pondělí.
2: Pondělí se citelně ochladí a bude větrno. V noci a ráno bude velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Během dne pak oblačnost postupně bude proměnlivá, ale stále převážně velká a přehánky budou již jen ojedinělé. Pondělní hraní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima pouze 13 až 17 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je ve finále. Zítra ráno budeme sledovat slavnostní zahájení rekonstrukce nádražní budovy v Táboře. Přineseme také podrobnosti z jednání o plánované výstavbě hal Amazonu v Boršově nad Vltavou. Tady u nás v Českém rozhlase České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Česká národní banka podle očekávání nezměnila základní úrokovou sazbu. Cena nafty se na některých jihočeských čerpacích stanicích přiblížila k 50 korunám za litr. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Příjemný podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
5: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
6: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli, ten výsledek je jednotky miliard méně.
5: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
7: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
5: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
5: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Od sazby se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Paliva na jihu Čech za poslední týden opět zdražila. Cena nafty se na některých čerpacích stanicích přiblížila k 50 korunám za litr. Benzín Natural 95 se u čerpacích stanic v kraji prodává v průměru za 44 korun. Před týdnem byl o 15 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější paliva teď v kraji mají na Jindřichohradecku, nejdražší naopak na Písecku. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Pelhřimovská radnice pořídila dvoje nové hodiny na frekventovaná místa ve městě. Jedny jsou u plaveckého bazénu, kde nahradili dlouhodobě nefunkční přístroj. Další pak visí v blízkosti křižovatky u nemocnice. Podle mluvčí městského úřadu Andrej Unterfrancové jde o součást postupné modernizace městského mobiliáře.
9: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytují obyvatelům i návštěvníkům Pelhřimova praktické informace o aktuálním čase, datu a teplotě.
3: Počasí.
4: Noční teploty budou na jihu Čech kolem 8 stupňů. V pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne přechodně skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní. Biozátěž zůstane na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ředitelství silnic a dálnic opravuje silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Českobudějovicku. Řidiči musí v tomto frekventovaném úseku počítat se zúžením pruhů a snížením rychlosti. Tvoří se tam taky kolony. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna
10: Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
11: Krásný podvečer, jsou to Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. O tu další už si volá paní Věra. Krásný podvečer vám přeji.
1: Hezký podvečer i vám, pane Michale. A prosila bych vás o hezkou písničku pro naši omladinu do Prachatic. A sice pro naši Nikolku Čechovou, která zítra oslaví hezké narozeniny. A Krištof Plánek také v Prachaticích oslaví svátek. Takže oběma přeji radost v očích, úsměv na tváři, pohodu v duši, lásku v srdci a hodně úspěchů ve studiu a štěstí v životě. Jim moc a moc přeje teta Věra ze Čmelín. A vám, pane Michale, děkuji za všechno, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: A posíláme písničku s názvem S láskou nám je líp. Mějte se hezky, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
7: Dnes z kořeny navštívíme obec Velká Chyška. Velká Chyška letos oslavila druhým setkáním rodáků už 860 let svojí existence.
8: Nejstarší zprávy o ní pocházejí z doby kolem roku 1143, slyšíme správně. Tehdy obdržel strahovský klášter od pražského biskupa Jana I. a knížete Vladislava II. A kněžny Gertrudy velkou dotaci, jejíž část tvořil právě statek označený jako Ciska. Listina se sice nedochovala, ale její opis je ve strahovském urbáři z roku 1410.
7: A není to nějaké falzum?
8: O pravosti nemůže být pochyb, protože o listině se zmiňuje ve 12. století ve své kronice také milevský opat Jarloch. Ve Velké Chyšce byl církevní vrchností poměrně záhy vystavěn kostel, který měl farní právo. V předhusitské době tam vykonávali duchovní správu premonstráti ze Strahova. První známý farář jménem byl bratr Jakub, připomínaný 1361.
7: Velká Chyška byla vlastně bytostně spojena s premonstráty. Co byste nám řekl o tomto řádu?
8: Tak dodnes se tam na ně vzpomíná. Premonstráti byli založeni roku 1120, tedy pouhých 20 let před vznikem Velké Chyšky v Premontré v severní Francii, odtud mají své jméno. Založil je Norbert a do Čech se dostali díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi. Tady na jihu Čech měli a dnes zase mají klášter tedy v Želivi, ten vznikl roku 1149 a odtud byl založen roku 1187 klášter v Milevsku. Ve 14. století měl řád už 3000 klášterů. Někteří z premonstrátů zahynuli v nacistických koncentrácích, další pak zase byli vězněni v komunistických lágrech a věznicích, například pan strahovský opat Bohuslav Jarolímek v komunistickém vězení zemřel. Premonstráti mají bílý hábit, takže si někteří mohou splést i s papežem, oni vypadají úplně stejně na první pohled. Jedním z jejich poslání je krásná liturgie a pak pastorační práce. V každém případě přinesli premonstráti ve 12. století našim předkům kulturu, ale i třeba poznatky o kultivaci krajiny.
7: Vlastnili premonstráti Velkou Chyšku stále?
8: Tak v husitské a pohusitské době byl zdejší majetek premonstrátů sekularizován a Velká Chyška s okolím připadla asi na dvě století různým kališnickým a evangelickým vrchnostem. Roku 1421 zastavil král Zikmund Chyšku maršíkovi Tluxovi z Vokova. Od jehož syna se dostala Malovcům na Pacově a Chyšku pak drželi majitelé Pacova. Posledním z nich nich byl Jáchym Španovský z Lisova, kterému byl majetek zkonfiskován za účast proti habsburském odboji. Španovští z Lisova vystavěli v polovině 16. století ve Velké Chyšce tvrz.
7: Máte nějaké historické zprávy o této tvrzi? Ví se třeba, jak vypadala?
8: Tak ve fondu strahovských premonstrátů v Národním archivu v Praze jsou uložena registra Mikuláše Španovského z Lisova z roku 1615, kde jsou podrobně sepsáni poddaní a jejich povinnosti. A v tomto urbáři je také popis chyšecké tvrze. Stojí tam: tvrz ve vsi Chyšce, dobře stavěná, s mnohými bezpečnými pokoji. Byla oceněna na 500 kop grošů českých, to bylo asi 1000 kop grošů míšeňských, a patřil k ní poplužní, tedy panský dvůr, Ratejna, Maštale, Chlívy, Stodola a k tomu Lazna, tedy lázně ve Štěpnici.
7: Jaké byly další osudy statku Velká Chyška?
8: Tak už roku 1614 začal tehdejší strahovský a želivský opat Kašpar z Kvestenberka usilovat o navrácení Velké Chyšky strahovské kanonii, čehož sice dosáhl, ale pak 1618 zase začala česká válka a statek byl klášteru odebrán povstalými stavy a za 9000 kop míšeňských grošů byl prodán Janu Ostrovskému ze Skály. Ten ale musel statek na přímý rozkaz císaře roku 1621 bez náhrady vrátit zpět strahovským premonstrátům. A těm pak statek Chyška patřila až do roku 1850. Z novější doby mohu uvést některé zajímavosti. Například během roku 1785 došlo v jihovýchodních Čechách k mnoha loupežím v kostelech. Mezi nimi byl i chyšecký kostel. Zloděj zničil svatostánek, ukradl pozlacené ciborium, obraz ve stříbrném rámu a roucha. Na počátku 19. století v době napoleonských válek byla Velká Chyška i s okolím okupována francouzskými oddíly a z farnosti muselo být odvedeno velké množství proviantu a dalších potřeb pro Francouze, kteří odtud táhli na Vídeň. V první polovině 19. století byla strahovským opatem Jeronýmem Josefem Cídlerem nedaleko Chyšky ve Stražičském polesí založena skelná huť, která se podle něho jmenovala Jarolímka.
7: Dostáváme se k historii zdejších rodin, kde lze najít nejstarší zprávy právě o nich.
8: Tak Velká Chyška je uvedena v urbáři strahovského kláštera z roku 1410. To je třetí nejstarší dochovaný urbář v Čechách. Byl zhotoven z rozkazu tehdejšího opata Petra z Čachrova. Selské lány, kterým se říkalo kmetcí, měly 29 držitelů. Jmenuje se tam i 10 držitelů pustých lánů. Byla tam i svobodná, čili dědičná rychta, ke které náležel dvůr se 4 lány polí, jeden podsedek, tedy poddaný, krčma a část robot a naturálí jako kuřat, vajec a obilí, které odevzdávali poddaní z Chyšky. Dále patřily k rychtě všechny vody a právo honu. A v té době zde byl rychtářem Jan Hrubáš. Co se týká poddaných, tak před téměř 600 lety byli ve Velké Chyšce hospodáři Václav, Filip, Ondřej, Selma, Nikl, Tandler, Hanuš, Petr, Kravš, Werner, Teodorik, Beneš, Novák, Silhat, Frars, Vešaner, Jaklín, Martin, Mužík, Ondřej a tak dále. Vše bude v dalším díle knihy Kořeny. Jak ale vidíme, měli hospodáři převážně křestní jména.
7: Z jaké doby jsou dochovány velkochyšecké matriky?
8: Ty jsou uloženy v oblastním archivu v Třeboni, ale pocházejí až z roku 1718, protože roku 1720 požár zničil faru a kostel a tam schořely i ty starší matriky.
7: Když jste zmiňoval urbář z roku 1615, jsou pro statek Velká Chyška dochovány nějaké další?
8: Ano, ve fondu premonstráti Strahov v Národním archivu v Praze je například urbář z roku 1655, je psaný staročeštinou, jsou zde vesnice Velká Chýška, Bratřice, Cetule, Útěchovice a Vyklantice. Já bych dnes ale rád uvedl jeden velmi cenný pramen pro historii Velké Chyšky a jejich obyvatele. Jde o Liber Memorabiles, čili pamětní knihu fary Velká Chyška. Ta má 3 díly a v prvním díle je kromě dějin Chyšky i opis takzvaných železných krav pro farnost.
7: O železných kravách jsme si už povídali, že to byla železná povinnost sedláků vůči faře. Jak to vypadalo ve Velké Chyšce?
8: Zápis má krásný nápis, poznamenání železných krav k chrámu páně Velkochyšeckému patřících. Roku 1754 schválili s povolením jemnost pána pátera Gabriela Kašpara, strahovského opata a milostivého pána, richtáři na panství železné krávy. Za jednu se z gruntu platilo 12 grejcarů, z chalupy 6 grejcarů. Smlouvu podepsali richtáři Matěj Vaníček z Velké Chyšky, Václav Kotál z Bratřic a Jan Janoušek z Utěchovic. Zápis ve farní kronice je vzácný i tím, že roku 1803 tam farář připsal, jaké číslo popisné pak ta usedlost dostala a kdo na ní tehdy žil. Všechno bude opsáno v knize. Já dnes jen pro příklad uvedu některé. Na gruntu Holounově z roku 1754 hospodařil roku 1803 Kovanda, bylo to potom číslo popisné 3 a za jednu železnou krávu odevzdávali na faru 12 krejcarů. Na gruntě Musilově číslo popisné 4 byl později Kohout a platil to též. Stejný poplatek měl i grunt Novákův, kde žil 1803 sedlák Mařinec a platil z jedné krávy také 12 krejcarů a tak dále. Celkem zde bylo 22 selských gruntů, chalupníků bylo 9 a ti platili po 6 krejcarech za jednu krávu. Byli to chalupníci Kořínek na čísle 6, Mařinec na 7, Adam na 8, Vondra Kovář na 10, Adam Kolář na 14, Benda neb také Míka na 13, školní učitel Fojtl na čísle 1 a Moravec na čísle popisné 23.
7: Uvádí kronika nějaké zajímavosti?
8: Tak v té kronice je velké množství zajímavostí. Například je tam napsáno, že 3. dubna 1894 se slavila svatba zdejšího souseda Emanuela Hladílka. Když se večer všichni hosté odebrali do hostince pana Josefa Hladílka číslo 11 a oddali se taneční zábavě, vypukl o 9:30 v témž hostinci požár. Všeobecná domněnka byla, že byl založen ze msty. Schořelo obydlné stavení, sláma a obilí na půdě, pak šaty, jak píše kronika, nábytek, ano i husa na vejcích a prase v chlívku. A tak dále. Jsou zde zprávy o vraždě v Chyšce pod názvem Oběť kořálky, to je velice zajímavé čtení. Podrobné záznamy o francouzském vojsku zde za Napoleona umístěném, ale i o místní poště, o literátském sboru, o stavbě nového kostela roku 1898. Jsou zde i záznamy o robotě a takzvaná píseň rebelantská z doby, kdy propuklo povstání v Chyšce za faráře Klementa Pacolda ve 30. letech 19. století. Celá ta píseň ona obsáhlá, bude v knížce a začíná takovým pěkným veršem. Chyšecký sedláci jsou velký páni, nechtěli dávat i desátek farní, museli dávat i přece, pomohla jim exekuce. Když přišli vojáci na druhý den, vyběhli sedláci s pytlema ven a tak dále.
7: Dochoval se pro Velkochyšeckou faru nějaký soupis farníků?
8: Dochovaly se soupisy z let 1861 až 1910, to je poměrně kvalitní soubor. Mám opsaný ten nejstarší z roku 1861, i ten bude kompletně v knize, je moc pěkný. Jen uvedu údaje, jsou tam totiž vždycky čísla popisná, jméno po chalupě, jméno hospodáře, věk, rodina a tak dále. Takže například na čísle 4.

0: obecní kovář Jakub Lemberský, který toho roku zemřel ve věku 56 let a tak dále a tak dále.
1: Je vidět, že o Chyšce máte hodně dát a povídali bychom ještě dlouho, co říci závěrem.
0: Tak já bych rád připomněl mého předchůdce chyšeckého faráře Viléma Aloise Ondráčka, což byl spisovatel, překladatel, regionální badatel, historik. On za druhé světové války ukryl jako klášterní kustod v chyšeckém farním sklepě nejcennější archiválie, udělal tam pro nějakou tajnou skrýž, byly to tisky, rukopisy ze Strahova, včetně převzácné takzvané Jarlochovy kroniky, pocházející z roku 1215. Jedním ze spoluautorů této kroniky byl právě první milevský opat Jarloch. Je to druhá nejstarší kronika v Čechách po Kosmovi a jen o vlásek unikla zkáze, takže i takto velká chyška ochránila kulturní památku.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si ale pořád stěžují na nedostatek informací. Policisti vyzvedli z jezera most tělo. Mohl by to být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky. Podvodník připravil muže z Prachatická o více než 1,5 milionu korun. Na jihu Čech klesnou teploty v noci k 7 stupňům. Zítra přes den vystoupí maximálně k 22. Dobrý večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
2: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
3: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
2: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
4: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
2: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Policisti dnes odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrali od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč, utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. Falešným investováním připravil podvodník muže z Prachatická o víc než 1,5 milionu korun. Neznámý pachatel s mužem komunikoval během ledna až září prostřednictvím několika sociálních sítí. O peníze ho připravil postupným investováním do virtuální měny. O podvodu informovala jihočeská policie na svém webu. Případ teď prověřují prachatičtí kriminalisti. České dráhy za letošní půl rok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půl rok přepravily 85,5 milionu cestujících. Je to nejvíc od roku 2019.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou kolem 8 stupňů, v pátek ráno se budou ojediněle tvořit mlhy. Přes den očekávejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na jihozápadní nebo západní a biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic teď nemáme informaci o žádné dopravní nehodě. Úplná uzavírka platí až do konce měsíce na silnici 138 mezi obcemi Třešně a Dobešice na Písecku. Důvodem je rekonstrukce propustků, objíždí se přes Kluky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, vidíte.
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně na slušňáka, honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. La, la, la, la, la, la, la.

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáněno do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpí si úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy, teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru za sjezdem na Lysou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu, zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janu je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si splnila.
1: Jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janu, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zazpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě, lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takový rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový klouček, že?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý seznam. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla
1: 25.
0: vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem?
1: Víte, že tohle to mě
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jen předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukaž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě

0: dobře a tak.
1: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
0: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes malté záčky, takže teďka je u tetky.
1: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
0: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
0: je to závislák, na chvíjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
0: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu, no, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít, no.
1: On má absolutní sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru si to už
1: třeba vás doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct. Ne? Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že...
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak a no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako,
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl
0: nenápadnej
1: fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezkej, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě skončila, se,
1: já
0: to,
1: se měním, já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech, kromě Českých Budějovic, odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Trochnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Jsou odstopení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možná.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu v Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách o oboustranné smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přešli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na ní provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést 6-denní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny prostávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Květa Kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě si to trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrovím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad má, snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam,
4: mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, kmotříčku? motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
7: Přišlo mi tatínka líto. Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá,
5: ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem leze škvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? pryč, musíme.
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde spozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci. A ti cvrčci. Ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk! Už prý to bude! Brouček poletí!
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
4: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
5: A pěkně jasné.

0: Jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: Mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna.
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stesky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první. Já

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
1: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
1: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
5: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty
5: a nečíhá na nás.
6: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím.
4: No, tak na něj neuděláme lov, ale hon.
5: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
5: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
6: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
5: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
7: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního

0: ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobo. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
1: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
0: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel.

0: nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
1: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí, a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
0: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha. Zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
1: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a kolouha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sama, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se to tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ji uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: Nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, tak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kluci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačová.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří
1: ne.
0: Nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon, držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem se zrovna rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vypršu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal, zbavu udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Mějte se hezky, nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Zlína. Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, když jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mi 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: ano,
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný, tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo, to se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by opustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám to dovolíme.
1: Takže mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví.
0: Kolik...
1: V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nevzvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo a taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: No, většinou je to jako blesk z čistého nebe.
1: Je,
0: a viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?

0: Ano.
1: Ano, od toho jsme tady. To děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli
0: všichni.
1: Ne, ale
0: všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk. Ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo. Tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
1: Takže to nebyl ale zloděj?
0: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo. A tak když to, asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
1: Mm-hmm. No tak.
0: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
1: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
0: Výborně,
1: a
0: vám taky.
1: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo. Tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, no, ještě Ivetko, tam to jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel, teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo
0: no,
1: až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, to je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas, a nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900 pardon.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, abych neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

si dřív, že zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: k tématu. Jo, to víte, že vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím,
1: ne,
0: že
1: já
0: už to zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: Jo.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát? V kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím.
1: Mm.
2: Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuju, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohl ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale taky je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pane Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádio, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monderek a aktivita a potom večer padám, jak si říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na taky divku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně, a usíná krásně. Takže já zaporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to
1: přesně
0: máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořádně se

0: věci, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecakli jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo, a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odvedla skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
1: No, k tématu.
0: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčil poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
1: aktivitu. Ano, jsme aktivity zpátky.
0: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
1: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře, i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a těším se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo, no, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný, přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, oni přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl, myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě kouká, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku, Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku, Šejbalou, Vlastu, Fabiánom a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport 602, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý. A že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc. A pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindráku a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, v skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na můstek na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejeme si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladej, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna řvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilson je, trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění, nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení. A byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju. A pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat? No to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic. Tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně. Je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připaženej, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? Se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mi udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. A ten se nadech a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zřítil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu zá, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já, pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Lučku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixi. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napadlo. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pán věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový... O takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z Ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pomnu, to já bych velice rád, to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý ještě někdo, a pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil, a to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil, a tak tam se mluvilo, to byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále, tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal se mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Ono si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: A v srpnovu neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
2: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo
3: co. Čapkové povídky.
2: No, tak.
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle zotočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drávo ty ženy, až tak on se, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit tam. A teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách. A ruce jsme mu svázali, on se nechal, podměl ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového chlapa, já jsem do něj strčil a on spadl v ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopil a po mně tam je málo, to on je dlouhý. Tak se František vynořil a první co dlouho, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František.

0: Já pamatuju, jsem zajedl, víš, na jarmě asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se měli takový pěkný den. A pak jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. No, ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se tady do Rubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan. A než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu. A tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská. Taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka. Víš, která v romanci je babi. Tak ta nás to všecky učila. Mě Rubinová nastražila uši, jako prostě, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam po večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Rubínu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Rubínová pověděla, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, ne, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Rubínová, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Pán, nevím, paní Rubínová, opravdu nevím. A naléhla, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle, no mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlika zacvakla, pán, Franto, prosím tě. Máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrta. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena tedy pak zajímá. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to jak to
0: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že... jsem přerušil ten potlesk, jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chtím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával.
3: Když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím.

Když se dnes ohlížím na svátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno, všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.